kakaom se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď za pakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohoní. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem a sem. S kompasem, za pasem, chodím tam.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

0: Kde?
1: Ne?

nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

мне шкраб, а язык мобильный.

na bělou žílu, staženou cévu a nervový tik.

vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvy a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: jsem zůstal u opic.
1: Rádio Junior.
2: Když se bába zeptá,
3: zeptá.
2: Když se bába zeptá,
3: bába.
2: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

Válí se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram tarararara, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

Uspívám písničku pro starou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati pole louky lesy. Vzduchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

0: Janou Richterovou.
1: Holky, kluci, dobré ráno, krásné ráno úplně všem, kdo si právě naladili Radio Junior. Začíná ranní restart. Od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová. No a protože je pátek a je 19. června, tak nás čeká nádherný, no, podle kalendáře skoro letní den a podle skutečnosti opravdový letní den, protože dneska bude vedro, vedro, vedro, jak se dozvíte za chviličku ve zprávách. Budeme se zabývat fotbalovým mistrovstvím světa, které se letos koná ve třech státech, což je úplná novinka od doby, kdy fotbalové mistrovství pořádá organizace FIFA a vlastně vůbec v historii. To je strašně zajímavá věc. Dneska nám taky Lukáš Michalík z Radiožurnálu prozradí pár zajímavostí, protože on je redaktorem, reportérem, který je v Atlantě nebo vůbec ve Spojených státech už od konce května. Takže má spoustu postřehů a zajímavých faktů, které nám po 7. hodině prozradí. No ale v téhleté hodince bude nějaký ten vtípek, potom si třeba možná dáme ranní pomstu. Jirka Kohout slíbil, že mi zavolá a že mi tu ranní pomstu dá přímo do vysílání po telefonu. Tak to jsem na něj zvědavá. Dneska se taky dozvíte něco o Alžbětě II., protože nás čeká Kateřinino Žili Byli a bude taky upoutávka na hitparádu a nějaká ta reportáž. Já si myslím, že nás toho čeká spousta, takže já přestávám mluvit jen tak a máme tady zprávy.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Na trase mezi Prahou a Ostravou předevčírem v obou směrech putovali sloni. Několikatunové samce slonů indických si mezi sebou vyměnili Zoo Praha a Zoo Ostrava. Ze slezské metropole do hlavního města přicestoval 28-letý Maxim, z pražské Troje do ostravské Stromovky zamířil 43-letý Ankor. Ráno oba sloni nastoupili do transportních kontejnerů, které byly naloženy na speciální tahače a v podvečer byli sloni v pořádku vyloženi. Doporučení k výměně dal koordinátor Evropského chovného programu, aby se oživil ostravský chov. Češi včera na mistrovství světa ve fotbale remízovali 1-1 s týmem Jihoafrické republiky. Čeští fotbalisté tuto chvíli obsadili třetí místo ve skupině A po Mexiku a Jižní Koreji. A jaké bude počasí? Dneska máme slunečno, čekají nás teploty až 33 stupňů Celsia. Pijte vodu a vyhledávejte stín.

0: Přátelé, posloucháte ranní restart dneska s Jenou Richterovou. V 6 minut po 6. hodině vás ještě jednou zdravím a hlásím, kolik je hodin, abyste jako věděli, jo. Ale jestli se teprve protahujete a jestli teprve vstáváte, tak krásné ráno, dobré ráno a hlavně pomalu. Jestli úplně nespěcháte, tak si nechte svůj klídeček s Rádiem Junior, protože to je vždycky prýma. Máme tady super písničky a taky super nápady a super tipy. Představte si, že třeba přišli do studia Rádia Junior třeťáci ze základní školy Školní ulice v Praze, 3B přímo. A Terce Rašové prozradili, jak si hrají na čtenářském kroužku. A mě to tak zaujalo, že vám to teďka musím taky jako prozradit, protože tahle ta hra, ta se mně fakt líbí. Nevím, jestli bude třeba nadšená paní učitelka nebo rodiče, ale jo, já myslím, že jo.
1: My ve škole hrajeme ve čtenářské dílně domino z knížek. Domino z knížek se doprostřed dá jedna knížka a podle asociace se překládají další a další. Je to zábavný, děti si to užívají a je to napínavý, co mají ty knížky společného.
2: A dokonce třeba někdy se tam vypráví, co tam je, anebo třeba se tam skládá i o čem to je a vypráví se tam o čem to je, jaký je třeba hlavní hrdina a tak.
3: Můžeš dát třeba konkrétní příklad, kterou knížku ty si přiložila, ke které knížce a proč?
1: Já jsem knížku přiložila, jmenuje se to Prvňáci a přiložila jsem ji, teď nevím, které knížce, ale bylo to o učení, ráda se učím a mám to ráda.
3: Jo, takže ta asociace byla škola, jakože to je učení, takže ty obě knížky se toho nějak týkaly. A ty máš taky nějaký příklad?
2: No, můj příklad teda je o těch zajímavostech, třeba ty Guinnessovy rekordy, někdy třeba přinesu nějaké to země, jaký ty třeba katastrofy přírodní, tak jsem to jako zařadil mezi to třeba tu africkou knížkou, třeba o těch zvířatech a tak jsem to přidal.
3: Jo, takže někdo tam dal knížku o zvířatech a ty si přiložil tu svoji, jo. Zase kde byly jiný zajímavosti. Jo.
2: Já jsem ještě přiřadil knihu, která se jmenuje Těstoviny od Zdeňka Porecha, mám ji i podepsanou, tak jsem to přiřadil k tomu, že jaký fotbalový trenér, vůbec jsem nevěděl, tak jsem si říkal, když je to trenér, tak to musí být šéf a Zdeněk Porech je šéf kuchař, takže jsem to přidal k té fotbalové knížce, protože jako trenér je šéf a Zdeněk Porech je šéf kuchař.

Přátelé, holky, kluci, kamarádi, právě teď vrcholí úžasné dny, protože za mořem se koná mistrovství světa ve fotbale. Ročník 2026 už je 23. fotbalovým mistrovstvím, které pořádá federace FIFA, a závěrečný turnaj, do nějž se mužské fotbalové národní týmy probojovaly z kvalifikace, se koná hned ve třech státech, nebo na třech místech, v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech amerických. Pozor, poprvé v historii se mistrovství koná nejenom ve třech státech, ale taky zároveň v rozšířeném formátu, tedy se účastní 48 zemí, a dřív to bylo jen v modelu 32 týmů. Mexiko hostí fotbalový šampionát po třetí, Spojené státy po druhé a Kanada úplně poprvé. A poprvé na finálovém turnaji mistrovství světa ve fotbale jsou taky Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistán. No a zatím stále ještě můžeme držet palce i českým fotbalistům. Dneska se po 7. hodině taky dozvíte nějaké zajímavostky od reportéra, který je přímo na místě už od konce května, a já si myslím, že Lukáš Michalík, který vám prozradí nějaká zajímavá fakta, má co vyprávět, protože už tam zažil spoustu věcí.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Tak přátelé, je vědecky dokázáno, že když se člověk směje, tak je mu na světě lépe. Vy se smějte každé blbině, protože to je prostě zdravé. No a abyste se měli čemu smát, tak mám tady takový fotbalový vtip a mně se teda líbil, protože jako kdyby byl o mně. Přijde Pepíček a říká, tati, hráli jsme fotbal a dal jsem 2 góly. A taťka říká, a jak dopadl zápas? Prohráli jsme 0-2. No. Byl to trošku suchý vtip, ale to nebadí. Mějte se, krásný den, milí kamarádi. A hlavně, hledejte si věci, kterým se můžete smát. Tedy samozřejmě, pokud to nebudou spolužáci.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

Holky a kluci, posloucháte ranní restart. Já vám přeju nádherné vstávání a úplně úžasný den. Bude horký, bude velmi zářivý, bude sluneční svit, bude to nádherné, ale prosím vás, dbejte na to, abyste byli taky občas ve stínu, protože jinak by vás mohla bolet hlava. A pozor, hlavně hodně pijte a úplně nejlépe vykašlete se na nějaké sladké limonády a takové ty džusíčky. Dejte si vodu, klidně z kohoutku a přímo z kohoutku nebo třeba z pítka. Víte, co to je pítko, že jo? To je strašně divné slovo, ale hlavně tam teče dobrá, čerstvá, studená voda. Takže pijte, pijte, pijte, hrajte si hlavně ve stínu a taky myslím si, že možná někdy je lepší neotevírat okno, aby to vedro nepřišlo za vámi až domů nebo do školy, ale vy si poradíte, já vám věřím. No a za chvilku se můžete těšit třeba na písničku z hitparády a taky na úžasnou rubriku Katky žili, byli. Dneska se nedozvíte nic o Katce, ale o královně Alžbětě II. Na to si počkejte za chvilinku.

Ariana Grande a We Can't Be Friends, nádherná písnička, právě dozněla v ranním restartu na Rádiu Junior. Ovšem, my se teďka podíváme na písničku, která v tomto týdnu byla v hitparádě Rádia Junior. Hlasování v tomto týdnu samozřejmě už skončilo. Hlasovat můžete vždycky každý týden do středy večer do 20. hodiny. Ale pojďme si jednu z písniček, pro kterou jste mohli hlasovat, připomenout. Já se dívám na web radiojunior.cz, našla jsem si hitparádu Rádia Junior a když jsem se tak podívala na ten týden, který právě v rámci hlasování končil teď ve středu, tak je úplně jasná novinka Rebelky, Adam Seidl, Juni, Mativo, Hanzino a Arianka, písnička Tohle není love song, tak ta vede absolutně s přehledem 30% hlasů, víc než 30% hlasů. Na druhém místě to vypadá dobře pro Davida Málka s písničkou Usínám, ten má čtvrtinu hlasů, hnedka za ním se drží jeho košile Adela Křivánková s písničkou Konečně volná. No a pak je tady spousta, nebo několik hezkých, moc hezkých písniček, které ovšem se netěší takové posluchačské oblibě. A jednou z těch písniček je písnička Bad Angel, kterou zpívají dvě zpěvačky, Anima a Lisa. No tak já si myslím, že si to teďka můžeme poslechnout a třeba tu písničku podržíte v dalším týdnu v hitparádě Rádia Junior.

0: Kamarádi, holky, kluci, máme chviličku po půl sedmé a to znamená, že se teďka můžeme dozvědět něco zajímavého. Katka Perglová pro vás připravila další díl seriálu Žili, byli. No a myslím si, že se dneska dozvíte něco velmi zajímavého, jako ostatně kdykoliv.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili, byli.
2: Žila byla jednou jedna královna, Alžběta druhá. Na princezny a královny jsme zvyklí hlavně z historie nebo pohádek. Na světě ale najdeme poměrně dost míst, kde je můžete potkat i doopravdy. Ve spoustě zemí totiž dodnes žijí nebo i vládnou urozené rody. Takovým státům říkáme monarchie. Jedním z takových případů je i Anglie, tedy správněji Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Tahle země není úplně čistá monarchie, ale takzvaná konstituční monarchie. Skutečnou moc má občany volený parlament s premiérem v čele. Král je tedy v Británii spíš takovým symbolem. Zemi reprezentuje a podepisuje parlamentem schválené zákony. I když vlastně přímo nevládne, je stále velmi uznávanou a důležitou osobou. Zvlášť pokud je mezi lidmi tak oblíbený, jako byla královna Alžběta II. Ta se narodila do dynastie Windsorů v dubnu 1926 jako Elizabeth Alexandra Mary. Když byla malá, nikoho by ani ve snu nenapadlo, že se jednou stane královnou a bude dokonce nejdéle vládnoucí monarchou v historii Británie. Ve svém úřadu se trvala obdivuhodných 70 let.
3: Wow.
2: Taková Marie Terezie, o které už v Žili byli byla řeč, strávila na českém trůně 40 let a už to bylo něco. V našich poměrech se tak Alžbětě II. Nejvíc přiblížil císař František Josef I., který u nás vládl něco přes 60 let. Během Alžbětina králování se například ve Spojených státech amerických vystřídalo 14 prezidentů. Kolik prezidentů jste zatím zažili vy? Nechybělo moc a Alžběta prožila úplně jiný život. Její otec George se totiž vůbec neměl stát králem. Tím byl jeho bratr Edward. Ale protože se Edward zamiloval do rozvedené Američanky, kterou si jako král nesměl vzít, vzdal se trůnu. Alžbětin překvapený otec se musel chopit žezla. Byla to těžká doba. Schylovalo se k druhé světové válce. Alžbětin osud tak ze dne na den nabral úplně jiný směr. Ona se ale jen tak něčeho nezalekla. Během války se jako první ženská členka britské panovnické rodiny přidala k armádě. Stala se mechaničkou a naučila se opravovat motory a řídit vojenská vozidla. Nadšenou řidičkou zůstala po celý život. Mimochodem, nemusela si lámat hlavu s řidičákem ani pasem. Jelikož v Británii se vydávají jménem jejího veličenstva, udělovala by si je vlastně sama sobě. Její otec královal jen pár let a pak zemřel. Mladička Alžběta tak musela nečekaně nastoupit na jeho místo. Její korunovace byla první velkou událostí, kterou živě televize přenášela prakticky do celého světa. To opět krásně ukazuje, jak dlouho vládla a jak moc se za tu dobu společnost kolem ní změnila. Když pak v roce 2022 v 96 letech zemřela, měl každý v kapse mobil se sociálními sítěmi a zprávami z každého koutu planety. Alžběta se provdala za prince Filipa. Měli 4 děti a spojoval je i smysl pro humor. Mezi další členy jejich rodiny by se dala započítat smečka psů plemene Korgi, které královna přímo zbožňovala. Během svého života jich měla desítky. Jezdila taky na koni a když jí to náročné povinnosti dovolovaly, ráda trávila čas na venkově. Tam v prostém oblečení chodila na procházky. Vypráví se, jak ji potkali američtí turisté, nepoznali, o koho jde, a ptali se, jestli tam někdy potkala královnu. Ona prý zavrtěla hlavou a ukázala na svého osobního strážce se slovy: já ne, ale on ano. I když se za její vlády královská rodina více přiblížila obyčejným lidem, stejně na veřejnosti nikdy neprojevovala velké emoce. Byla pracovitá, měla cit pro službu národu a řídila se nepsaným pravidlem: nikdy si nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj. Její panování obsáhlo komplikovanou dobu, kdy Británie přicházela o svá území a přestávala být koloniální velmocí. Musela se taky vypořádat se skandály svých dětí. Přesto byla Alžběta oblíbenou panovnicí, která život zasvětila své zemi. Historie má holt ráda skromné korunované hlavy.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Holky, kluci, kamarádi, máme skoro 7:45 a to znamená, že obvykle je v pořadí Rádia Junior
1: Ranní pomsta.
0: No a dneska to bude trošku netradičně, protože Jirka Kohout, který dnes sní ranní pomstu snuje, je, teď, já jsem zapomněla teďka slovo, tak prostě dělá na mě past. Teď se mi směje někde na telefonu, protože jsem prostě řekla úplně špatně slovo. Takže ahoj Jirko, slyšíme se.
2: Ahoj Janí, ahoj Holky a kluci, slyšíme se krásně.
0: Paráda, já jsem teďka chtěla říct, že jsi jako zosnoval na mě ranní pomstu, ale
2: ano.
0: Vůbec jsem nebyla schopná říct ten přítomný čas. Tak povídej, co jsi zosnoval?
2: Co jsem zasnoval? Je to úplně jednoduché. Dneska máme fotbal, jo?
0: Trošku mě to děsí, to ano.
2: No, ale neboj, protože nemusíš jako kopat, jo? Ale co hlavičky, umíš?
0: Ne, hlavičky neumím, protože je vědecky dokázáno, že příliš mnoho hlaviček škodí mozku.
2: No jo, ale to je jako s tím tvrdým míčem, ale to budeš mnohem jednodušší.
0: Ano.
2: Vem si papír, jo? Ano. Na který píšeme ranní pomsty.
0: Ano.
2: A udělej si 3 míče. Jo? Takový malý jako míčičky. Takový jako jo, udělej si, zmuchlej si z toho jako papír a udělej takovou kuličku.
0: Aha, a počkáš na telefonu?
2: No, počkám.
0: Dobře, počkám. Tak chvilku jo? Povídej, já si musím sundat sluchátka, Jirko, chvilku povídej a můžeš třeba juniorům říct něco o fotbale.
2: No, o fotbale. Já bych byl rád, jestli, nebo by mě zajímalo, jestli jste včera koukali na fotbal. Bylo to hodně zajímavé. Na mistrovství se ta nakonec to skončilo 1-1, takže máme aspoň jeden bod a jdeme do dalších bojů. Tak uvidíme, co bude dál. Nicméně, fotbal, to je asi nejpopulárnější hra na světě. Já jsem taky hrál fotbal, když jsem byl mladší a hrozně mě to bavilo. I teď si rád zakopu, ale úplně nejvíc mě baví, když někdo umí s tím míčem dělat takové ty kouzla, jak se říká. Prostě třeba vydrží 15-20 minut prostě mít ten balon. Tričky, jasně. Takže nožičky, kolínka, hlavičky, ramínka, zádíčka, prostě všechno. A nejvíc mě baví, když to dělají holky ještě.
0: Dobře,
2: protože holky jsou někdy
0: na to.
2: Mnohem lepší než kluci.
0: Ano.
2: Tak jdeme na to. Máš ty míče?
0: Mám jeden papír a slyšíš, jo?
2: Jeden papír je málo, ale to nevadí. Můžeš si to udělat jako 3x. To je jedno. Takže uděláš si míč.
0: Ano,
2: jo?
0: Mám míč.
2: A teďka za tím jako moderátorským pultíkem, normálně se postavíš.
0: Ano, postavila jsem se, stojím.
2: Nadhodíš si míč a dáš hlavičku, musíš přestřelit celý ten moderátorský pult, ten stůl a zařvat gól!
0: Dobře, tak já teda nevím, jestli se teďka na mě někdo dívá, jo? Mě by to zajímalo, jak to potom bude vypadat, protože já chci vypadat jako Messi, nebo ten už je asi trošku mimo, že jo, Messi. Ronaldo.
2: Ne, je furt dobrý.
0: Je furt dobrý.
2: Ronaldo, Messi, Neymar, prostě všichni.
0: Když,
2: jsou tam všichni.
0: Když já jsem byla malá, tak ještě letěl Pelé, tak.
2: Jo.
0: Tak pozor. Tak dobře, gól! Tak to jsem nepřestřelila teda.
2: Tak máš ještě 2 pokusy.
0: Mám, dobře. Tohle to bylo na klávesnici. Tak, ještě jeden.
2: To je málo.
0: Prosím vás, někdo mi to natočte a pošlete, protože tohle jsem ještě fakt nikdy nedělala. Takže další míč. A já mám ještě na hlavě sluchátka, Jirko, abych tě slyšela. Tak pozor, nadhazuju. Gól! No, hele, přestřelila jsem skoro, spadlo to k protějším mikrofonům. Takže já si beru do třetice všeho dobrého i zlého. Mám tady míč, snad se... ale já bych musela strašně vyskočit, já mám šaty a podpatky. Tak, dobře, takže ještě jednou. Držíš mi palce, Jirko?
2: 2-1, ano, držím.
0: Gól! Jo, přestřelila jsem stůl!
2: Tak, super. Tím pádem si splnila ranní pomstu a můžeš
0: pokračovat.
2: Se dál věnovat svému tématu.
0: Normálnímu
2: tak
0: vysílání. Jirko,
2: přesně.
0: Děkuji. Dneska mě to bavilo, protože jsme u toho byli takhle jako 2. To bylo super.
2: Tak jo, tak hezké vysílání.
0: Děkuju a tobě krásný den, ahoj.
2: Ahoj.

Rita Ora právě teďka dospívala na rádiu Junior. Holky a kluci, už jste se dneska dívali, kdo má svátek. Dneska je 19. června, je pátek, což je teda samozřejmě super, ale svátek slaví Leoš a Leo. Takže milí Leové a Leošové, všechno nejlepší od celého Rádia Junior. My tady máme teďka vlastně takovou vůbec oslavu sváteční, protože tyto dny patří mistrovství světa ve fotbale. Třeba i po 7. hodině možná si poslechneme nějaký tajemný zvuk, který se třeba bude týkat i fotbalu, a taky si poslechneme, co nám prozradí Lukáš Michalík, který je právě v tuto chvíli ve Spojených státech amerických a nám se podařilo se s ním propojit a třeba nám řekne i nějaké ty zajímavůstky. Takže, přátelé, pořád před sebou máme spoustu věcí. Teď tady máme ještě nějakou tu písničku. Klárka nám taky prozradí něco o hitparádě Rádia Junior, protože nový díl bude samozřejmě už o víkendu. No a pak bude další hodinka, budou zprávy, bude soutěž o tajemný zvuk, to už jsem vám říkala. A dneska máme super cenu a je to knižní novinka Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku od české autorky Aleny Mornsteinové. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Albatros Media. Ne Alenu Mornsteinovou, tu knížku věnovalo nakladatelství Albatros Media. Takže se máte na co těšit, protože Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku, je exkluzivní, nádherná knížka, která má velmi zvláštní ilustrace. To se vám bude fakt líbit. Takže pak nezapomeňte soutěžit. Bude to už za 15 minut.

0: Přátelé, kamarádi, holky, kluci, blíží se nám 7. hodina ranní, už za 5 minut bude 7, takže si poslechneme zprávy a potom budeme soutěžit, připravím nějaký ten hezký tajemný zvuk a mám tady úžasnou knížku a to už jsem vám prozradila jakou, ovšem teďka bych poprosila Klárku Novákovou, aby řekla něco o hitparádě a víte co, předáme to slovo hned a pak bude ještě jedna písnička.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip, ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Janou Richterovou.
1: Krásné ráno, dobré ráno, holky a kluci, je přesně 7 hodin, máme pátek 19. června, ze studia Ranního restartu vás zdraví Jana Richterová. Co nás čeká v téhleté hodince, tak úplně nejprve budou zprávy. Potom si dáme soutěž o tajemný zvuk, mám tady pro vás knižní novinku Aleny Mondštajnové, Teriber a záhada vyloupeného skleníku. A to je úžasná knížka s nádhernými ilustracemi. Potom si poslechneme Lukáše Michalíka, se kterým se nám podařilo propojit až do Spojených států amerických, kde je právě teďka na mistrovství světa ve fotbale. V 7:30 bude zvídavec Evči Sinkovičové, pak nějaká ta reportáž a hlavně spousta písniček a pořád se něco děje. Takže jdeme na ty zprávy.
0: Minutové zprávy.
1: Na trase mezi Prahou a Ostravou předevčírem v obou směrech putovali sloni. Několikatunové samce slonů indických si mezi sebou vyměnili Zoo Praha a Zoo Ostrava. Ze slezské metropole do hlavního města přicestoval 28-letý Maxim, z pražské Troje do ostravské Stromovky zamířil 43-letý Ankor. Ráno oba sloni nastoupili do transportních kontejnerů, které byly naloženy na speciální tahače, a v podvečer byli sloni v pořádku vyloženi. Doporučení k výměně dal koordinátor Evropského chovného programu, aby se oživil ostravský chov. Češi včera na mistrovství světa ve fotbale remízovali 1-1 s týmem Jihoafrické republiky. Čeští fotbalisté tuto chvíli obsadili 3. místo ve skupině A po Mexiku a Jižní Koreji. A jaké bude počasí? Dneska máme slunečno, čekají nás teploty až 33 stupňů Celsia. Pijte vodu a vyhledávejte stín.

0: holky a kluci kamarádi, jestli už musíte do školy a musíte jít do ulic, tak vám přeju, ať dneska život není pes, ať se vám dneska úplně všechno daří a ať je dnešní den ten nejkrásnější, který jste si dovedli představit a vlastně ještě lepší nad naše představy. Ovšem, pokud máte ještě chvíli času, tak vězte, že v tuto chvilku máte šanci vyhrát knižní novinku Teddy Bear Záhada vyloupeného skleníku od české autorky Aleny Mornsteinové a knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media, protože nás čeká soutěž
1: Tajemný zvuk.
0: Nažhavte si číslo 800 199 199. A co pak se nám to ozývá? Takže já už jsem vzala jeden telefon. Halo, halo, tady Jana, kdo je tam?
2: Tady Kuba.
0: Ahoj Kubo, tak co to bylo?
2: Já si myslím, že to byl zápas nějakého hodně, nahrávka z nějakého hodně napínavého zápasu fotbalového.
0: Fotbal, výborně. Takže Kubo, tenhle ten potlesk je pro tebe. A máš radost z toho, že jsi vyhrál knížku?
2: Jo, mám.
0: Čteš rád?
2: Jo.
0: Tak to je dobře. A prosím tě, řekni mi, na co se dneska těšíš? Co dneska budeš dělat?
2: No, já jsem tak trochu nemocný, takže budu celý den doma.
0: Aha, doufám, že to není nic vážného. Co ti třeba dělá radost, když takhle prostě musíš být doma?
2: No, co, tak...
0: Třeba Radio Junior, no, že jo?
2: Jo, poslouchám tam pohádky, občas si čtu, prostě... Mm-hmm.
0: A občas jo. Si zavoláš a vyhraješ soutěži. Juu, tak to je jo. Dobrá věc, že jo? No, jo. A co ještě? Máš třeba nějakou super stavebnici?
2: Jo, mám Merkur a teďka si stavím elektrické obvody.
0: Hustá věc, dobře. Zajímá tě fyzika, elektrika, takové ty věci?
2: Jo.
0: Tak to je dobře, to mám velkou radost. No a to můžeš třeba zrovna poslouchat v úterý Klub Rádia Junior, protože od 19 hodin budeme mít ve studiu Rádia Junior humanoidního robota.
2: Cože?
0: Jo, já ještě nevím, jak je velký a kdo s ním přijde, ale přijdou s ním sem odborníci na kybernetiku, takže určitě to bude stát za to. Já tady budu s nimi, budeme vysílat. Takže příští úterý v 19. Poslouchej určitě, Kubo, a když budeš mít nějakou otázku, zavolej, budu ráda. No ale teď tě nebudu zdržovat a hlavně máme tady ještě nějaké povinnosti. Prosím, nezavěšuj, já si napíšu tvoji adresu, ať ti můžeme poslat knížku. No a hlavně se brzy uzdrav, měj se nádherně, i když třeba musíš být chvilku doma, aspoň nebudeš venku a nebude ti takové vedro, že jo? Tak prosím tě, všem posluchačům Rádia Junior teďka zavolej do vysílání, ahoj a potom ještě chvilku nezavěšuj. Takže 3, 2, 1, teď.
2: Ahoj!
0: Ahoj!

0: Holky, kluci, kamarádi, já jsem vám slíbila, že si dneska budeme povídat s redaktorem stanice Radiožurnál Sport. Máme tady Lukáše Michalíka. Dneska se nám připojil do vysílání Rádia Junior a ranního Restartu. A já si myslím, že je to úplně exkluzivní věc, protože mě by zajímala spousta věcí. Takže, Lukáši, pojďme si třeba říct, co je teďka úplně nejzajímavější na tom, co se tam děje.
1: Tak dobrý den, zdravím vás z Atlanty, kde před pár hodinami čeští fotbalisté ve druhém zápase na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a tím si zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze šampionátu. Ten jim případně zajistí jen vítězství v tom posledním zápase, který se bude hrát ve středu večer tamního času v Mexiku s domácím výběrem. Zkusím vám namluvit nějaké postřehy, co jsem zatím nastřádal tady za ten dlouhý pobyt. Připomínám, že my jsme ve Spojených státech s kolegou Mirko Vasičem už od 30. května, takže toho bylo skutečně dost. Co bych vypíchl, tak vstřícní lidé, opravdu, je to trochu něco jiného než v Česku. Obecně ve Spojených státech jsou na nás hrozně milí všichni. Když jsme si třeba s kolegou Mikulášem Jášou kupovali kávu v jedné kavárně v Dallasu, kde má národní tým základnu během mistrovství světa a kde se pohybujeme tedy nejvíc, tak jsme čekali na to kafe a najednou ty servírky vyletěly a běžely ven z té kavárny. To nás trochu zaujalo, mysleli jsme si, že přišla nějaká celebrita, ale on to byl chlapík, tuším z Kolumbie, který jel na kole a měl takový pojízdný obchod, prodával zmrzlinu. A ty servírky nebo prodavačky nám říkali, že on nikdy nejezdí takhle do města tam k ním, že je hrozně složité ho najít. Takže z toho byly takové celé nadšené a nadšené byly tak, že nám ty zmrzliny dokonce koupili, trvali na tom, že nám je chtějí zaplatit, že jsme cizinci nebo hosti v jejich zemi, tak nám chtěli udělat radost, což nás samozřejmě potěšilo. Takže to je jedna věc, vstřícní lidé. Když to vztáhnu na ten šampionát jako takový, tak skvělá organizace. Je znát, že jde o asi největší globálně sportovní akci na světě, i větší než olympijské hry, takže vše je perfektně připravené i přes servis tady pro novináře, pozápasové aktivity, ať už rozhovory s hráči,

0: Lukáši, já si myslím, že to je velmi všechno zajímavé a je tam naprosto perfektní servis, ale co vás třeba strašně moc překvapilo, je ve Spojených státech něco úplně jinak, než by člověk čekal.
1: Jedna taková zajímavost, kterou jsme v úvozovkách potkali tady v Atlantě a která není v Česku určitě běžná, protože v Česku, když si objednáte taxík, tak pro vás přijede taxikář. Samozřejmě i v Česku už dnes máme různé aplikace, přes které si můžete taxík objednat. Určitě jste to taky zažili třeba i se svými rodiči. Tady to funguje trošku jinak, protože už jsme v 21. století, Spojené státy jsou v tomto ohledu asi trochu dál. Vy když si objednáte taxík přes jednu nejmenovanou službu, tak je dost možné, že před vámi zastaví auto bez řidiče. Takže zkrátka auto, které řídí robot, když si sednete do auta, tak vidíte jen točící se volant. Je to trochu zajímavé, místy možná strašidelné, ale samozřejmě ta auta jsou skvěle naprogramovaná, takže vy si objednáte taxík, pro vás automaticky přijede, bez řidiče tedy, řídí to tedy jen ten systém a doveze vás na místo, poté vystoupíte, zaplatíte samozřejmě kartou přes tu aplikaci a je to vyřízené. Takže to je taková zajímavost, na kterou v Česku příliš nenarazíte. My jsme kromě Spojených států byli už v Mexiku, kde Češi odehráli ten první zápas tady na mistrovství s Jižní Koreou. Byli jsme konkrétně v Guadalajáře a konkrétně v Mexiku si člověk musí dávat pozor. Není to tam vždy úplně bezpečné, to je úplně, nebo to je potřeba říct, už když jsme vylezli z letiště a scháněli jsme taxík, tak jsme všude viděli policisty, kteří kontrolovali ty nepoctivé taxikáře, nebo spíš hlídali, aby cizince nenabírali. Já jsem si chtěl také objednat taxík přes taxislužbu, prostřednictvím které běžně objednávám auto třeba v Česku. A i mi to potvrdilo třeba řidiče, ale nikdy ke mně nedorazil asi ve třech případech. Vždy mi napsali, že mě nemůžou vyzvednout, protože tam je spousta policistů a je to dané tím, že byť v Mexiku jako takovém taxislužba, když budu mluvit konkrétně Uber, normálně funguje, tak oni nesmí vyzvedávat lidi na letišti. Takže tam to je takhle dané, takže neustále za vámi někdo chodí pochoutně, chce vás dostat do auta, aby vás třeba následně mohl okrást. I to se tady děje, takže na to si člověk musí dávat pozor. Ale jinak vstřícní lidé i v Mexiku byť jednu slabinu mají, nebo alespoň tedy pro nás, kteří nevládneme španělštinou, ale mluvíme anglicky, tak oni v podstatě vůbec nemluví anglicky, mluví jen španělsky, takže je složitější se s nimi domluvit. Kolikrát jsme museli používat i překladač, hlavně tedy na letišti, protože my sebou máme samozřejmě drahou techniku, která je potřeba proclít, abych to řekl trochu lidsky, tak vždy, když opustíme zemi, tedy Spojené státy a vydáme se třeba do Mexika, pak se vracíme zpátky, tak musíme najít celníky, úředníky na letišti, kteří vše zkontrolují a dají nám razítko do takového archu papíru. Takže zatímco ve Spojených státech s tím není žádný problém, tak v Mexiku je to složitější. Na takové kontrole jsme už taky strávili třeba hodinu a půl, protože oni nám většině nerozumí, musíme si to složitě překládat přes překladač a podobně.
0: Lukáši, a jaká je atmosféra mimo mistrovství? Prosakuje třeba i do toho běžného života? Je tam nějaký doprovodný program, kterého se lidé rádi účastní?
1: Je znát, že to tady žije fotbalem, samozřejmě mistrovství světa je v plném proudu, můžu přidat zážitek tady z Atlanty, my jsme tady bydleli, už mluvím v minulém čase, protože dnes odjíždíme, nedaleko stadionu a pod námi byl pivovar, nebo takový bar, řekněme, a na předzahrádce před ním lákali tamní, řekněme, zaměstnanci na takovou soutěž, mohlo se kopat na branku, ve které byly jen některé otvory. A v případě, že jste trefili jeden z těch otvorů, byly tam tuším tři, dva byly v růžcích branky, jeden trošku pod na levé straně a když jste je trefili, tak jste něco vyhráli, museli jste tedy zaplatit $5, což je v přepočtu, já nevím, asi 125 korun, tak jste mohli něco vyhrát, ať už zmrzlinu nebo pivo a tak dále. Tak já jsem to zkoušel několikrát, nechal jsem tam za

0: To asi $20, netrefil jsem nic, kolega Mikuláš Jáša se taky snažil, taky netrefil nic, byť měl jenom 3 pokusy, vždy jste měli za jednu hru 3 pokusy. No a pak přišel tedy kolega Mirko Vasič, kterému to nedalo, že si to chce tedy taky zkusit, no a ze 2 střel 2x trefil Růžek branky, takže pro nás všechny vyhrál zmrzlinu. Takže samozřejmě toho doprovodného programu, ať už pro fanoušky, nebo třeba i pro nás, pro novináře, tady je dost a dost a občas je to zajímavé. Tento světový šampionát je spojený také s tím, že je alespoň tedy třeba pro české fotbalisty hodně náročný z hlediska cestování, tudíž je to náročné i pro nás. Já to zkusím rychle zrekapitulovat. Když jsme přiletěli do Spojených států, konkrétně do New Jersey, tak tam bylo o 6 hodin méně než v Česku. Museli jsme se samozřejmě vypořádat s časovým posunem. Potom jsme se přemístili po několika dnech do Dallasu, kde je ještě o hodinu méně, takže v porovnání s Českem tam je ten časový posun dokonce -7. Pak jsme se přesunuli do Mexika, tam je to dokonce -8. Pak zpět do Dallasu -7, do Atlanty -6, takže neustále se přesouváte z jednoho časového pásma do druhého, což samozřejmě je pro tělo náročné, musíte si na to nějakým způsobem zvykat, ale není to žádný větší problém, dá se na to přivyknout, takže teď už je to v pořádku, spíš když budu mluvit za sebe, tak v těch prvních dnech ve Spojených státech jsem měl trochu problém, že jsem usínal hodně brzo, protože jsem byl unavený, měl jsem ten takzvaný jet lag, který je spojený s tím, když se přesouváte někam, kde je o několik hodin méně nebo více, zkrátka se to vaše tělo na to musí zvyknout, ale pak už je to v pořádku.
1: No, asi je to hodně náročné, ale co vás teďka jako reportéry čeká dál?
0: My se teď budeme přesouvat za pár hodin zpátky do Dallasu, kde má tedy národní tým základnu. Příští týden se čeští fotbalisté v úterý, tuším stejně jako my, ale nejsem si teď úplně jistý, jestli v úterý nebo ve středu. Každopádně se budeme přesouvat do Mexika, do hlavního města Mexico City, kde Češi ve středu večer tamního času, tedy brzy ráno ve čtvrtek českého času, utkají s domácím Mexikem na Aztéckém stadionu, kam se vejde bezmála 100 000 lidí, takže obrovský stadion. Mexičané budou mít velkou výhodu v podobě domácího prostředí. No a Češi, pokud chtějí pomýšlet na postup ze skupiny, musí jednoznačně zvítězit. Bude to ale tedy ohromně těžké, tím spíš, že opět budou hrát stejně jako v Guadalajare ve vyšší nadmorské výšce. V Guadalajare hráli, abyste si to dokázali představit, zhruba v 1600 metrech nad mořem, což je zhruba úroveň nejvyšší české hory Sněžka. Teď to bude dokonce ve víc než 2000 metrech nad mořem, což může být pro Čechy komplikované, protože s tím je samozřejmě spojené to, že se vám může hůř dýchat a tak dále, byť v tom úvodním zápase Češi mluvili o tom, že jim to žádné vážnější problémy neudělalo. No, takový náš den reportéra Radiožurnálu Sport tady na mistrovství světa je hodně různý, záleží na tom, jaký program má český tým třeba dnes nebo včera, když nás budete poslouchat v pátek. Byl zápasový den a navíc Češi hráli netradičně už ve 12 hodin dopoledne nebo v poledne místního času tady v Atlantě, takže jsme se v podstatě jen ráno probudili, připravili a šli jsme okamžitě na stadion. Teď zase budeme cestovat, no a zítra, nebo dnes tedy, to bude takové tradiční, budeme čekat na pokyny z národního týmu, jestli bude nějaký trénink, tak se na něj půjdeme podívat, vstoupíme do vysílání stanic, ať už Radiožurnál nebo Radiožurnál Sport. Poté bývají na programu nějaké mediální aktivity, takže jdeme na hotel za českými reprezentanty, tam se konají nějaké rozhovory, pak to zpracováváme do vysílání, takže ta práce je hodně rozmanitá. A byť je to náročné, tak nás to hodně baví. Takže vás zdravím do Čech a věřím, že se ještě uslyšíme.
1: Určitě se uslyšíme, budeme rádi. Holky a kluci, to byl Lukáš Michalík ze sportovní redakce Radiožurnálu Sport a já se těším zase na nějaké další nové zprávy.

0: just...
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
3: Ano, Veronika Hájková, naše zvířecí agentka, která už tady se zvířaty zažila nejednu legrační situaci, například když se nám přímo ve studiu pokakal poník, ano, slyšíte dobře, poník, který přijel výtahem do druhého patra do studia Rádia Junior, nebo se tady málem ztratil sklípkan, takový ten velký pavouk, hop, tak já bych se třeba zbláznila a visela bych tady na lustru a ječela bych, ale Veronika se pavouku nebojí. No prostě milý pavouček se jí schoval pod tričkem a ona si ho ani nevšimla, protože takový pavouček je krásně lehoulinký a skoro ho ani necítíte. No vidíte to, já se pavouku bojím. A přitom vůbec nemám proč. Není to racionální. Jo. No ale myslím si, že teďka si dáme něco chytřejšího, než je třeba strach z pavouků, protože přichází Eva Sinkovičová a má pro vás další díl Zvídavce. Tak si to pojďte poslechnout, povoláváme Evu.
4: Zvídavec Evy Sinkovičové.
5: Čau holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu. Už jsem zvědavá na dnešní zajímavost. A vy? Kdo z vás měl nebo má jojo, nebo si s ním aspoň někde hrál? Asi skoro každý. A věděli jste, že jojo je opravdu prastará hračka? No vážně, je to tak? Nejspíš si s ní lidé hráli už několik tisíc let před naším letopočtem. V pakistánském muzeu je uloženo to nejstarší dochované jojo. Jde o terakotový pozůstatek protoindické harabské kultury. Z archeologických nálezů je pak jasné, že i v Řecku zhruba kolem roku 500 před naším letopočtem bylo jojo součástí her. Na nalezené nádobě je kresba, kde je zobrazen mladík hrající si s jojem. Vyobrazení kulatých hraček zdobí i zdi prastarých egyptských chrámů. V méně dávné minulosti, konkrétně v 18. století, se pak jojo dostává z Indie do Evropy, kde se rychle stane populární mezi aristokracií. Údajně šlo dokonce o oblíbenou hračku francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparte a před bitvou u Waterloo si hraním s jojem krátili čas francouzští vojáci. A jak přišlo jojo ke svému názvu? Zřejmě znamená filipínsky pojď, pojď a vznik názvu je spojen s moderní historií téhle hračky. Mladý Filipínec se stěhuje v roce 1920 do USA a přiváží si sebou dřevěné jojo. Během přestávek mezi svou prací si krátí čas hraním s jojem a všímá si, že se kolem něj tvoří skupinky zvědavců. Toho přivede na myšlenku založit továrnu na výrobu hraček a na americký trh přichází hračka, složená ze dvou dřevěných stejně velkých a těžkých disků, spojených osou, kolem které je omotán hedvábný provázek. Zakladatel továrny hračku pojmenovává jojo. Později jsou patentována různá vylepšení joja, vyrábí se nejen ze dřeva, ale i z plastu a kovu a také se dostávají do prodeje nejrůznější tvary. Dnes už dávno nejde jen o hračku pro děti. Jojo je předmětem mnoha soutěží a dokonce se můžete stát i mistrem světa v jojování. Během soutěží se hodnotí šikovnost a provedení složitých jojo triků. Rozhodně nejde jen o klasický pohyb joja nahoru a dolů. Zdatný hráč ho posílá všemi směry. Jen se podívejte na nějaké video. I v Čechách už máme vlastní mistrovství, a to od roku 2004. A je tu také Česká jojo asociace, tedy neziskové občanské sdružení, které si klade za cíl propagovat moderní jojování v Čechách. Takže pokud tahle zdánlivě nenápadná hračka zatím unikla vaší pozornosti, tak jí dejte šanci. Dají se s ní dělat neuvěřitelné věci. Moji milí zvídavci, pokud chcete o jedné z nejstarších hraček někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart a jestli ještě můžete poslouchat chvilku, tak mám pro vás recenzi na nový junior radio juniorský seriál Hlubina. Jestli jste to ještě neslyšeli, je to prostě boží. Je to trošičku hororovité, ale skvělé. A Ondra Holand si to všechno poslechl a natočil pro vás recenzi. Takže si to teďka pojďme poslechnout. Jak to vidí Ondra Holand?
1: Čau. Dneska tu mám pro vás recenzi na nový seriál Rádia Junior Hlubina. Příběh napsala Tereza Verecká a hrálo v něm spoustu skvělých herců, jako třeba Martin Mišička, Marie Anna Mišičková, Tomáš Dalecký, Viktor Krčmář, Ivana Uhlířová, Václav Neužil a další. Příběh je o rodině Holínských, která jede na prázdniny do kempu k jezeru Tichá voda. Pavel má v noci hlídat svého mladšího bráchu Vojtu, který má spát ve stanu. Jenže Pavel je venku se svojí kamarádkou Aneškou. Vojta se probudí a jde za nimi, ale Pavel ho pošle samotného na paddleboardu přes jezero zpátky do kempu. A to je naposledy, co svého bráchu viděl. Ráno se samozřejmě snaží Vojtu najít, ale všem je divné, že obyvatelé vesnice a provozní kempu odmítají volat policii a vše se snaží vyřešit sami. Celkově všichni působí zvláštně a vypadá to, že se zmizením malého Vojty mají něco společného. Naštěstí se Pavel s Aneškou oddělí od místních a snaží se Vojtu najít sami. Co ale objeví a kdo stojí za zmizením Vojty, už si budete muset poslechnout sami. Příběh mě velmi zaujal a to hlavně kvůli poutavému a napínavému příběhu. Dále se mi také líbily propracované zvukové efekty, za kterými stálo hlavně nahrávání na binaurální hlavu, která zajišťovala prostorový zvuk, a taky na hydrofon, kterými byly nahrávány hlasy pod vodou. Seriál ode mě tedy určitě dostane 5 hvězdiček z 5. Hlubinu bych doporučil všem, kterým je více jak 10 let a které baví napínavé a strašidelné příběhy. Dále bude Hlubina určitě bavit všechny, které bavil starší seriál Terezy Verecké Lyžák. Pro Rádio Junior Ondra Holand.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart. No a já si myslím, že máte tak jako poslední minutky na to, abyste ještě mohli poslouchat, pokud ovšem nemáte třeba od 8:30, anebo dokonce od 9:00, anebo dokonce třeba nejste dneska doma, protože jste nemocní, jako ku příkladu Kuba, který dneska vyhrál knížku Teddy Bear Záhada vyloupeného skleníku, protože poznal náš tajemný zvuk. Ano, náš tajemný zvuk byl úžasný, napínavý, super fotbalový zápas a Kuba to poznal, takže Kubo, ještě jednou zdravím a rychlé vyležení, rychlé vyzdravení a konec konců to přeju úplně všem vám, kteří právě posloucháte Radio Junior. My jsme dneska měli celý ranní restart tak trošičku v duchu fotbalového mistrovství, protože mistrovství světa ve fotbale roku 2026 je v plném proudu. Je to napínavé, je to úžasné a čeští fotbalisté jsou ještě pořád ve hře. Včera remízovali 1-1 s týmem Jihoafrické republiky a takže jsme teďka teda na třetím místě ve skupině A po Mexiku a Jižní Koreji. Je to velmi napínavé, teďka se budou muset naši fotbalisté velmi, velmi snažit, aby nevyfičeli. To by byla velká škoda, ale víte co, já si zase říkám, že je spousta kritiků a spousta lidí říká, no jo, jak oni to hrajou. Jenomže dostat se na mistrovství světa je už samo o sobě obrovský úspěch a já to našim fotbalistům moc přeju.

Jerry Tauber a písnička Soundtrack. Doufám, že se vám líbila stejně jako ostatní písničky na Rádiu Junior. Ty pro vás všechny vybírá náš úžasný hudební dramaturg David Janečka. Konec konců ten se podílí i s Klárkou Novákovou na Hitparádě a společně vybírají třeba novinky, ale na některé novinky se můžete soustředit i vy a můžete posílat svoje tipy. Za chviličku vám to Klárka prozradí, ale teďka vám jenom ještě řeknu, že letošní mistrovství světa ve fotbale je 23. fotbalovým mistrovstvím, které pořádá federace FIFA, čili fotbalová federace, a závěrečný turnaj, do nějž se mužské fotbalové národní týmy probojovaly z kvalifikace, se koná hned ve třech zemích, v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech amerických.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, víte, že je pátek. Víte, že je 19. června. No a taky víte, že o víkendu vás čeká další díl hitparády Rádia Junior. Teď už hlasovat nemůžete, ale třeba každý týden do středy večer, i když už nám teda ten hitparádový rok končí, tak přesto to připomenu, že vždycky do středy večer do 20. hodiny se může hlasovat právě pro toho vašeho favorita, pro vašeho oblíbeného interpreta anebo pro vaši oblíbenou písničku. No a jak to vypadá právě teďka v hitparádě Rádia Junior? No tak Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Wop, Hanzino a Ariánka s písničkou Tohle není love song mají v tuto chvíli víc než, ne vlastně ne víc, ale skoro třetinu všech hlasů. 30% a 0,9%, což je s přehledem nejvíce. Na druhém místě je písnička Usínám od Davida Málka a třetí je Adela Křivánková s písní Konečně volná. No a ty ostatní písničky, no ještě tak Sokolík Pepík a Bára Ladrová, to je na čtvrtém místě s necelými 8%, ale ty ostatní písničky už pěkně poposkakují pod ně. Poslechněte si je, mrkněte se na web radiojunior.cz a jestli vás nějaká písnička zaujme teď o víkendu, tak pro ní určitě hlasujte, protože bez vás to prostě nepůjde. No a bez Klárky Novákové, která nám teďka udělá takovou upoutávku na hitparádu Rádia Junior, by to taky nešlo.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Jak se dělá kocour? Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarný kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice. Ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala. Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko. A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu. Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat. Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému. Je to nejroztomilejší zvířátko, které znám. Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy.
1: To koukáš, jakou mám figuru,
0: vytahoval se.
1: Mohl bych dělat reklamu na psí suchary.
2: Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit,
0: peskovala pejska Káťa.
2: Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se. Hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac.
0: Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brněly nožičky a hlava mu začala klesat.
1: Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina,
0: stěžoval si.
2: Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný.
0: Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala.
2: Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení.
0: Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová.
2: No, lepší už to nebude, prohlásila znalecky. Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít.
1: Uleju se docela rád,
0: vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
1: No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já.
0: Vyštěkl zklamaně.
1: To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy.
0: A škubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru.
2: Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si.
0: Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak.
2: To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo,
0: spustila.
1: Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný.
2: To je stylizace, tomu ty nerozumíš,
0: zlobila se Káťa.
1: Je to můj portrét, tak snad mám do toho co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu.
0: prskal Škubánek.
1: Modelem už ti nikdy stát nebudu.
2: Jak chceš. Mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat.
0: A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali. Ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole.
3: Mňau! A hele, smetana!
0: Olízl se Luciáš.
3: Když se dva hádají, třetí se má dobře.
2: Mňau!
0: Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra.
3: Mňau! Mňau! Mňau! Vajs!
0: Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla.
2: Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesved ani myslbek.
0: Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se.
2: Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad.
0: Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu.
2: Tady mě nikdo nebude rušit, pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla.
0: Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour, jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous.
1: Když jsem se jí nepovedl já, tak udělala Luciáše. Ale ten je, jako by mu z oka vypad.
0: Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny. Už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli u vytržení.
4: To je báječné prostorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj.
0: Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku.
3: Mňau, vajs!
0: Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení.
4: Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor.
0: V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa.
2: Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu.
0: Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš. Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti.
4: Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour,
0: popotahoval si bratku pan inspektor.
4: Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický,
0: souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem.
1: No, gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent.
2: Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží.

0: Klady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Ahoj, Jani, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Ušoune. Já už se moc těším na dnešní návštěvu.
0: Já taky.
1: Pojďte dál.
2: Ahoj, Jani, a ahoj, Ušoune. Jsem posel Jenda. Těší mě.
0: Ahoj.
1: Posla jsme ve školce jako návštěvu ještě nikdy neměli.
2: Ale já nejsem návštěva. Mám vele důležitý úkol.
1: Aha, a kdo pak tě k nám s tím vele důležitým úkolem poslal?
2: No děti.
1: Jaké děti?
0: No to by mě teda taky zajímalo.
2: No, Žovka, Kuba, Sára, Matyáš, Tobiáš, Sofinka, Lucka, Adam, Kačka, Wendy a Emička a taky Filip.
1: No dobře, dobře, takže tě poslalo fakt hodně dětí.
2: Poslali mě všechny.
0: To je fakt boží.
1: No to tady je. Být poslem všech dětí musí být super. No počkat, ale proč tě poslali?
2: Mám vyřídit pěkné pozdravení a velkou prosbu.
0: Jsem jedno ucho, ale pořádné.
2: Holky a kluci mají hrozně rádi Janino zpívání. A úplně nejvíc písničky, které sama pro Ušounovu pohádkovou školku vymyslela. No a tak mě posílají, jestli by ta dnešní Ušoškolka nemohla být úplně celá s Janinými písničkami, aby si je děti mohly zapsat do zpěvníčku a pořádně se je naučit.
0: Skvělý nápad!
1: Tedy děti, vy mi děláte radost. Jasně, že dneska může být výjimečná školka, ve které se písničky ze školky naučíme.
2: Děkuju moc.
0: Ušounovo zpívání.
1: Tak, já začnu hned první písničkou. Ano, přesně tak, tou, která se i jmenuje první, protože byla napsaná do úplně první školky.
3: Každý člověk

0: posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska zpíváme písničky, které nemůžete slyšet nikde jinde, než v naší pohádkové školce, protože jsem je vymyslela přímo pro vás.
2: Ty jsi ale šikovná.
1: Děkuju moc, ale hele, nějak se nám tady ochladilo.
2: Jo, to je zima, děsná zima.
1: Už tomu rozumím. To je určitě proto, že už jsme na severu s naší další školkovou písničkou.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, dnes písničkovou na přání, ale i když je písničková, určitě bychom si měli i zacvičit, abychom nezlenivěli. Co tomu říkáš, Ušounku?
1: Já tomu nic neříkám, já se směju.
0: No to si celý ty.
1: Ušounovo cvičení.
0: Dneska si holky a kluci zacvičíme s písničkou, která poprvé zazněla ve školce, ve které jsme se učili dělat kotrmelec. Já totiž hrozně ráda dělám kotouly. Když někdy něco nejde,

taky. Udělejte si kotoul, možná, že zalezou mraky. Vyplavte endorfíny na dobrou náladu.

0: kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku.
1: Teď jsem po tom zpívání a cvičení malinko unavená. Co kdybychom si trošku odpočinuli u pohádky?
0: Souhlasím.
1: Tak paráda, telátko popleta už se chystá.
0: Ušou nová pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Koloběžka.

0: Bylo hezky a tak si Telátko vzalo ven koloběžku. Na dvoře už byla spousta kamarádů. Bíček Jiříček, Jalovička Hanička, Pašík Vašík, Beránci Ivánek a Milánek a mnoho dalších.
1: Je, to je krásná koloběžka,
0: řekla Jalovička Hanička.
1: Půjčíš nám ji?
2: No jasně,
0: řeklo Telátko, protože nebylo lakomé.
2: Mně prvnímu,
0: volal Beránek Ivánek.
2: Ne, nejdřív jo,
0: to zas křičel Beránek Milánek.
3: Tak se dohodněte,
0: řeklo Telátko. Jenže Beránci se dohodnout nedokázali.
2: Víš co?
0: Napadlo Ivánka.
2: Zahrajeme si Berany, Berany duc. A kdo dá větší ránu, ten pojede první.
0: Milánek souhlasil a tak se Beránci proti sobě rozeběhli.
2: Vyhrál jsem!
0: Volal Ivánek.
2: Ne, ne, já jsem vyhrál!
0: Křičel Milánek a že to zkusí znovu. Bohužel se nedokázali dohodnout ani na podruhé, ani na potřetí, ani na podesáté. Půjčíš nám zatím tu koloběžku, než si to ti dva vyřídí? Zeptala se Telátka Jalovička Hanička.
3: No jasně.
0: Všechna zvířátka se postupně na koloběžce projela, ale Beránci se pořád nedokázali domluvit, kdo z nich vyhrál. Zvířátka už na ně nebavilo čekat a tak si šla hrát na zahradu. Teprve o hodinu později si Beránci všimli, že jsou na dvoře sami.
2: Kde je Telátko a ostatní?
0: Podivil se Milánek. Chvíli přemýšleli a pak Ivánek řekl.
2: Já mám nápad. Nechceš si zahrát Berany, Berany, duc?

0: Holky a kluci, v Ušounově pohádkové školce právě skončila pohádka a já už jsem připravená.
1: Já taky. A vy, holky a kluci, pojďte sem.
0: Objevíme novou zem v další z písniček, o kterou jste si řekli. A můžete si ji s námi zopakovat. Jmenuje se Kosmická raketa a my v ní vyrazíme do světa.
1: Letíme!
2: Kluci, holky, pojďte sem.
1: Kluci, holky.

0: provědět a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: A já už se loučím. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ošaun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku Žirafí.

Je to paní žirafa. U paní žirafy sejdem se na kafy. U paní žirafy si posedíme a bude nám fajn, kdo je ta paní.

Je to paní žirafa. U paní žirafy sejdem se na kafy. U paní žirafy si posedíme a bude nám fajn, kdo je ta paní s dlouhým krkem. Kdo je ta paní s dlouhým krkem? Kdo je ta paní s dlouhým krkem? Je to paní žirafa.

0: čím to fotíš?
1: Vej pojďme.
2: Pardon?
1: Vej pojďme.
0: Co to bylo?
1: Vej pojďme.
0: Co děláš?
1: Vej pojďme.
2: Je.
1: Vej pojďme.
0: Filipe.
1: Vej pojďme.

nám nádobí, já vás roztrhnu jako hady.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Minutové zprávy.
1: Na trase mezi Prahou a Ostravou předevčírem v obou směrech putovali sloni. Několika tunové samce slonů indických si mezi sebou vyměnili Zoo Praha a Zoo Ostrava. Ze slezské metropole do hlavního města přicestoval 28-letý Maxim, z pražské Troje do ostravské Stromovky zamířil 43-letý Ankor. Ráno oba sloni nastoupili do transportních kontejnerů, které byly naloženy na speciální tahače, a v podvečer byly sloni v pořádku vyloženi. Doporučení k výměně dal koordinátor Evropského chovného programu, aby se oživil ostravský chov. Češi včera na mistrovství světa ve fotbale remízovali 1-1 s týmem Jihoafrické republiky. Čeští fotbalisté tuto chvíli obsadili třetí místo ve skupině A po Mexiku a Jižní Koreji. A jaké bude počasí? Dneska máme slunečno, čekají nás teploty až 33 stupňů Celsia. Pijte vodu a vyhledávejte stín.

0: kamarádko stonavá, přítelíčku chorý, nesu já ti písničku přes doly a hory.
1: Navléknu si návleky, nasadím si roušku,

paprsky přibíraj nám víčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Tak pozor!
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No, tak

0: To je stádo hroků, to jsou hroši!
1: Pozor, had!
2: Nebojte, to je krajta tygrovita, ta nekouše!

0: pak se vrátit domů.
1: Pojď ty sluně jedno, půjdeš k nám domů.
2: Kluci, počkejte na mě.
3: Rádio Junior.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajón její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: koníku.
1: Promiň koníku,
0: místo koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomí. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku.

0: hotové zprávy.
1: Na trase mezi Prahou a Ostravou předevčírem v obou směrech putovali sloni. Několika tunové samce slonů indických si mezi sebou vyměnili Zoo Praha a Zoo Ostrava. Ze slezské metropole do hlavního města přicestoval 28-letý Maxim, z pražské Troje do ostravské Stromovky zamířil 43-letý Ankor. Ráno oba sloni nastoupili do transportních kontejnerů, které byly naloženy na speciální tahače, a v podvečer byli sloni v pořádku vyloženi. Doporučení k výměně dal koordinátor Evropského chovného programu, aby se oživil ostravský chov. Češi včera na mistrovství světa ve fotbale remízovali 1-1 s týmem Jihoafrické republiky. Čeští fotbalisté tuto chvíli obsadili třetí místo ve skupině A po Mexiku a Jižní Koreji. A jaké bude počasí? Dneska máme slunečno, čekají nás teploty až 33 stupňů Celsia. Pijte vodu a vyhledávejte stín.

0: Velkou pohádku mám nejradši.
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: moje. Už je mi chladno od nohou. Holčičko moje nejdražší.
1: Bylo nebylo jednou za starých časů, i když ne zas tak dávno, žili byli dvě děti. Jmenovali se Viktor a Viktorka, bratr a sestra. Viktorka byla starší a proto se často o Viktora starala, ale taky mu poroučela, zlobila ho, pošťuchovala. Stejně tak, jako on zlobil ji.
2: Viktore!

0: nic nedělám.
1: Ty jsi fakt děsnej.
0: Au, co dělám? Já mám nech mě bejt, nech mě bejt.
1: Chovej se normálně, Viktore. Ale já tě mám úplně pokrk.
0: Co? A já tě mám, a víš, kam tě mám? Víš, kam já tě mám?
1: No, tak řekni schválně, no. No, sám nevíš.
2: Žili s tatínkem, který ale hodně pracoval. A se mnou, svojí babičkou. Maminka jim nedlouho předtím, než začíná tohle vyprávění, umřela. A tak spoustu jejich dní utíkalo ve smutku a samotě. Ale ne vždycky.
3: A letadlo F-16 vzlétá a roboti útočí. Puch, tuch, střílí, ale F-16 se nevzdává. Odlétá, střely za ní už nedoletí. Zvítězili jsme.
1: Už je 5. Za chvilku by tu měl být táta.
3: Říkal, že se dneska zdrží. Přijde až v noci.
1: Ach jo.
3: Co je?
1: Nic. Schovává se před námi. Už mě to nebaví.
3: No za to nemůžu.
1: Ty tvoje blbý dětský hry pořád. Letadýlka, roboti. Taky bys si mohl jednou vymyslet něco zajímavějšího.
3: Mně se nechce.
1: Ach jo. Víš co? Budeme si číst. Přečtu ti něco o králi trpaslíku.
3: Co máš pořád s tím králem trpaslíků?
1: Prostě ho mám ráda, no. A máma nám tuhle pohádku hodně četla, pamatuješ?
3: Jo, jenže to bylo kdysi.
1: Ale já mám chuť si číst o králi trpaslíků. Podej mi tu knížku. Budu si číst a hotovo. Je. Podívej. Vidíš ty světlušky, jak krouží mezi stromy? Kam asi letí? Je, a tady. Tady v rohu na té mítině, podívej se.
3: Já tam nic zvláštního nevidím.
1: Ten trpaslíček, co se schovává za pařezem. Teď vykoukl. Teď zase.
3: Viktorko, co blbne?
1: Vážně, podívej. Teď se zase objevil a mrká na mě. Zve mě k sobě.
3: Nepřeháníš to?
1: Tak, a tady. Tady to je. Zaříkávadlo pro ty, co chtějí vstoupit. Půjdu za králem trpaslíků, Viktore. Vedou cesty po poušti, vedou cesty k moři.
3: Viktorko!
1: Kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
3: Zavři tu knížku!

0: ať se do našeho vnoří.
1: Viktorko, kde jsi? Co to má znamenat? Viktorko, kam se schovala? Viktorko!
2: Viktorka už ale bratra nevnímá. Opakuje zaříkávadlo a najednou jí jakási neznámá síla sama zvedá ruku a vede její prst do středu temného a strašidelného lesa.
1: Viktorko, vrať se. Viktorko, prosím, kam jsi utekla?
2: A tak se Viktorka vydává na svoji velikou cestu za králem trpaslíků. Viktor listuje stránkami a tiše volá sestřino jméno. Pak ji uvidí. Viktorka prochází hlubokým tmavým lesem a ze tmy okolo ní vykukují malé střepaté hlavičky.
3: Kam pak?
4: Já...
3: Není tohle štěně ještě moc malé, aby se vydalo samo do světa?
5: Jak to? Co to říkáš, táto? Co pak je to štěně?
3: Pro mě to je štěně. Až jí bude o 300 let víc, můžeme si promluvit z očí do očí.
2: Ti dva malinkatí podivní mužíčci mají veliké hlavy jako melouny. Jsou celý chlupatí, ale mají hezky učesané hlavičky. Kravaty pěkně uvázané, maličká bříška schovaná v krásně ušitých vestách a celý nesahají Viktorce ani do pasu.
4: Nezlobte se, já...
3: Ve slušných stromových rodinách nejdřív pozdravíme.
4: Dobrý den. Tak?
3: Přesně tak. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Je táto.
3: Co je?
5: Ještě jsme se zapomněli představit. Já jsem Sir Platan mladší a tohle je můj otec, Sir Platan starší.
4: Platan, to je ten strom s kůrou jako dalmatin a s krásnými velkými listy?
3: Přesně tak.
5: Tam bydlíme.
3: Ve velkém ptačím paláci ve větvích číslo popisné 18. My jsme totiž, mladá dámo, stromoví lordi. A hájíme příhraniční oblast země trpaslíků, duší i tělem.
4: To je nádhera.
5: A vy?
4: Já jsem Viktorka.
5: Jenom Viktorka?
4: No, ano. Prostě Viktorka.
5: Aha.
3: A kolik je vám, slečno, let?
4: 10.
3: To je zlé. To je velmi zlé. Takové mládě a už musí k nám dolů do země trpaslíků. Jdete za králem trpaslíků, že?
4: Ano.
3: Jak jinak? Sem se jen tak na výlet nechodí. A v takovýchhle případech... Ano, to je třeba. To se nedá nic dělat. Ale ne, aby vás napadlo scházet z cesty, slyšíte? To už byste se nikdy nemohla vrátit zpátky. Máme tu bažiny. Ledové pláně. Jsou tu háje motýlých skřítků. Ani se mi nechce na to pomyslet. Zkrátka, dávejte pozor. Nescházejte za své cesty, ano? Rozumíte?
4: Moc ne, ale nechám si poradit.
5: A až vám bude úzko...
3: Až na vás budou útočit ze všech stran, jen si třikrát zopakujte. Svou cestu mám... A dojdu tam.
4: Svou cestu mám a dojdu tam.
3: Přesně tak. A třikrát nezapomeňte.
4: Děkuji vám, pánové. Budu si to pamatovat.
2: Jenže v tu chvíli, kdo si z hlouby lesa zavolal oběd, oběd. Oba mužičci se rychle rozloučili a rozeběhli se do dály, jako by měli strach, že jim někdo všechno sní. Viktorka by se ještě ráda na mnoho věcí zeptala, ale stromoví lordi už jsou pryč. A tak se opatrně rozhlédne po tom tajemném lese, kde sovy sedí skoro na každé větvi a vykročí. A co zatím dělá Viktor?
1: Nemůžu si přece vzít na zodpovědnost, aby se jí něco stalo. Co mi na to řekne tatínek? Nedá se nic dělat. Prostě musím za ní. Jak to jenom bylo? Vedou cesty po poušti vedou cesty k moři, kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
4: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Lucerničky, lopaty a krumpáče? To přece musí být... Hej, trpasličci!
6: Stát!
7: Je, koukejte!
6: Kdo to je?
4: Já jsem Viktorka. Dobrý den, pánové.
6: Ne. Ta nebude jako Sněhurka.
4: Vy jste ještě roztomilejší, než jsem si kdy myslela. Bydlí tady s vámi taky Sněhurka?
6: Ta už dávno ne.
7: Ale ty jsi taky hezká.
4: Co se s ní stalo?
6: Jeden dlouhán na koni si ji odvezl sebou do zámku.
7: Na Vánoce psala, že se jim narodili děti.
4: Je.
6: Jenže nám teď chybí v domečku ženská ruka.
7: A přitom nabízíme spoustu jídla. Pravidelně pořádáme večírky se zpěvem a tancem. Hrajeme ping-pong, chodíme do sauny a plava.
4: Zní báječně.
7: Bude se ti o nás líbit.
4: Víte, ale já vlastně...
8: Ochráníme tě.
7: A máme v domečku i trampolínu.
4: Ne, trpaslíci. Jste moc milí, jenže já musím za králem.
9: Prosím.
4: Ale já do vaší pohádky přece nepatřím.
6: Och jo.
10: Je to tak, přátelé. To děvče má pravdu. Nečeká na prince, nepronásleduje ji žádná zlá královna, nemáme ji co nabídnout.
6: Kromě trampolínu.
7: Ping-pongu.
8: A sauny. Pčik.
10: Jde za králem trpaslíku a to musí jinudy.
6: Jsi moudrá dívka. Svého cíle se drž.
7: Budeme ti držet palce.
6: Ano.
7: Nebo radši celé pěsti.
6: Pěsti.
10: Viktorko, až ti bude nejhůř, až se ti bude zdát, že už neuděláš ani krok, že jsi u konce, stiskni v dlani tenhle kamínek. A i kdybys už mrtvá byla, i kdybys už ve skleněné rakvi ležela, dá ti sílu jít dál.
4: Děkuju, trpaslíčci. Jste moc hodní. Naschledanou.

0: Cítíš to, skřete?
1: Cítím, skřeťáku.
0: A víš, co to je?
1: Masíčko.
0: Jo. Křehké maso holčičí, za chviličku zakničí, sejde z cesty do močálu, za životem tlustou čáru si tím krokem udělá.
1: Sama nám svým maso dá.
0: Pěkně si ji usmažíme.
1: Na ohýnku upražíme.
0: Okoušeme kostičky.
1: A ten kousek maličký.
0: Co jí zbude z hlavičky?
1: Schováme do kůlničky. Pěkně vítáme, panenko.
2: To jsem se lekla.
0: Cože tak sama?
1: Nemáš strach?
0: Není ti úzko?
2: Je.
1: A že ses vydala tak daleko?
2: Jdu za králem trpaslíku.
1: Zůstaň tu s námi.
0: Cesta je dlouhá.
1: Plná nástrah.
0: A král?
1: Ten za cestu nestojí.
0: Už jsme u něj byli a nic moc.
1: To teda ne. Spíš nic než moc.
0: Líp je zůstat doma v teplíčku.
1: Teplíčku bažiny.
0: Kruš. Koupele s vůní opojnou máme. Pobavíme tě, zaspíváme. Bříško ti tu naplníme.
1: Pěkně si tě vykrmíme.
2: Nezlobte se, skřídci, ale já už vážně musím jít. Opravdu, je nejvyšší čas.
0: Ale.
2: Au! Proč do mě strkáte?
1: Tohle jsme si nedomluvili.
0: Žádný takový.
1: Tady zůstaneš.
0: My máme hlad.
2: Nechte mě.
0: Drží pevně, skřete. Vytáhnu pro vás.
1: Držím, skřeťáku.
0: Nepouštěj.
1: Nepouštím.
2: Nechte mě, slyšíte? Nesahejte na mě. Zmizte vy, potvory. Ne.
1: Mám jí. Pořád jí mám.
2: Jak to bylo? Jak to říkal sir Platan? Chvilečku. Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Co to je?
1: Co je to za říkačku?
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
1: Má nějakou divnou moc.
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Vyklouzla.
1: Potvora jedna.
0: Klouzavá.
1: Utekla nám.
0: Však voný ledový pláně dál nepustí.
1: Možná si ještě ráda vrátí zpátky k nám. Do bažiny.
2: Děkuju vám, stromoví lordi. Zachránili jste mi život. Nebýt vašeho zaříkání, asi bych to nedokázala. Ale je mi smutno. Stýská se mi po Viktorovi, po tatínkovi, po mámě. Kdybych tak mohla být zase s nimi, se všemi. Ach jo.
3: Tak už to bývá. Na každé velké cestě potkáte různá dobrodružství a nebezpečí. Ale nejhorší bývají ta, která přicházejí z vašeho srdce. A vyhnout se jim nemůžete.

0: A vločky jakoby šeptali, jakoby mluvili.
1: Zastav se, dítě. Nespěchej.
0: Ale já musím jít dál.
1: Nespěchej. Už není kam jít.
2: Všechno, co bolelo tady na ledové pláni, přebolí.
1: Oblečeme tě do bílých šatů.
2: Do šatů.
1: Ozdobíme tě šperky.

0: se bude klanět tvé kráse. Poklekne před tebou, aby tě obdivoval.
1: Zastav se, dítě.
0: Nechoď dál.
1: Nechoď dál.
0: Zastav se.
1: Nechoď dál.
0: Dítě, nechoď dál.
1: Za malou chvíli všechno už přebolí.
0: Přebolí.
2: Už nemůže. Nohy jí těžknou. Každý krok je pomalejší než ten předchozí. Všechno se v ní chce zastavit. Až na maličký kousek kamínku v její kapse na prsou, který ji pořád hřeje. Zapomněla už na krále, na Viktora i na všechno, co kdy měla ráda. Už zapomněla, kdo je, kam jde a proč. Vzpomene si jenom na ten kamínek od trpaslíků. Sevře ho v dlani. A najednou, i když už nemá ani špetičku síly, zvedne hlavu, upře oči do dálky a světe, div se. Daleko, předaleko na horizontu spatří zelený pruh krajiny. Vločky mizí, jako by nikdy neexistovaly. Dýchá se jí volněji, vysvětlo slunce. Viktorka je tak unavená, že padne na mechový polštář na kraji cesty a zatímco ji slunce zalévá svým teplem, usne. Viktorko!
3: Babičko!
2: Viktorko, slyšíš mě?
3: Babičko! Babi!
2: Přemohla si skřety i volání ledových plání? Ale nejtěžší zkouška tě ještě čeká. Mysli na cíl své cesty. Ani na okamžik ho neopouštěj, protože nikdy se nemůžeš vrátit k tomu, co už si jednou ztratila, ať ta ztráta bolí sebe víc. Mysli na to, Viktorko. A když ti bude nejhůř, bude při tobě vždycky stát někdo, kdo ti pomůže, kdo tě zachrání. Věř mi.
4: Viktorko, probuď se, vstávej.
3: Co? Co to bylo?
4: Vstávej, teď nemůžeš spát.
3: Kdo mě to budí? Viktore, jsi to ty? Kde ses tu vzal?
5: Kde bych se tu vzal? Přišel jsem po cestě, jako ty.
3: Já myslím tady, v říši trpaslíků.
4: Nemůžu tě přece nechat samotnou, ne?
3: Ty jsi šel za mnou.
4: Jo, a teď pojď, půjdeme zpátky domů.
3: To nemůžu.
4: Proč nemůžeš?
3: Musím dojít ke králi.
4: Hloupost.
3: Ne. Já musím, Viktore. Nedá se nic dělat.
4: Dobře. Ale pak já musím zůstat s tebou a chránit tě. Takže jdeme?
3: Jdeme. Viktore, dokážeš si vybavit babičin obličej?
4: Jasně, že jo.
3: Než jsi přišel, zdálo se mi, že za mnou přišla a mluvila se mnou. To je zvláštní, viď?
4: Jo, to je.
3: A hezký, viď?
4: To taky.
3: Je to hezky zvláštní a zvláštně hezký.

0: Běhá mi mráz po zádech z toho soumraku. A větve tak šumí, jako by mluvili. Viktore, nemáš strach?
1: Musíme jít dál.
0: Já se bojím. Něco se stane, Viktore. Vím to.
1: Nestráš.
0: Ale ty větve opravdu mluví, slyšíš? Něco mi říkají. Zpívají. Šeptem, ale zpívají.

0: Slyšel jsi to?
1: Ne.
0: Jako kdyby ty větve zpívaly písničku o ovečce. Víš, tu, co nám zpívala máma.
1: Prosím tě, nezastavuj se a pojď. Nemáš horečku?
2: Viktorka jde dál, Viktorovi po boku, vstříc poslední a nejtěžší zkoušce.

0: A my ho táni.
1: My ho táni?
0: Tamhle, u těch stromů, už to vidíš?
1: Jo.
0: Není to nádhera. Tolik pestrých motýlů pohromadě. Jak jsou velicí a bzučí. To motýly u nás nedělají.
1: Nevšímej si jich.
0: Ne, Bráško. Podívej, to nejsou motýly. Jsou to létající trpaslíci. Koukni, jaké mají uši. A ty prsty. Mají takhle dlouhé prsty. A smějí se. Určitě se jim líbíme, když se na nás smějí. Pojď, Viktore, půjdeme za nimi.
1: Viktorko, pozor, tohle bude určitě ta poslední zkouška.
0: Když nechceš, půjdu za nimi sama.
1: To nesmíš, to ty jsi mi pořád opakovala, že nesmíme sejít z cesty.
0: Pusť mě! Už jdu.
1: Viktorko, neposlouchej je.
0: Počkejte na mě, motýly. Červení, oranžoví, modří.
1: Viktorko, kam to běžíš? Vrať se! Okamžitě se vrať! Viktorino, trampolino, to mi to všechno musíš dělat tak těžký. To ani kvůli mně nemůžeš zůstat na cestě, kterou jsi sakra vybrala ty a ne já. Blahočím se za tebou až sem, protože mám o tebe starost a ty si prostě utečeš. Kde jsi? Kam jsi zmizela? Viktorko.
2: Proč pláčeš, Viktore?
1: Jak víte, jak se jmenuju? Kdo jste? Vypadáte trochu jako moje babička.
2: Může být a nemusí. Co se stalo, chlapče?
1: Ztratila se mi sestra. Zmizela mezi těmi stromy. Běžela za motýly.
2: To je zlé. Ztratit se tady je velmi zlé.
1: Co mám dělat? Poraďte mi.
2: Jít za ní nemůžeš.
1: To jí tu mám nechat? To přece nejde, musím za ní.
2: Počkej. Tohle je háj nejtajnějších vzpomínek. V poslední době je jeho síla mocnější než kdykoliv předtím. A všichni, kdo ho znají, se mu zdaleka vyhnou. Motýlí skřítečci, jejich šepot a zpěv jsou nebezpečnější než všechny bažiny, než všechny ledové pláně. Nalákají člověka hluboko do lesa a ten se už nikdy nevrátí. Jediné, co můžeš udělat, je jít za králem a poprosit ho o pomoc. Snad ti vyhoví.
1: Babičko, co to je ten háj vzpomínek?
2: Inu, místo, kam bychom se moc rádi vrátili, když je nám těžko a smutno. Ale nejde to, chlapče. Čas se nedá vrátit zpátky. Jenže od té doby, co se král zavírá ve svých komnatách, jsou skřeky a elfové nejtajnějších vzpomínek stále silnější. Mohli by Viktorku přemoci.
1: Ale to zní děsivě.
2: Běž, Viktore. Už není čas na dlouhé řeči.
1: Musím za králem. Musím ho najít. Dokud je ještě čas, dokud není pozdě.
0: Jak je tu všechno krásné, jako bych se vracela domů. Jako když byla ještě maminka na světě.
3: Viktorko.
0: Ta vůně, když se v kuchyni peče bábovka. To světlo, ten vánek, jako když máma věšela na zahradě prádlo.
3: Viktorko, Viktorko.
0: Mami?
3: Viktorko.
0: Mami, kde jsi? Nevidím tě. Nemůžu se tě dotknout. Ukaž se mi, prosím. Co to je za hru?
3: Viktorko. Viktorko.
4: Napálila se. Doběhli jsme jí.
5: Už nám neuteče.
0: Běžte pryč. Slyšíte? Běžte pryč, vy ohavní ušačí skřítci.
4: Nepustíme tě.
5: Nepustíme.
4: Odtud už neodejdeš.
5: Neodejdeš.
0: Nesahejte na mě těmi svými dlouhými prsty. Mami, mami, kde jsi? Co to má znamenat? To všechno musí být nějaké kouzlo. Bože můj, proč jsem neposlechla Sira Platana? Proč jsem neposlechla Viktora?
4: Teď patříš nám.
0: Puste mě. Já chci odtud, slyšíte? Mami! Mami! Mami!
6: mi řekni něco, prosím.
7: Rozápeme tě.
4: Roztrháme tě na kusy a uvaříme tě v tvých vzpomínkách.

0: Zatímco Viktorka sváděla boj s motýlými skřítky z háje nejtajnějších vzpomínek, ocitl se Viktor ve velikém zámku. Dřív tu všechno zářilo barvami, hrála hudba a scházeli se tu trpaslíci ze všech částí světa. Jenže teď zámek šedne a pustne. Král s nikým nemluví, nesměje se, nejí ani nepije. Drží smutek po královně a o svoji zemi se nestará. Když před ním Viktor konečně stanul, zdál se mu nějak povědomý, jenom o trochu bledší a utrápenější, než jak ho znal. Ten muž se díval do nějakých knih, ani nezvedl hlavu. Viktor si odkašlal, jak to často dělal, když si ho otec nevšímal.
1: Promiňte.
2: Okamžik, prosím.
1: Promiňte, nezlobte se, pane, ale...
2: Aha, to jsi ty. Co chceš?
1: Moje sestra, pane králi, je o hodně větší než já a mám ji moc rád.
2: Ano, to já vím. A co má být?
1: Vydala se za vámi. Chtěla s vámi promluvit a kvůli tomu podstoupila řadu zkoušek.
2: Život nás zkouší všechny.
1: Už byla skoro na dohled královského zámku, ale pak jako by se zbláznila. Utekla. Všude létali motýlí trpaslíci a já ji nedokázal zadržet.
2: Nezlob se, ale nepřišel si ve správný čas. Odpočiň si, hraj si. Počkej pár dní, třeba se tvá sestra objeví.
1: Ale ona je v nebezpečí a vy jste prý jediný, kdo jí může pomoci. Musíte se zase ujmout vlády. Jenom vás motýlí skřeti poslechnou.
2: Aha. Možná... Snad máš pravdu. Ještě se rozmyslím. Ale teď, nezlob se, chlapče, musím jít.
1: To vám teda pěkně děkuju.
0: Viktora odvedli do hezkého pokoje se spoustou jídla a hraček, ale zůstal sám. I král byl sám. Přecházel od okna k oknu. Viktorova slova ho znepokojila. Jediná věc, která ho v takové chvíli mohla uklidnit, byl obrázek jeho ženy. Rozmlouval s ním, jako by rozmlouval s královnou. Ani si nevšiml, že za ním někdo už hodnou chvíli stojí.
3: Jestli nepůjdete slečně Viktorii na pomoc, můj milý pane, jestli neskrotíte ty skřety, elfy a trpaslíky, tak se to děvče nevrátí. Víte to moc dobře.
2: Kde ses tu vzal, sire Platane?
3: Použil jsem nepovolené kouzlo vaše výsosti, ale mám, myslím, výbornou omluvu. I můj syn se kvůli Viktorce trápí. Musíte mi odpustit.
2: Odpuštěno.
3: Jenže takhle už to nejde dál, králi. Musíte jí pomoci, mějte s ní soucit.
2: Není mi dobře. Teď ne. Možná později.
3: Veličenstvo, je to vaše dcera. A není tady nikdo, kdo to může udělat za vás. Když to neuděláte, ztratíte ji navždy. Vraťte se k vládnutí. Začněte se chovat jako král.
2: Asi máš pravdu.
3: No to bych řekl, králi.
2: Dobrá, půjdu za ní. Děkuji ti, sire Platane. Děkuji.
0: Sir Platan, ten uhlazený a neochvějný strážce země trpaslíků, zmizel stejně rychle, jako se objevil. A král vzal znovu do rukou obrázek své ženy.
2: Chybíš mi. Chybíš mi každou minutu. Všechno kolem mi tě připomíná. Ale musím se s tebou rozloučit. Ty zůstaneš tady a já půjdu svojí cestou. Viktorka i Viktor mě potřebují.
0: Pověsil obrázek na zeď, zavolal všechny své pomocníky, oblékl se do nádherné lesklé zbroje a začal se chystat na cestu.
4: Viktorko...
5: Proč jsem byla tak hloupá?
4: Nepustíme tě.
5: Nechte mě odejít, prosím. Slyšíte?
4: Neuteče.
5: Běžte pryč. Do čeho jsem se to zamotala? K cíli jsem nedošla. Viktora jsem opustila.
4: Nepustíme tě.
5: Už se nemůžu vrátit zpátky.
2: A dost. Už ani krok. Nechte ji na pokoji. Slyšíte?
5: Tati, tedy králi, pane králi.
2: Už jsem u tebe, Viktorko. Žádný strach.
4: Vás už jsme příšerně dlouho neviděli, jasnosti. To ani nemůžete být vy, taková návštěva. To jsou novinky.
6: Vás bychom tu opravdu nečekali.
4: Mysleli jsme, že se nám vyhnete obloukem, když vaše paní...
6: A vaše děti...
2: Mlčte. Co je to?
7: Viktorko, tati, to je přelud. Neposlouchej ho.
2: To je její hlas?
4: Na vás jsme na mou duši dlouho čekali.
6: Na vás jsme se dlouho těšili.
4: Jen už jsme skoro nedoufali a teď najednou.
6: Odložte si ten meč, vaše veličenstvo. Tady vám není k ničemu, tady se bojuje jinými zbraněmi.
4: Tady si odpočinete oba dva.
6: Na pořád.
7: Tati, tati, prober se. Jsme tady spolu, slyšíš?
2: Co? Máš pravdu, Viktorko. Jsme tady. A spolu. Přestaňte. Skřetové, trpaslíci, elfové i všichni ostatní přízrakové háje nejtajnějších vzpomínek. Nechte nás jít a vraťte se do nejtemnějšího kouta lesa. Já, král země trpaslíků, vám přikazuji. Stáhněte se do hlouby lesů, jak vám náleží. Je to moje vůle a jsem váš král.
7: Tati! Kde jsou?
2: Pryč.
7: Zmizeli? Prostě jen tak?
2: Prostě jen tak. Jsem přece král, ne? Moje princezno.
7: Děkuju, králi.
2: Já děkuju tobě, Viktorko. Že jsi srdcem poznala, co mi chybí a že jsi měla odvahu vypravit se na tak dalekou a nebezpečnou cestu. To ty jsi mě zachránila. Odpusť, že jsem na vás zapomněl.
7: To nic. Hlavně, že jsme zase spolu. Chyběl jsi mi. A Viktorovi taky, i když se tak netvářil.
2: Já vím. Je ještě malý.
7: Zvládli jsme to, vidíš, tati? A pak, že ne. Kde je vlastně bráška?
2: Kde by byl? Na našem zámku.
7: Žádný přece nemáme.
2: Ale máme, holčičko.
0: Král odvedl svou dceru Viktorku na zámek. Tam se sešli se všemi svými drahými i se mnou. A až do druhého dne jsme se radovali, že jsme se zase všichni našli a díky Viktorčině odvaze překonali svá trápení. Mladý sir Platan dokonce přestal koktat a hvězdy zazářily jako už několik let ne. A když se noc rozplynula, hvězdy zbledly, Viktorka se probudila vedle svého bratříčka, prudce ho objala a políbila a pak si oba vlezli do postele ke svému tátovi. Nebyli všichni, ale měli jeden druhého. A to bylo krásné a dobré.

Poslouchali jste původní rozhlasovou pohádku Král trpaslíků. Napsala Tereza Dobijášová, dramaturgie Václava Ledvinková, technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Pro Český rozhlas v roce 2012 natočil režisér Luboš Konýř.

0: Ahoj, Jani, vítejte v Méteri, u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, u show ne. Já už se moc těším na dnešní návštěvu.
0: Já taky.
1: Pojďte dál.
2: Ahoj, Jani, a ahoj, u show ne. Jsem posel Jenda. Těší mě.
0: Ahoj.
1: Posla jsme ve školce jako návštěvu ještě nikdy neměli.
2: Ale já nejsem návštěva. Mám vele důležitý úkol.
1: Aha. A kdo pak tě k nám s tím vele důležitým úkolem poslal?
2: No děti.
1: Jaké děti?
0: No to by mě teda taky zajímalo.
2: No, Žovka, Kuba, Sára, Matyáš, Tobiáš, Sofinka, Lucka, Adam, Kačka, Wendy a Emička a taky Filip.
1: No dobře, dobře. Takže tě poslalo fakt hodně dětí.
2: Poslali mě všechny.
0: To je fakt boží.
1: No to tady je. Být poslem všech dětí musí být super. No počkat, ale proč tě poslali?
2: Mám vyřídit pěkné pozdravení a velkou prosbu.
0: Jsem jedno ucho, ale pořádné.
2: Holky a kluci mají hrozně rádi Janino zpívání. A úplně nejvíc písničky, které sama pro ušounovou pohádkovou školku vymyslela. No a tak mě posílají, jestli by ta dnešní ušoškolka nemohla být úplně celá s Janinými písničkami, aby si je děti mohly zapsat do zpěvníčku a pořádně se je naučit.
0: Skvělý nápad!
1: Tedy, děti, vy mi děláte radost. Jasně, že dneska může být výjimečná školka, ve které se písničky ze školky naučíme.
2: Děkuju moc.
0: Ušounovo zpívání.
1: Tak, já začnu hned první písničkou. Ano, přesně tak, tou, která se i jmenuje první, protože byla napsaná do úplně první školky.
3: Každý člověk

0: posloucháte Ušou novou pohádkovou školku,
1: ve které dneska zpíváme písničky, které nemůžete slyšet nikde jinde, než v naší pohádkové školce, protože jsem je vymyslela přímo pro vás.
0: Ty jsi ale šikovná.
1: Děkuju moc, ale hele, nějak se nám tady ochladilo.
0: To je zima, jasná zima.
1: Už tomu rozumím, to je určitě proto, že už jsme na severu s naší další školkovou písničkou.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, dnes písničkovou na přání, ale i když je písničková, určitě bychom si měli i zacvičit, abychom nezlenivěli. Co tomu říkáš, Ušounku?
1: Já tomu nic neříkám, já se směju.
0: No to si celý ty.
1: Ušounovo cvičení.
0: Dneska si holky a kluci zacvičíme s písničkou, která poprvé zazněla ve školce, ve které jsme se učili dělat kotrmelec. Já totiž hrozně ráda dělám kotouly. Když někdy něco nejde a trochu v žití plavu, sednu si prostě na zem, malinko zapojím hlavu, řeknu si, všechno přejde.

až bude něco těžké, tak si to zkuste taky. Udělejte si kotoul, možná, že zalezou mraky. Vyplavte endorfíny na dobrou náladu.

0: kluci stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku.
1: Teď jsem potom zpívání a cvičení malinko unavená. Co kdybychom si trošku odpočinuli u pohádky?
0: Souhlasím.
1: Tak paráda, telátko popleta už se chystá.
0: Ušou nová pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Koloběžka.

0: bylo hezky a tak si telátko vzalo ven koloběžku. Na dvoře už byla spousta kamarádů. Bíček Jiříček, Jalovička Hanička, Pašík Vašík, Beránci Ivánek a Milánek a mnoho dalších.
1: Je, to je krásná koloběžka,
0: řekla Jalovička Hanička.
1: Půjčíš nám ji?
2: No jasně,
0: řeklo telátko, protože nebylo lakomé.
2: Mně prvnímu,
0: volal Beránek Ivánek.
2: Ne, nejdřív jo,
0: to zaskřičel Beránek Milánek.
3: Tak se dohodněte,
0: řeklo telátko. Jenže Beránci se dohodnout nedokázali.
2: Víš co,
0: napadlo Ivánka.
2: Zahrajeme si Berany, Berany duc. A kdo dá větší ránu, ten pojede první.
0: Milánek souhlasil a tak se Beránci proti sobě rozeběhli.
2: Vyhrál jsem!
0: Volal Ivánek.
2: Ne, ne, já jsem vyhrál!
0: Křičel Milánek a že to zkusí znovu. Bohužel se nedokázali dohodnout ani na podruhé, ani na potřetí, ani na podesáté. Půjčíš nám zatím tu koloběžku, než si to ti dva vyřídí? Zeptala se telátka Jalovička Hanička.
3: No jasně.
0: Všechna zvířátka se postupně na koloběžce projela, ale Beránci se pořád nedokázali domluvit, kdo z nich vyhrál. Zvířátka už na ně nebavilo čekat a tak si šla hrát na zahradu. Teprve o hodinu později si Beránci všimli, že jsou na dvoře sami.
2: Kde je tátko a ostatní?
0: Podivil se Milánek. Chvíli přemýšleli a pak Ivánek řekl.
2: Já mám nápad. Nechceš si zahrát? Berany, berany, duc?

0: Holky a kluci, v Ušounově pohádkové školce právě skončila pohádka a já už jsem připravená.
1: Já taky. A vy, holky a kluci, pojďte sem.
0: Objevíme novou zem v další z písniček, o kterou jste si řekli. A můžete si ji s námi zopakovat. Jmenuje se Kosmická raketa a my v ní vyrazíme do světa.
1: Letíme!
2: Kluci, holky, pojďte sem.
1: Kluci, holky, pojďte

0: to, holky a kluci, dnešní Ušounova pohádková školka pomalu končí.
1: Jen vás pochopitelně poprosíme o obrázky.
0: Dneska nám, holky a kluci, namalujte posla. Jak si ho představujete? Jak by takový posel, který nese zprávu od všech dětí, mohl vypadat?
2: No a nebo namalujte Janu, jak pro vás písničky zpívá.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a oni už budou vědět a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: A já už se loučím. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku Žirafí.
1: Jo.

to paní žirafa. U paní žirafy sejdem se na kafy. U paní žirafy si posedíme a bude nám fajn.

A bude nám fajn, kdo je ta paní, co na hlavě má růžky. Kdo je ta paní, co na hlavě má růžky? Kdo je ta paní, co na hlavě má růžky? Je to paní žirafa.

je to paní žirafa. U paní žirafy sejdem se na kafy. Si posedí.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna královna, Alžběta druhá. Na princezny a královny jsme zvyklí hlavně z historie nebo pohádek. Na světě ale najdeme poměrně dost míst, kde je můžete potkat i doopravdy. Ve spoustě zemí totiž dodnes žijí nebo i vládnou urozené rody. Takovým státům říkáme monarchie. Jedním z takových případů je i Anglie, tedy správněji Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Tahle země není úplně čistá monarchie, ale takzvaná konstituční monarchie. Skutečnou moc má občany volený parlament s premiérem v čele. Král je tedy v Británii spíš takovým symbolem. Zemi reprezentuje a podepisuje parlamentem schválené zákony. I když vlastně přímo nevládne, je stále velmi uznávanou a důležitou osobou. Zvlášť pokud je mezi lidmi tak oblíbený, jako byla královna Alžběta II. Ta se narodila do dynastie Windsorů v dubnu 1926 jako Elizabeth Alexandra Mary. Když byla malá, nikoho by ani ve snu nenapadlo, že se jednou stane královnou a bude dokonce nejdéle vládnoucí monarchou v historii Británie. Ve svém úřadu se trvala obdivuhodných 70 let.
2: Wow!
1: Taková Marie Terezie, o které už v Žili byli byla řeč, strávila na českém trůně 40 let a už to bylo něco. V našich poměrech se tak Alžbětě II. Nejvíc přiblížil císař František Josef I., který u nás vládl něco přes 60 let. Během Alžbětina králování se například ve Spojených státech amerických vystřídalo 14 prezidentů. Kolik prezidentů jste zatím zažili vy? Nechybělo moc a Alžběta prožila úplně jiný život. Její otec George se totiž vůbec neměl stát králem. Tím byl jeho bratr Edward. Ale protože se Edward zamiloval do rozvedené Američanky, kterou si jako král nesměl vzít, vzdal se trůnu. Alžbětin překvapený otec se musel chopit žezla. Byla to těžká doba. Schylovalo se k druhé světové válce. Alžbětin osud tak ze dne na den nabral úplně jiný směr. Ona se ale jen tak něčeho nezalekla. Během války se jako první ženská členka britské panovnické rodiny přidala k armádě. Stala se mechaničkou a naučila se opravovat motory a řídit vojenská vozidla. Nadšenou řidičkou zůstala po celý život. Mimochodem, nemusela si lámat hlavu s řidičákem ani pasem. Jelikož v Británii se vydávají jménem jejího veličenstva, udělovala by si je vlastně sama sobě. Její otec královal jen pár let a pak zemřel. Mladička Alžběta tak musela nečekaně nastoupit na jeho místo. Její korunovace byla první velkou událostí, kterou živě televize přenášela prakticky do celého světa. To opět krásně ukazuje, jak dlouho vládla a jak moc se za tu dobu společnost kolem ní změnila. Když pak v roce 2022 v 96 letech zemřela, měl každý v kapse mobil se sociálními sítěmi a zprávami z každého koutu planety. Alžběta se provdala za prince Filipa. Měli 4 děti a spojoval je i smysl pro humor. Mezi další členy jejich rodiny by se dala započítat smečka psů plemene Korgi, které královna přímo zbožňovala. Během svého života jich měla desítky. Jezdila taky na koni a když jí to náročné povinnosti dovolovaly, ráda trávila čas na venkově. Tam v prostém oblečení chodila na procházky. Vypráví se, jak ji potkali američtí turisté, nepoznali, o koho jde, a ptali se, jestli tam někdy potkala královnu. Ona prý zavrtěla hlavou a ukázala na svého osobního strážce se slovy: já ne, ale on ano. I když se za její vlády královská rodina více přiblížila obyčejným lidem, stejně na veřejnosti nikdy neprojevovala velké emoce. Byla pracovitá, měla cit pro službu národu a řídila se nepsaným pravidlem: nikdy si nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj. Její panování obsáhlo komplikovanou dobu, kdy Británie přicházela o svá území a přestávala být koloniální velmocí. Musela se taky vypořádat se skandály svých dětí. Přesto byla Alžběta oblíbenou panovnicí, která život zasvětila své zemi. Historie má holt ráda skromné korunované hlavy.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Všudy kuk Jany Richterové.
2: Ahoj, holky a kluci, začíná další Všudy kuk Jany Richterové. To jsem já, ale nebudu tady sama. Ovšem, jako vždycky. Bude tady se mnou Tadeáš Ryšávka, který nám prozradí, jaký experiment v rámci své středoškolské činnosti vymyslel. A dozvíte se velmi zajímavé věci o slazených nápojích. Přijde taky Terka Rašová, která nám prozradí, jakou knížku byste si mohli přečíst a proč vůbec vznikla. No a taky se dozvíme, co holky a kluci přejí našim fotbalistům na mistrovství světa ve fotbale. Takže jdeme na to. Čeká nás taky spousta písniček, tak ať to všechno stihneme. Ze studia Rádia Junior vás zdraví a krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a já už u nás ve studiu vítám svého hosta. Je tady se mnou student gymnázia ve Vyškově, Tadeáš Ryšávka. Ahoj Tadeáši.
1: Ahoj, ahoj všichni.
0: Tadeáši, ty jsi dělal zajímavý experiment, tak mi prosím tě nejdřív řekni, proč jsi vůbec vytvářel nějaký experiment nad rámec toho, že chodíš do školy?
1: Tak určitě to začalo tím, že já bych chtěl jít na medicínu. A abych se vyhnul těmto těžkým přijímačkám, tak jedna z bonusových věcí, co se dá takhle dělat, tak je například sočka. A jakož ve druhé...
0: Počkej, co to je sočka?
1: Tak to je středoškolská odborná činnost, ve kterém si každý může vybrat nějaké téma a pak postupuje různými koly a po roce hodnotí. A právě to jsem se rozhodl udělat. A bylo to vlastně, začalo to ve druháku, když jsme dělali ročníkové práce a já jsem zjistil, že taková práce, i když může na první pohled vypadat složitě, tak ani tak těžká ve skutečnosti není. I když je to hodně dlouhý a obsáhlý a musíte tam hodně toho naučit, hodně toho popsat.
0: Takže je to taková zkouška na vědeckou práci, jestli jsem to dobře pochopila. Musíš to zdokumentovat, musíš zapsat, co děláš a potom to i odprezentovat?
1: Určitě, určitě. Je tam tohle úplně všechno.
0: A ty jsi vybral něco z biologie, dalo by se to tak říct?
1: Ano, je to hodně z biologie a právě to i zasahuje trošku do toho našeho zdraví, takže i do medicíny.
0: A teď mi řekni, proč jsi vydal právě tímhle směrem?
1: Tak bylo to tím, že já mám u taťky brigádu. Můj taťka je molekulární biolog. Zabývá se probiotiky a střevem. A vlastně od malička máme doma tyhle probiotika. Máme je na záchodě, máme je v koupelně, máme je v kuchyni, máme je v pokoji u sebe. Tak to chtě, nechtě, to člověka ovlivní. A proto jsem se rozhodl, že když budu dělat nějakou takovou složitou práci, tak bych určitě chtěl využít tuhle možnost, že mám vlastně doma odborníka a i ty probiotika.
0: Jak se říká, jablko nepadlo daleko od stromu.
1: Ano, ano.
0: Tak prosím tě, popiš mi, co jsi vlastně zkoumal a co jsi dělal.
1: Tak to byla problematika slazených nápojů. Ty má asi snad každý rád. Dneska jsem měl na oběd jeden a když si sem tam člověk dá takový nápoj, tak to nic neudělá. Nicméně, když to člověk pije často, ve velkém množství, tak to má velmi neblahé účinky na naše zdraví. Jen tak pro info, každý šestý adolescent, nějaký puberťák, tak pije slazený nápoje každý den, aspoň jeden. A to je prostě velké množství a nesouvisí s tím jenom onemocnění, jako který napadne úplně každého, jako je obezita nebo cukrovka, ale souvisí s tím i onemocnění, jako je například nějaká deprese nebo rakovina. A proto je to plně problém, který by se měl řešit. A nejlepší by bylo vůbec nepít a pít vodu. Nebo jsou tady varianta, že by se pily místo toho nějaké zero varianty, ale tam jsou zase sladidla a to taky není pro naše tělo úplně nejzdravější. A proto jsem se zkusil vydat jinou cestou a zkusit právě ten můj pokus.
0: A já už můžu prozradit, protože ty jsi mi to taky říkal, že jsi vyzkoušel, jak se ten nápoj chová nebo co to udělá s naším tělem, když se zkusí sfermentovat. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A já bych potřebovala trošičku vysvětlit, co to je ta fermentace. Stačí jednoduše.
1: Tak při fermentaci jsou důležité bakterie. Řekněme teda u mléčné fermentace. Tu jsem dělal já, protože kdybych dělal alkoholovou, tak si moc nepomůžem, až to bychom zblátali do louže. A takže ta mléčná fermentace je pro nás mnohem lepší, protože při ní nevzniká žádný alkohol. A vlastně ty bakterie, které při fermentaci jako působí, tak když to řeknu úplně jednoduše, tak žerou cukry a vytváří kyselinu mléčnou. A to jsem právě viděl, nebo mě napadlo, že by mohl být řešení na ten můj problém a že by právě ten vysoký obsah cukru v těch nápojích jednoduše díky těm bakteriím a té fermentaci trošku se snížil.
0: Jak dlouho trvá taková fermentace? Kdybych si třeba vzala nějaký džus, který je hodně sladký, tak aby se z toho stal fermentovaný nápoj, co se s tím musí udělat?
1: Tak stačí to tam do toho hodit. Samozřejmě nejlepší je, aby to bylo při teplotě 37 stupňů, při které ty bakterie se nejlépe množí. Nicméně to u nás doma jen tak někdo nemá takový termostat, do který by to hodil. A proto jsem se snažil, aby to ty bakterie byly schopny fermentovat za pokojové teploty. To byl vlastně klíčový pro můj experiment, aby si to každý mohl udělat u sebe doma. A aby se z něj stal fermentovaný nápoj, tak Ono to je vlastně jedno, jak dlouho to necháte fermentovat. Klidně to může být půl dne, může to být den. A vlastně čím díl to necháte, tím lepší to bude, tím méně cukru.
0: Hostem dnešního vysílání je Tadeáš Ryšávka. Povídáme si o experimentu, který dělal v rámci středoškolské odborné činnosti, aby se mohl třeba jednou dostat na medicínu a byl z něho pan doktor. Ovšem, to ještě zdaleka není konec. My budeme pokračovat zase za chviličku.

0: přátelé, milí posluchači, stále je tady pro vás Všudy kuk. Hostem vysílání Rádia Junior je Tadeáš Ryšávka, student gymnázia ve Vyškově. Už jsme si tady povídali o tom, že se Tadeáš pustil do zajímavého experimentu, protože se rozhodl prozkoumat, jak na lidské tělo fungují fermentované nápoje. A ty fermentované nápoje si vyráběl z čeho? Z těch sladkých, obyčejných nápojů, které pijí všichni.
1: Ano, z běžně dostupných nápojů v obchodě.
0: Takže třeba džusy.
1: Ano, bylo to od džusu až po nějaké kolové nápoje. Byl tam i známý český kolový nápoj.
0: Mm-hmm. Tak a teďka ty si to vyzkoušel, aby se to sfermentovalo. Mm-hmm. To už si teda trošku naznačil. Hodil jsi tam bakterie?
1: Ano, bakterie mléčného kvašení. Mm-hmm. To byly probiotika, které jsme měli doma. Vlastně to byla první část toho experimentu, že jsem musel vůbec vybrat, které ty probiotické kmeny, které jsou schopny fermentovat, tak jsou vhodné, aby vlastně přežili nejen v tom nápoji, ale i za ty pokojové teploty, aby se vůbec množili dál a dál.
0: Mm-hmm. Povedlo se ti to? Dalo se to pít? Bylo to dobré?
1: Pít se to rozhodně dalo. Dokonce mi některé nápoje vlastně chutnaly o něco lépe. Já jsem do toho zapojil celou svoji rodinu. Všichni museli povinně ochutnávat. Jsem to vždycky donesl z laboratoře. A dokonce při těch kolových nápojů, kde je hodně bublinek, tak vlastně mě to chutnalo více, protože ty nápoje jsou často přebublinkované. A takhle to bylo o něco lepší. A jediné, co bylo na první pohled znát, tak ty nápoje byly třeba trochu více zakalené, anebo smrděly po té fermentaci, ale to je tak všechno.
0: Já si to představuju, že je to vlastně dost podobné, jako když je třeba ochucená kombucha.
1: Yeah.
0: A tady to teda mělo stejně jako ta kombucha, nebo kombuča, jak se říká, mělo to v sobě bakterie, které by měly prospívat i střevnímu mikrobiomu.
1: Ano, je to tak. Nejenže ty bakterie dokáží žrat ten cukr, takže sníží ten obsah cukru v těchto přeslazených nápojích, ale zároveň dělají i

0: fermentovaný nápoj. A vlastně to byla taková naše snídaně, protože další 2 hodiny člověk nemůže jíst a musí zůstat jako v klidu a pěkně to změřit, aby to nebylo nějakým způsobem ovlivněný.
1: A ty jsi z toho zjistil, jak se chová cukr v krvi, když se vypije buď fermentovaný anebo nefermentovaný nápoj. Je to tak?
0: Ano, ano. Vlastně u těch ovocných nápojů ta fermentace velmi pomohla. Ten rozdíl mezi fermentovaným a nefermentovaným nápojem po tom vypití v glykemické křivce, tak byl opravdu markantní. U některých ovocných džusů to bylo až v 10%, takže ten rozdíl určitě stojí minimálně jako na zamýšlenou, že by to opravdu mohlo v budoucnu pomoct. Ale to nebylo takhle u všech, neplatilo to, protože třeba jiné kolové nápoje, kde je hodně těch konzervantů a ta fermentace tam nemohla probíhat v takové míře, tak vlastně paradoxně došlo k opaku a ne, že to pomohlo, ale dokonce to i trošku zhoršilo, protože ty bakterie jednoduše, je to tak nezdravý, že ani ty bakterie to nechcou žrat.
1: Ani ty bacily to nechtějí žrát, no a vidíš to a my si to takhle vesele pijeme. Takže poučení z toho experimentu je, že když vypijeme něco hodně sladkého, tak nám vyletí cukr.
0: Ano.
1: A to není úplně dobře pro naše tělo.
0: To není vůbec dobře.
1: A když vypijeme fermentovaný nápoj, ten samý, ale třeba fermentovaný?
0: Tak to vyletí také, ale zejména u těch, jak už jsem říkal, ovocných variant, tak o dost méně a je to i více stabilní, takže naše tělo se s tím vypořádá mnohem jednodušeji. Určitě je lepší to nepít, ale jednou za čas právě i s tou fermentovanou kombinací to bude pro naše tělo méně nezdravé.
1: A Tadeáši, musel jsi na tenhle ten experiment něco nastudovat?
0: Hodně jsem toho musel nastudovat a hlavně to všechno přechroustat a napsat do té práce, ale docela to šlo, celkem mě to i bavilo. Vlastně jsem nad tím strávil na té celé práci asi nějakých 6 nebo 7 měsíců, hlavně po Vánocích to bylo velmi intenzivní. Dokonce, když jsme jeli na hory, tak jsem místo lyžování zůstal na bytě a psal jsem sočku, ale myslím, že se mi to podařilo a jsem se svým výsledkem spokojený.
1: Měl jsi za to i nějaké ohodnocení ve škole?
0: No ohodnocení, tak pochvalu a jedničku.
1: No teda, co by se muselo stát nebo změnit, aby se takovýhle experiment třeba mohl zopakovat na více lidech? To už by pak mohla být opravdová vědecká studie, viď?
0: Jo, tak ta moje práce je spíš takový nástřel. Opravdu to jenom ukazuje, že by tam něco mohlo fungovat, ale ještě vlastně tam nic moc z toho nevíme. A ta klinická studie nebo studie o více lidech by se určitě hodila. A pak by se na to dala navázat i nějaká jiná práce, například jak to uvést do praxe. Já jsem přemýšlel, že by se mohly udělat nějaké tabletky. Něco jak je třeba šumák, tak by to byl, když to kvasí, tak to bude kvašák a že by si to lidé mohli hodit právě do svého slazeného nápoje a pak by měli za pár hodin o něco zdravější variantu a mohli si dopřát i ten slazený nápoj.
1: A vidíš, to je super nápad, třeba z toho bude i nějaký vynález. Tadeáši, já ti moc děkuju, že jsi nám přiblížil svůj experiment a těším se, že třeba až přijdeš příště, tak budeš mít ten experiment dotažený ještě do větší dokonalosti. Měj se hezky a ať se všechno daří a ať se povede ta medicína. Ahoj.
0: Děkuji, nashledanou, děkuji za pozvání.
1: Holky a kluci, dneska byl mým hostem student gymnázia ve Vyškově Tadeáš Ryšávka.

0: zač.
1: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a já si teďka pozvu Terku Rašovou, která natočila krásnou reportáž o nové knižce. Kdo ji vydal a proč? To vám prozradí právě Terka.
2: Nadace Terezy Maxové dětem už existuje 30 let a slaví to novou knihou pro děti o medvídku Terry Bearovi. Knihu Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku, napsala Alena Mornsteinová a ilustroval ji Vladimír Žák. Jeho ilustrace jsou nápadité tím, že na bílé stránce je vždycky jakoby výřez medvídka Terry Beara a ten je vyplněný obrázky. Zbytek stránky zůstává bílý. Jak na tenhle nápad Vladimír přišel?
3: Úplně to nebyla jednoduchá cesta, ale musím říct úplně na začátek, že já jsem to vlastně nechtěl ilustrovat. Já totiž působím jako za 100% vlastně jako designer, jako produkty, židle, třeba skleničky, nebo nábytek a tedy a architekturu. Když ta knížka začala vznikat, my jsme se začali bavit o tom, jak by to asi mohlo vypadat, tak jsme oslovili několik ilustrátorů a tam se to úplně nesetkalo a já jsem furt maloval nějaký jako skici. A co kdyby to bylo takhle? A co kdyby to bylo takhle? A ne, no prostě přišel Albatros a říká, hele, tak co kdyby jste namaloval? Pro mě to byl samozřejmě velký úkol. Pro mě to bylo jako nový téma, ale samozřejmě krásný nějakým způsobem. Já jsem se tam našel tady ten styl, jako aby mě to bavilo. Věděl jsem, že když v siluetě toho medvěda se odehrává celý ten příběh, tak se musí vázat vždycky té protistraně. A na základě té protilehlé té informace, která popisovala nějaký děj nebo nějaký obraz, tak v ten moment se začalo to skládat a našla se nějaká cesta.
2: Co by Vladimír Žák poradil dětem, které by se rády staly designéry nábytku nebo ilustrátory?
3: A faktem je, že musíte mít jako vášeň pro to něco tvořit. Já učím na vysoké škole uměleckou průmyslovou. Máme tam ateliér, vedeme interiér a nábytek, což znamená, že vlastně buď to něco navrhnete a držíte to v ruce, nějaký řekněme předmět, anebo naopak se pohybujete v nějakém prostoru. Já jsem nevěděl nikdy, že budu dělat to, co jako dělám. Já jsem to nevěděl třeba do 20 let, já jsem měl gymnázium. Nikdy jsem nešel jakoby tou cestou v tom smyslu, jako že by jsem měl od střední školy, jsem věděl, že budu kreslit, nekreslil jsem, ale třeba, když byly třeba videoklipy, tak já jsem vždycky slyšel jako nějakou písničku a já jsem si představil, jak bych natočil ten klip, jako, protože mi to úplně vtahovalo, jo, jako, že vlastně je ta audiovizuální jako rovina, jak by se to dalo zpracovat. Ale někdo je dobrý na něco a někdo je dobrý na něco jiného. Důležitý, že když to sobě máte a najdete a vlastně vás to baví tvořit, tak prostě pojďte do toho a třeba vymyslíte věc, kterou ještě svět nikdy neviděl.
2: Knížka se jmenuje Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku. Ukradl Vladimíru Žákovi někdo někdy něco?
3: Služitel? Já myslím, že ne, ale když se něco stane, tak jenom rada do života pro mladé posluchače, že vlastně všechno, co se teďka může zdát jako špatný, se může projevit jako, že dobrý, že vlastně tam, kde něco končí, něco nového začíná.
2: A tak je to i teď. Povídání s Vladimírem Žákem, ilustrátorem a designérem je u konce, ale něco nového určitě za chvíli začne. Pro Český rozhlas Radio Junior, Terka Rašová.

0: Holky, kluci, kamarádi, v dnešním Všudy kuku už jsme se dozvěděli, že vyšla krásná knížka o medvídku Teriberovi. Terka Rašová si povídala s ilustrátorem knížky, ale co takhle autorka? Terko, co ty na to?
1: Ke 30. výročí nadace Terezy Maxové dětem vyšla knížka Teriber, záhada vyloupeného skleníku. Napsala ji Alena Monštajnová. Hlavním hrdinou knihy je červený plyšový medvídek. A tak jsem se Aleny zeptala, jaký tenhle medvídek jménem Teriber vlastně je.
2: Je to dobrý medvěd s dobrými vlastnostmi. Má rád život, má rád své lidi a má rád své přátele. A pokud je zapotřebí, tak jim pomůže. Je to prostě takový kamarád, kterého asi by každý chtěl mít.
1: Medvídek má kolem sebe v knize lesní zvířátka. Dozvěděla se o nich ale na něco nového, když knížku psala.
2: Snažila jsem se, aby ta zvířátka, o kterých píšu v knížce, měla takový život, jako mají skutečně v přírodě. Aby žila tak, jak skutečně žijí v přírodě. Takže samozřejmě, že jsem se o nich pár věcí dozvěděla. Takže tam například mám víra, který dokáže otáčet hlavu. Mám tam, jak tam žijí veverky, jak schovávají a zahrabávají své oříšky a spoustu takových věcí.
1: Jaké je poselství téhle knihy?
2: Chtěla jsem říct, že každý může být užitečný už jenom tím, že se hezky chová ke svým přátelům a poskytne jim pomoc ve chvíli, kdy to potřebují.
1: Pomoc těm, kteří to potřebují, poskytuje už 30 let i nadace Terezy Maxové dětem. Terezy Maxové jsem se zeptala, jakou pomoc dětem nebo i celým rodinám její nadace nabízí.
3: Pomoc samoživitelkám, pomoc sociálně slabým rodinám, vůbec prevence. A postupem času se na nás začaly obracet dětský domovy, takže jak pomáhat dětem, který vyrůstají v dětských domovech. Tam samozřejmě pomoc vzdělávání, jedna z nejdůležitějších věcí. Tím, že máme opravdu těch 30 let působnosti, tak vlastně člověk viděl, že tam třeba bylo takový slepý místo, když děti odcházely z dětských domovů a že se vraceli zpátky, ať už na ulici, nebo se vraceli zpátky do svých nefunkčních rodin, docházelo tam ke kriminalitě a tak. Takže jsme se začali věnovat dětem, který odcházejí z dětských domovů. Snažit se jim pomoct najít práci, finanční pomoc, co se týče třeba bydlení.
1: A proč by si podle Terezy Maxové měli děti tuhle knížku přečíst?
3: Já si myslím, že to je hrozně milá a vtipná knížka. Ten medvěd je kámoš, je odvážný, potřebuje tu partu lidí, která mu pomůže tady v tom druhém díle třeba vyšetřit právě příběh, když se ztrácejí věci z toho skleníku, že by lidi neměli mít předsudky, protože tady v té knížce to tam všechno svedou na jedno zvířátko a to zvířátko je v tom úplně nevinně. Tak já přeju všem dětem, aby si přečetli určitě tu knížku, aby našli v medvědovi toho bezvadného kámoše, aby se nad tou knížkou i dobře pobavili.
1: Pro Český rozhlas Rádio Junior, Terka Rašová.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se teďka vydáme do studia Rádia Junior, protože sem přišli holky a kluci ze základní školy ve Školní ulici a Terka Rašová se jich zeptala, co by popřáli českým fotbalistům, kteří jsou na mistrovství světa ve fotbale.
1: Já jim přeju hodně štěstí, protože jsou prostě dobří, já jim fandím a věřím, že to vyhrají.
2: Přeju jim, ať vyhrajou hlavně.
3: Já jako strašně přeju, aby Patrik Schilk dal aspoň minimálně 18 gólů a maximálně 30.
4: Já přeju, aby si to všichni užili a aby se prostě u toho zabavili.
5: Já jim přeju, aby se jim nic nestalo, aby si nic nezlomili a aby byli v pořádku.
6: Já jim hodně přeju, aby byli zdraví, spokojení, aby aspoň postoupili z tabulky.
7: A dej třeba Šibenice nebo Přímák, jestli mi daří tam.
8: Já přeju, aby nedostal žádnou červenou a jsou hodně dobří, že se tam dostal na mistrovství světa po 20 letech.
9: Já si přeju, aby náš brankář to hodně chytil a dali třeba 2 hat-triky.
10: Aby tam dali třeba nějakou hlavičku a aby nefaulovali.
3: Já teda hodně přeju, aby třeba postoupili do toho play-off nebo na vyřazování třeba do čtvrtfinále.
8: Já přeju ještě, aby se dařilo třeba Kovářovi, Golmanovi, anebo aj třeba Šikovi a celému týmu.
1: Já vám trhám kytičku 4 lístků, doufám, že se vám to povede, jste hodně šikovní, věřím vám.
2: Já bych vám chtěl popřát, abyste nedostali modrou kartu.
11: Češi do toho, Češi do toho!

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudykuku. Dozvěděli jsme se, co to je fermentace a proč některé nápoje nežerou ani bakterie. Tak proč bychom měli my, že jo? Taky už máme tip na super knížku na prázdniny a společně jsme fandili českým fotbalistům na mistrovství světa ve fotbale. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo a teď utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudy Kuková.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Bubákové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Junior.
1: Krásné páteční odpoledne a dnes mnohem krásnější než kdykoliv jindy, protože je tady pátek a ten poslední vlastně školní pátek, protože ten příští pátek už se nepočítá, to už není školní, to už je prázdninový pátek. Jak dostanete vízo, strčíte ho do tašky, vystoupíte ze školní budovy, tak začínají prázdniny. A je úplně jedno, že si tam ráno ještě jdete pro vízo. Prostě začínají prázdniny. Takže dnes je poslední školní pátek. Ten příští už je prázdninový. Tak já vám přeji, abyste si ho parádně užili. Parádně užili víkend, který bude opravdu krásný, tropický a letní. Jaký by taky měl být jiný, když o víkendu léto oficiálně začíná. Tak o tom všem si budeme dnes povídat, také o akcích, které máme připraveny nejenom na víkend, ale na prázdniny, abyste si včas rezervovali ve svých diářkách místo, protože už za chviličku tady budu mít hosta, který nám poví o jedné hodně zajímavé akci. Pak se podíváme na nějakou akci, která se koná zítra. Bude to olympijský den. Budu tam taky, takže si společně budeme moct zavysílat, něco natočit a hlavně zasportovat a zablbnout. Nicméně k tomu všemu ještě přihodím hitparádu, zvídavec, četbu na pokračování a spoustu zajímavých věcí. Nebude chybět ani soutěž. Tak, jdeme na to. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslední školní pátek přeje Jirka Kohout. Čau.
2: Minutové zprávy.
1: Třeboňská studentka se stala sklářskou mistryní světa. V letošním 11. mistrovství světa v broušení skla konaném v Nižborské sklárně zaznamenali studenti střední odborné školy a středního odborného učiliště v Třeboni mimořádný úspěch. Kateřina Lejsková za svoji práci získala první místo a stala se tak kralující mistryní světa ve studentské kategorii. A Simona Slepičková se svojí prací umístila hned za ní, tedy na druhém místě. Na středních školách po celé České republice se objevily speciální lavičky, které mají studenty přivést k většímu zájmu o vědu. Jde o součást kampaně Začni s proč, nadace Neuron. Na lavičkách jsou zachyceny příběhy 4 mladých ambasadorů, kteří se už během studia dostali k vědeckým projektům, o nichž většina vrstevníků teprve sní. A jaké bude počasí o víkendu? Bude jasno až polojasno, během dne se vyskytnou přehánky nebo bouřky. V sobotu nejvyšší teploty 31 až 36. V neděli to místy s bouřkama bude podobné a teploty o 1 stupeň nižší, tedy 30 až 35 stupňů.

Voxel v naší ulici odstartoval páteční pohodičku Rádia Junior a opravdu pohodička to bude. Za chviličku si budeme povídat o jedné zajímavé akci. No a po 19. hodině jsou tady kluci ze snowboardelu, kteří nám představí nějaké vodní sporty, s kterými si můžeme užít báječně prázdniny. Tak poslouchejte pozorně, mám pro vás přichystané zajímavé tipy na víkend, písničku z hitparády. Dnes už sice nemůžeme hlasovat, protože hitparáda už se připravuje, míchá Klára Nováková a David Janečka teď pracují ve studiu, aby zítra ráno vypukla vlastně předposlední hitparáda Rádia Junior, protože ta poslední bude příští sobotu, no a pak už budou prázdninové star parády.

17 hodin, 11 minut, teď už tady mám písničku z hitparády. Slyšeli jste někdy o reality show Popstar Academy? Jestli ano, tak víte, že jejím cílem bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu. Diváci mohli sledovat první výběrová kola, vyřazovací kola až po vyhlášení finální šestky, do které od roku 2023 patří Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofie a Junče. A název této K-popové skupiny je Kecaj. Před pár týdny jim vyšlo LPčko s názvem Beautiful Chaos a my si teď z něj pustíme track Gabriela. O jeho podobu se zasloužil Andrew Watt, který tvoří muziku pro Lady Gaga nebo Jungkooka z BTS, a druhým z producentů je John Ryan, který finalizuje muziku třeba i pro Sabrinu Carpenter. A ještě jedna zajímavost. V singlu vedle angličtiny uslyšíte i španělštinu, kterou promluví Daniela. A teď si užij single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: 17 hodin, 18 minut a jak jsem slíbil, holky a kluci, je tady jedna hodně, ale hodně dobrá akce, kterou byste si měli zapsat do diářů na své prázdninové dny. Mezi 9. a 12. červencem se bude blbnout na slacklinách. A více vám o tom prozradí Kuba Komrska, který je hostem dnešního Klubu Rádia Junior. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, zdravíme všechny posluchače.
0: Tak, pojď nám říct, o co jde.
1: Jedná se o festival, sportovní festival slackliny. Slacklina, kdo ví, co to znamená, tak tomu to musíme přibližovat, kdo neví, tak
0: kdo neví,
1: to přiblížím.
0: Tomu to řeknem.
1: Yes. Slacklina je popruh, určitě jste to viděli někde v parku, kdy mezi dva stromy se natáhne taková kurtna, co většinou člověk vidí někde na nějakých vozech. Ten popruh není statický oproti té kurtně, je s úpletem, který je dynamický, proto když se potom chodí, tak pruží. Ta kurtna by se postupně vytahala a praskla a mohla by někoho zranit. Proto je dobré kupovat opravdu specializovaným obchodu přímo slacklinu. A základem toho je najít balanc, aby člověk byl schopen tu slacklinu přejít.
0: My jsme si to nedávno zkoušeli, no nedávno, on už to nějaký pátek bude, úplně jednoduché to není, ale vy na tom děláte neuvěřitelné věci. Teď nám prozraď, ale kde, Kubo, festival, teď ten sportovní bude?
1: Festival bude v Lomu v Hříměždicích, je to kousek od Benešova a tak, je tam Lom přímo v Hříměždicích.
0: Takže se tam dá i vykoupat a budou se tam také skákat skoky do vody, u kterých už jsme několikrát byli letos. Nicméně, ty jsi mi tady prozradil, že tam budou závody, že přijedou lidi z celého světa, slacklinisti budou závodit a ty jsi mi tady říkal, že tam bude nějaký závod, že jako přeběhnou tu lineu 70 metrů dlouhou.
1: Mm-hmm. Speedline contest se tomu říká. Vždycky jde jeden závodník versus jeden závodník a kdo rychleji z těch 70 metrů překoná a dneska už opravdu po té lajně běhají, tak ten postupuje do dalšího kola, až se to vykrystalizuje na finální battle.
0: Tam je docela dobré, že vlastně poběží přes ten lom?
1: Ano.
0: Takže když spadneš, skočíš do vody?
1: Ne. V rámci bezpečnosti ten highliner je jištěný k té slackline.
0: Takže, jo, takže se
1: když spadne, tak se, když je těžší, tak se možná jako cákne.
0: Ty jsi mi tady řekl, což je docela zajímavý, protože 70 metrů, já jsem ti říkal, že to je dlouhá trasa, jsi říkal, že v dnešní době už je to úplná pohodička, ale jestli máte jako něco v ruce, a ty jsi mi říkal, že vlastně rozdíl mezi provazochodectvím a slacklinem je jaký?
1: Spousta lidí si to plete a říká, vy jste ty provazochodci a my říkáme, ne, my jsme slacklineři. A ten rozdíl je v tom, že provazochodci mají napnutý ocelový lano, ještě s bočními dalšími lany, aby se to lano nehoupalo do stran a plus mají ještě dlouhou tyč, kterou vyvazují, jako v muž na laně například.
0: To vás by moc nebavilo, protože vy se na tom i rádi zaskáčete.

0: vidět nejenom na ty highliny, ale i na triglinu, kteří skáčou trojitá salta a podobně. Ale hlavním tím jako motivem celé akce je, že bychom chtěli tu slacklineu naučit co nejvíc lidí, jelikož taková vtipná story. Spousta lidí, když potkám, tak říkají, to je taková jako sranda, jako jo, blázní jste. A já říkám, jo, no a pozor, ale třeba v Japonsku udělali výzkum, rozdělili třídu do dvou skupin. Jedna skupina trénovala balanční cvičení a druhá netrénovala. A po nějaký době udělali různé testy a ta, která trénovala to balanční cvičení, měla mnohem lepší výsledky, nejenom sportovně, ale i vědomostně. Tím, jak člověk musí rychle reagovat, přenášet váhu, tak se něco děje i v mozku a my říkáme, že se rozšiřuje šedá kůra mozková. Teď to řešíme s různými předními i neurologií. A bude to mnohem víc jako náročnější to potvrdit nebo vyvrátit, ale spousta lidí si myslí, je to pouze sport, ale i ta práce s hlavou, třeba cíle vědomost, nenechat se odradit, od toho schodit, tak ta slackline tohle to podporuje. A proto bychom tohle to chtěli i v rámci toho festivalu, tak aby přijeli všichni začátečníci, je spousta lidí, kteří třeba tu slacklineu doma mají, napnuli to jednou, zjistili, že to třeba ani neumí napnout a zase to hodili někam do skříně. A my tady všechny chceme naučit jednak, jak to správně napnout, jak to napnout, když není na zahradě ani jeden strom. No. A zároveň tam budou i instruktoři, učitelé, kteří se celý víkend komukoliv, kdo přijde, bude věnovat a dáme jim to know-how, aby získali ten základní balanc, který potom můžou rozvět sami.
1: Kubo, šedá kůra mozková, jak dlouho ty běháš po slacklinách, skáčeš?
0: 15, 16, ono to letí.
1: A pozoruješ to nějak, že bys byl jako chytřejší?
0: Já už jsem se chytrej narodil, tak já ten rozdíl moc nevidím, ale...
1: Super, tak si dáme písničku a pak se podíváme na váš festival.

0: Slackliner Kuba Komrská, hostem dnešního klubu Rádia Junior, a povídáme si o festivalu, který se bude konat od 9. do 12. července v Lomu v Hříměždicích. Tak Kubo, řekli jsme si už, že tam budou závody, že tam holky a kluci budou moct vidět ty nejlepší slacklinery, říká se takhle správně?
1: Ano.
0: Celého světa. Ale budou si moct hlavně tu slacklinu vyzkoušet a naučit. A možná mají někteří trošičku strach, že z toho spadnou, nebo že to je nějaký jako nebezpečný, tak jak je to tam udělaný?
2: Strach je důležitý, aby člověk měl respekt, aby nedělal žádnou hlouposti, ale v základu slacklina, na které naše klienty vodíme, tak je do 30-40 centimetrů nad zemí. Mm-hmm. Tím pádem ten pád nehrozí z žádné výšky. A jinak, co se týká lomu samotného, spousta lidí už nám říkalo, není to nebezpečné brát tam děti a podobně. A tak díky panu Janečkovi, Karlovi, tak jsme pořídili síť, kterou celý ten lom oplotíme, aby jsme co nejlépe eliminovali nebezpečí, že někdo tam veme čáru prostě někam a zahučí. Plus samozřejmě na místě budou zdravotníci, budou tam plavčíci a snažíme se opravdu, aby všichni, kdo dorazí, si tu akci mohli v klidu užít bez nějakého stresu.
0: No, já chci říct, že osobní zkušenost moje je taková, že když člověk nedělá úplně nějaký šílený blbosti, tak v Hříměždicích v Lomu je to bezpečný. Je tam krásné koupání, dá se tam občerstvit, takže tam zažít i mimo festival nádherné dny letní. Takže určitě se tam zajděte podívat, nejlépe tedy v termínu 9 až 12. A máme tam teda všechno bezpečně zařízené, máme tam nějaké občerstvení připravené?
2: Bude tam bárek, fraj s Tomáčem Kučerou na místě, s naším známým.
0: Jasně.
2: Společným.
0: Společný známý. Nicméně, takže přijdu tam holky a kluci, můžu se občerstvit a hlavně se tam naučit chodit. Nebo chodit?
2: Chodit. O to tady jde. My jsme sportovci a chceme podporovat sportovce. Všichni trénují a slacklina může být tím posledním dílkem, aby byli opravdu na předních příčkách. Jelikož slacklinou posiluje člověk takový svaly, které se dají i ostatními cvičeními kompenzovat, ale tady se to kombinuje víc cviků najednou. To znamená, budete rychlejší, budete obratnější a nejenom jako svalově, ale i v hlavě. Mm-hmm. Třeba taková moje zkušenost osobní, jak jsi se ptal, co mi ta slacklina přinesla, jestli jsem byl chytřejší, to nevím, no. Ale skákal jsem přes plot, měl jsem v jedné ruce tašku a druhou jsem se toho plotu držel a skočil jsem přes ten plot a ve vzduchu jsem si stihnul ještě uvědomit, že vlastně v té jedné ruce držím tu tašku a tu ruku tam musím nechat. A myslím si, že právě to bylo díky tomu, že mám zrychlené ty reflexy díky slacklině.
0: Jasně. A kolik třeba času by člověk měl trávit na slacklině, aby to jako fungovalo, aby opravdu posílil ty svaly?
2: To je individuální. Každý člověk má jinou predispozici těla, jiné schopnosti. Kamarád, který 9 let dělal gymnastiku, přišel a první trik, co udělal, bylo, že skočil salto. Jo? Ale obecně platí, že za den, za dva se opravdu skoro každý pod naším vedením dokáže naučit tu slacklinu přejít.
0: No a my tady máme 4 dny festival. Holky a kluci, kdybyste se chtěli Kuby na cokoliv zeptat, tak neváhejte a volejte na 800 199 199. Stejně tak, kdybyste si chtěli objednat nějakou písničku, protože v tuto chvíli už by správně měla být vzkazovna, tak my si do té vzkazovny budeme povídat, ale písničky budu pouštět, když budete chtít, tak neváhejte a pište nebo volejte. Kubo, ten festival, jak jsme říkali, je tady 4 dny.
2: Ano.
0: Je tam, jsou tam určitě nějaká vstupenka na takový festival? Ta se kupuje jednodenní nebo čtyřdenní? Nebo jak to funguje?
2: Je balíček. Kdo by opravdu chtěl zažít slackline víkend, my tomu říkáme žít slack life, že prostě člověk jenom chodí po slackline a užívá si pohybu, tak máme balíček na 4 dny od čtvrtka do neděle, včetně jídla na porcelánu s příborem, žádný punk.
0: Dobře.
2: A nebo je tam potom možnost samozřejmě jednorázového vstupného. Děti do 15 let jsou zdarma a dospělí 200.
0: No tak to zní krásně. Holky a kluci, máte to zdarma, vemte tačku, mamku a nebo třeba babičku, dědu, strejdu, tetu a přijďte si vyzkoušet slackline a hlavně se to naučit. Já se přiznám, že to neumím a moc bych to chtěl umět. Tady s Kubou už se domlouváme, že na tom zamakáme, protože jednak chci tu stabilitu kvůli jiným sportům a samozřejmě být chytřejší, to je lákavé v každém věku. Dobře, takže Kubo, nějaký stránky, kde bychom se mohli podívat?
2: Je to buď Instagram, Hrim, Meeting, a nebo webové stránky zase Hrim, Meeting, všechno s měkkými i, .com.
0: Bezvadný. A když si dáme Lom Hříměždice, tak nám to vyskočí? Myslíš, že tam
2: uděláme se takhle.
0: Uděláme se, dobře. Tak jo, tak co k tomu ještě dodat? 9 až 12.
2: Ano.
0: Určitě doražte. Jo, možná asi nejdůležitější věc, že Kuba je tak hodnej, že nám sem přines nějaké vstupenky na tenhle ten festival. Takže my už dnes budeme soutěžit o vstupenky a samozřejmě i příští týden a další dny. Takže poslouchejte pozorně a hlavně přijďte, já se tam určitě taky zastavím 9. abychom si to vyzkoušeli a o sportu nejenom mluvili, ale také ho zkoušeli. Takže doražte 9. určitě i s Rádiem Junior tady na tom festivalu. Kubo, děkuju moc za návštěvu.
2: Taky děkuju za pozvání.
0: A přeju, aby se všechno vydařilo, no a těším se 9., že se uvidíme a že si zablbneme na slackline.
2: To dáme, těším se.
0: Kuba Kovrska, hostem dnešního klubu Rádia Junior.
2: Díky se.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: 17 hodin 6 a 36 minut, takhle to je, ale letí to ten čas. Máme tady vzkazovnu, pište o písničky, volejte na 800 199 199 a první mail, který přišel dnes, dobrý den, prosím o zahrání písničky od Lady Gaga. Písničku si přeji moje holčičky Johanka a Viktorka, se kterými právě jedeme autem na návštěvu za bratranci a posloucháme přitom Radio Junior, je to, máme radost. No a víte co, tak doražte tady na festival Slackline a nebo zítra třeba na olympijský den, o tom si budeme ještě povídat, a nebo v neděli se můžeme vidět na Vysočině na Běhej lesy. O nich si taky budeme povídat s Petrem Týblem, tak přijďte a nemusíte jenom poslouchat, můžete si se mnou i trošičku zablbnout, zasoutěžit. Nicméně, teď je tady ta písnička, děkujeme mamce a zdravíme do auta Johanku a Viktorku.

0: Tak tady to bylo pro holky do auta od mamky a teď už si písničku objedná Saša, kterou vítám ve vysílání Radia Junior. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak se máš?
1: Dobrá.
0: Co děláš?
1: Sedím na posteli a poslouchám Radio Junior.
0: Super. Tak jo, a co budeme hrát a pro koho? A proč?
1: Zo od Shakiry pro moji sestřenici, ona strašně ráda jezdí do zoo.
0: Bezvaný, tak jo, tak já moc děkuju za telefonát, měj se moc a moc hezky a užij si krásný víkend. Ahoj!

0: Písničky na přání proložíme další pozvánkou na super sportovní akci, protože je tady další zastávka Běhej lesy. Holky a kluci, možná se budete divit trošičku, ale začíná se běhat už dneska. Ale nebojte, o nic nepřijdete, protože ty naše klasické závody budou až v neděli. Více nám o tom prozradí jeden z hlavních organizátorů, Petr Týbl, kterého právě teď mám na telefonu. Ahoj Petře.
1: Ahoj Jirko, zdravím všechny posluchače.
0: Tak kde
1: a děkuju za ten krásný úvod, že nás čeká super akce.
0: No tak to je jasný, teď už ani dospat nemůžeme, jak se na ní těšíme. Tak co teď děláš, kde seš?
1: Tak vlastně voláme si přímo z centra dění, což se většinou děje, že v pátek, jak je zvykem, se teprve všechno chystá, ale tady opravdu za 3 hodinky už startujeme štafetový závod, konkrétně 8členné a 4členné týmy, které se vydají vstříc celkem 3 okruhů a dohromady je čeká porce 220 kilometrů. Což na každého, když to bereme u těch 8členných, tak je to nějaká porce 26-27 kilometrů, čili už docela pro zkušené běžce, běhá se různě v kopečcích, a hlavně ve dne v noci, takže i s čelovkama nikoho nepustíme na trať, kdo by neměl nějaký reflexní prvky. A těším se na to moc, není to jenom oběhání, je tady strašně moc i doprovodných aktivit. Je to opravdu takový běžický festival, takže kemp, táborák, kapely, písničky a tak dále, takže tohle je ta štafetová část, pátek, sobota. A v neděli pokračujeme standardním Běhej lesy, tak jak je všichni znáte. A to je individuální týmovka tady na Vysočině v Milovech. Jsme vlastně na začátku nezmínili obec Milovy na Vysočině. Tak pokračujeme vlastně standardními individuálními závody. Jak ty dětské, tak ty dospělé, kde nás čekají hned 3 trasy.
0: Takže doběhají ti, kteří mají ten štafetový závod. Tady ten štafetový závod je originální v tom, že lidé spí na jednom místě. Je to tak?
1: Ano, je to tak, je to vlastně jako jaký specifikum, to, proč jsme vlastně vůbec do štafetových závodů šli, protože tahle oblast vlastně štafetových závodů je v Čechách čím dál víc rozšířenější, je to opravdu populární, vidíme všude, že lidi rádi společně běhají, ale co je unikátní na týmovce je, že opravdu všichni startujeme z jednoho místa. Jsou tady 3 různé okruhy, takže neběháte nějaký kolečka furt dokola, to stejné, ale je super, že prostě s tím svým týmem, který sem vyjedete, tak se nevidíte jenom na předávkách. Většinou ty štafetové závody jsou o přejíždění autem. Nevidíte se moc pospolu, ale tady naopak vlastně můžete spolu trávit veškerý čas. Je tady rybník, plavání, paddleboardy, šlapadla a tak dále, takže vlastně ten tým má vždycky na trase jednoho člověka, ten teda za všechny dře v tu chvíli, ale zbylí členové, tak si tady užívají pohodu a těší se a fandějí tomu poslednímu, který zrovna je aktuálně na trase. A pak si ty zážitky sdílí, můžou si tady dát něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití. Takže tenhle ten formát štafetového závodu se nám moc osvědčil, ale to vlastně už je to 4. ročník.
0: No a bezvadný je, že vlastně si na své přijdou i holky a kluci a běžci, kteří mají rádi ty své individuální závody, buď kolem 10 nebo tu delší přes 20 kilometrů a dětské běhy, ale nemusíte se holky a kluci bát, protože aby to tam úplně nebude, protože se to tak hezky jako vystřídá, protože tady ty štafetové závody tak nějak jako doběhnou a pak začnou ty závody, na které jsme zvyklí. V kolik hodin začínáme?
1: Začínáme, jestli se bavíme teďka o těch individuálních, tak to začínáme vlastně už, otevíráme areál v 8 hodin, ale pak ty samotné nebo dětské běhy jsou kolem 10. hodiny a na to navazují dospělé trasy, které hezky v rychlém sledu po 10 minutách vlastně startují 6 kilometrů, pak 12 a na závěr ta nejdelší, kterou tady na Vysočině máme, to je 22. A no, takže dětské závody vlastně hned po programu Rádia Junior v těch dopoledních hodinách. V tuhle chvíli bohužel vyprodaný. Mrzí mě to na jednu stranu, že nemůžu pozvat kluky a holky konkrétně přímo na závod, ale můžu pozvat na další zastávky, protože hned na začátku prázdnin 11. července se vidíme všichni na Klínovci, takže tam určitě všichni doražte. A do konce prázdnin stihneme ještě 2 závody, konkrétně v Beskydech na Bílé na začátku srpna a konec srpna, konec prázdnin uzavřeme jizerskou 50. v Jizerských horách.
0: Každá zastávka má něco do sebe, tady je super, protože tenhle víkend má být opravdu teploučko, že tady na Vysočině máme krásný rybník, kde se můžeme, kromě toho, že budeme běhat, tak se můžeme koupat, což je super. A potom na Klínovci a na Bílí je to ta trasa, kdy si nahoru vyjedeme lanovkou a potom běžíme. Je to tak?
1: Ano, ano. Je to tak, je to přesně další takový specifikum Běhej lesy, kdy na Klínovci a na Bílé tak vlastně závodník u těch dospělých tras vyvezeme hezky ten první kopeček nahoru, ale pozor, nenechte se zmást, i tak vás tam čeká hezké převýšení, takže i tak pěkně nožky zabolej, protože těch kopečků je tam dost a dost, takže sice v tom celkovém součtu vlastně více se běhnete, než vyběhnete, ale rozhodně to není, že bychom vás jenom vyvezli nahoru a hezky byste si se běhli dolů. Takže to je Klínovec a Bílá. A ještě zmíním, jak si vlastně zmiňoval to teploučko, tak možná i upozorním, jestli nás poslouchá někdo, kdo teďka má právě cestu sem do Milov, opravdu na to myslete, dobrý pitný režim, protože to teploučko, jak to nazval, tak je opravdu až přes 30 stupňů, což pro to běhání přes ten den není úplně nejlepší, ale dá se s tím pracovat, je důležité opravdu pravidelně pít, máme tady posílené občerstvovací stanice, spoustu vody, nezapomenout si speed cup, náš speciální takovej
0: klímek.
1: Kelímek, ano, děkuji za to slovo, který se dá zmačkat, strčit do kapsy a vlastně na občerstvovač se jenom vytáhnete, dostanete do něj vodu a běžíte dál, takže žádný plastový věci, které by zůstávaly někde po lese. Ale zítra opravdu apelujeme na všechny, aby to vlastně dodržovali, protože to horko bude opravdu na červen poměrně vysoké. Včetně nočních teplot, teda musím říct, že tady taky nezvyk, že i v noci vlastně bude kolem 20 stupňů, což není tady konkrétně na Vysočině, kdy loni jsme tady měli spíše 3 stupně nad nulou v noci, tak letos to je 19-20 stupňů až.
0: Tak to jsou dobré zprávy, zase přes noc nebude zima pro ty, kteří budou chtít přespat, protože tam se přespat dá ve Stanovém městečku. Petře, já moc děkuju, nebudu zdržovat, protože už za pár hodin startuješ. Vím, že běžíš tu štafetu, tak si ji parádně užij a uvidíme se zítra.
1: Díky moc, mějte se všichni krásně, ahoj.
0: Petr Týbl, hostem dnešního klubu Rádia Junior, jeden z hlavních organizátorů Běhej lesy. No a samozřejmě, jak Petr zmínil, my s Rádiem Junior se Skřítkem Hajou budeme u toho, takže v neděli na těch individuálních a dětských závodech si spolu hned dvakrát zablbneme, zasoutěžíme, tak koukejte dorazit.

0: Poslední školní víkend nabitý sportovníma akcema. 23. června je olympijský den, který se slaví po celém světě. My už jsme si tuto středu zaběhli olympijský běh, což je taková velká oslava té olympijské myšlenky, ale tím zdaleka nekončíme, protože zítra je olympijský den úplně někde jinde a ten nám představí Petra Kučerová, kterou mám právě teď na telefonu. Já tě zdravím, ahoj Petro, kde pak teď seš?
1: Ahoj, tak my už jsme v plných přípravách na zítřejší závod ve vodním lyžování. Je to na jezeru Křenek ve Votrsky Neratovice. A my už tu připravujeme i doprovodný program, který máme připravený pro děti i pro celý rodiny. Takže srdečně všechny zveme, ať se přijdou podívat na závod, zafandit a děti si budou vyzkoušet plno sportovních aktivit na místě.
0: A to nás právě zajímá, zítra bude krásně, takže jezero Křenek, to je taková velká výzva. Jednak samozřejmě podívat se a podpořit ty závody ve vodním lyžování, ale jakým způsobem můžeme podpořit nebo užít si ten olympijský den, co všechno můžeme vyzkoušet, jaký ten doprovodný program je?
1: Takže my tu máme připravený, protože v tento den si nebude moc veřejnost zaližovat, bude moc jenom fandit, ale máme tu připravený i trenažer, máme připravený i vodní lyže. Děti si můžou ty lyže vyzkoušet, můžou si vyzkoušet pár základních cviků právě na tom trenažéru. Máme tu i tenisový kurt v trampolínu, protože trampolína je pro to vodní lyžování taky docela důležitá. Máme tu hlavně takový speciální stánek Eduzona, Edustánek právě od olympijského výboru, kde jsou různé výukové materiály o olympijských hodnotách, o tom, jak se chovat fair play a podobně.
0: No a když se budou pořádat závody na jezeře, budou se moc holky a kluci taky vykoupat?
1: No jasně, plavky určitě všichni sebou, máme tu teďka i připravenou novou plážičku, takže o zábavu si myslím, že tady bude postaráno.
0: Od kolika akce začíná?
1: Akce začíná už od 8 hodin a bude končit zhruba v 17 hodin odpoledne.
0: Dobře, takže stačí, když se dáme do navigace jezero Křenek.
1: Jo, přesně tak. Jezero Křenek, úplně nejlíp je Křenek 119, anebo i přímo Votrsky Neratovice. I to by mělo najít přímo náš klub tady na jezeru Křenek.
0: Takže je to Votrsky klub Neratovice.
1: Ano, přesně tak. Patříme pod TJ Neratovice, takže je to Votrsky klub Neratovice, ale přímo jezero se jmenuje Křenek.
0: Bezvadný. Tak já moc děkuju za pozvánku a zítra se těším na viděnou.
1: Taky moc děkujeme a určitě všichni doražte. Mějte se hezky.
0: Petra Kučerová z Českého olympijského výboru, hostem dnešního klubu Rádia Junior, pozvala nás na zajímavou akci na závody v tom vodním lyžování a krásný doprovodný program u jezera Křenek. Zítra od 8 do 17 hodin.

0: Junior.
1: 18. hodinka, páteční pohodička a Jirka Kohout. Ahoj, já vás zdravím, je tady poslední páteční klub Rádia Junior, tedy ten školní, protože příští pátek už žádný školní nebude, to už bude prázdninový klub a je tady vlastně poslední klub, který ještě není letní. Je to tak, sice teploty už jsou letní, no a samozřejmě o víkendu léto začne tak, jak jsme zvyklí, ale teď ještě léto není, nejsou prázdniny, ale je tady poslední páteček, takže teď už jenom pohodička, klídek, v pátek vízo a jupio na nějaké zajímavé akce. Takže zítra je tady olympijský den, jezero Křenek, v neděli potom běhej lesy. To jsou akce, na kterých se můžeme společně vidět, zablbnout si a hlavně si zasportovat, protože tady pátek je tady sportovní klub. No a potom od 19 hodin navštívíme snowboardel, což je taková úplně fantazie sportovní. Je to prostor, kde se ženete úplně všechno na vodní sporty, tedy teďka v létě, v zimě zase, protože je tam ten jako board, jako snowboard, tak v zimě zase všechno na ty zimní sporty. No a kluci, to jsou prostě vodní blázně a s nima si budu povídat o tom, co se dá v létě dělat, jak se to dá dělat, kde se to dá dělat, prostě budeme sportovat. Budeme si užívat léto a prázdniny. Než se pustíme do druhé hodinky pátečního klubu Rádia Junior, zjistíme, co se děje kolem nás a hlavně, jaké nás o víkendu čeká počasí a bude fakt hustý vedro. A to je dobře, protože ho strávíme u vody. Že jo, kde jinde a zmrzku k tomu.
2: Minutové zprávy.
1: Třeboňská studentka se stala sklářskou mistryní světa. V letošním 11. mistrovství světa v broušení skla konaném v nižborské sklárně Rukl zaznamenaly studentky střední odborné školy a středního odborného učiliště v Třeboni mimořádný úspěch. Kateřina Lejsková za svoji práci získala první místo a stala se tak kralující mistryní světa ve studentské kategorii. A Simona Slepičková se svojí prací umístila hned za ní, tedy na druhém místě. Gratulujeme! Na středních školách po celé republice se objevily speciální lavičky, které mají studenty přivést k většímu zájmu o vědu. Jde o součást kampaně Začni s proč nadace Neuron. Na lavičkách jsou zachyceny příběhy 4 mladých ambasadorů, kteří se už během studia dostali k vědeckým projektům, o níž většina vrstevníků teprve sní. No a jaké bude počasí, bude jasno až polojasno, během dne se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to v sobotu i v neděli, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: 18 hodin, 8 minut, je tady čas pro všechny zvídavce. Ano, je tady zvídavec Evky Sinkovičové. Krásný poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Čau holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu. Už jsem zvědavá na dnešní zajímavost. A vy? Kdo z vás měl nebo má jojo? Nebo si s ním aspoň někde hrál? Asi skoro každý. A věděli jste, že jojo je opravdu prastará hračka? No vážně, je to tak? Nejspíš si s ní lidé hráli už několik tisíc let před naším letopočtem. V pakistánském muzeu je uloženo to nejstarší dochované jojo. Jde o terakotový pozůstatek protoindické harabské kultury. Z archeologických nálezů je pak jasné, že i v Řecku zhruba kolem roku 500 před naším letopočtem bylo jojo součástí her. Na nalezené nádobě je kresba, kde je zobrazen mladík hrající si s jojem. Vyobrazení kulatých hraček zdobí i zdi prastarých egyptských chrámů. V méně dávné minulosti, konkrétně v 18. století, se pak jojo dostává z Indie do Evropy, kde se rychle stane populární mezi aristokrací. Údajně šlo dokonce o oblíbenou hračku francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparte a před bitvou u Waterloo si hraním s jojem krátili čas francouzští vojáci. A jak přišlo jojo ke svému názvu? Zřejmě znamená filipínsky pojď pojď a vznik názvu je spojen s moderní historií téhle hračky. Mladý Filipínec se stěhuje v roce 1920 do USA a přiváží si sebou dřevěné jojo. Během přestávek mezi svou prací si krátí čas hraním s jojem a všímá si, že se kolem něj tvoří skupinky zvědavců. Toho přivede na myšlenku založit továrnu na výrobu hraček a na americký trh přichází hračka, složená ze dvou dřevěných stejně velkých a těžkých disků, spojených osou, kolem které je omotán hedvábný provázek. Zakladatel továrny hračku pojmenovává jojo. Později jsou patentována různá vylepšení joja. Vyrábí se nejen ze dřeva, ale i z plastu a kovu a také se dostávají do prodeje nejrůznější tvary. Dnes už dávno nejde jen o hračku pro děti. Jojo je předmětem mnoha soutěží a dokonce se můžete stát i mistrem světa v jojování. Během soutěží se hodnotí šikovnost a provedení složitých jojo triků. Rozhodně nejde jen o klasický pohyb joja nahoru a dolů. Zdatný hráč ho posílá všemi směry. Jen se podívejte na nějaké video. I v Čechách už máme vlastní mistrovství, a to od roku 2004. A je tu také Česká jojo asociace, tedy neziskové občanské sdružení, které si klade za cíl propagovat moderní jojování v Čechách. Takže pokud tahle zdánlivě nenápadná hračka zatím unikla vaší pozornosti, tak jí dejte šanci. Dají se s ní dělat neuvěřitelné věci. Moji milí zvídavci, pokud chcete o jedné z nejstarších hraček někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: 18 hodin, 16 minut za pár vteřin a my za 4 minutky tady máme vzkazovnu Rádia Junior, tu poslední pro tento týden, tak neváhejte a pište, telefonujte, zkrátka dejte mi vědět, co budeme hrát, protože budu hrát jenom pro vás.
3: Myslel jsem, že se ztrácím v moři tvýho času.

že blázním letím.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Jdeme na to a já mám na telefonu Ráďu. Ráďu, já tě zdravím, ahoj.
2: Jo, už jsem tady.
1: Už seš tady, to je super. Jak se máš?
2: Dobře.
1: Dobře, a co děláš? Teďka telefonuješ.
2: No, čekám.
1: Čekáš na písničku. Dobře, tak já to nebudu zdržovat. A jakou písničku budeme hrát?
2: Skyphone.
1: Bezva. A pro koho bude písnička?
2: Pro maminku.
1: A chceš mamince něco vzkázat?
2: Ne.
1: Ne. Dobře. Tak já děkuju, že jsi zavolala, že jsi vydržela, protože už jsi volala předtím, já to prozradím, ale až teď ve vzkazovně to můžeme pustit. A jak se jmenuje maminka?
2: Barbora.
1: Takže mamince, Barboře, posíláme písničku od Adele. Je to tak?
2: Ano.
1: Super. Ráďo, díky moc, měj se krásně a moc hezký víkend a ještě krásnější prázdniny. Čau.
2: Čau.
1: Pozdravuj mamku.
2: Dobrý.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: A je tady poslední písnička v této vzkazovně. Budu rád od skupiny Opět a Radeček. A tuhle tu písničku objednala Adélka. Tak Adélko, tady máš.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak a teď už nás čeká četba na pokračování. Je tady městečko Lážo Plážo a jeho závěrečná 13. část. Krásný poslech.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.

Tereza Pařízková, městečko Lážo Plážo. Závěrečný 13. díl knihkupectví paní Albínky. V období vánočních svátků do městečka Lážo Plážo přijelo několik novinářů, aby si pohovořili s panem starostou, seznámili se s několika vědmochodkami, otestovali si detektor pravdy pravdoucí, vyrobili si vězevčí komatu, co je napadlo, zašli se podívat do školky obrazů a také se zeptali na pár otázek trpaslíka Třeskavky, o jehož nevydané knize se už hovořilo všude. Několik novinářů zatoužilo vyzkoušet si jeho boty, ale jak už víte, boty trpaslíka Třeskavky, které dokážou za 5 hodin dojít na konec světa a zase zpátky, obuje jen a pouze jejich majitel. Trpaslíkovi Třeskavkovi občas stoupla sláva do hlavy, ale naštěstí jej jeho manželka paní Třeskavková dokázala rychle vrátit nohama na zem. Vždy, když se vrátil ze svého 5-hodinového putování po světě domů a už ve dveřích se naparoval tím, co všechno zažil, poznal a viděl, aniž by nejdřív pozdravil, hodila po něm paní Třeskavková malý mokrý hadřík se slovy: umyj si nejprve boty, Třeskavko. Tváříš se, jako bys snědl všechnu moudrost světa a přitom ti z bot padá hlína, jakou jsem ještě neviděla. Kouzelné boty pana Třeskavky byly opravdu špinavé až hrůza. Když si je pan Třeskavka pečlivě vyčistil a hezky uložil do botníku, šel za paní Třeskavkovou do kuchyně. Uprostřed kuchyně stál dlouhý stůl, který byl obsypán všemožnými suvenýry z cest. Pan Třeskavka sáhl do kapsy a vytáhl cosi malého, černého a lepkavého a položil to na stůl hned vedle něčeho zeleného, z čeho se intenzivně kouřilo. Paní Třeskavková nad tím malým, černým a lepkavým předmětem hlasitě spráskla ruce. Co je zase tohle? Pan Třeskavka byl ale na tuto otázku dávno připraven a hrdě prohlásil. To je pendrek ze země čarodějů. Sám nejstarší čaroděj, pan kouzelná Hůlčička, mi ho věnoval. Po cestě jsem neodolal a malý kousek ochutnal. Stále je tam však dost, abych mohl alespoň malý kousíček přiložit do mé nevydané knihy. Každý čtenář tak bude mít šanci poznat jeho tajemnou a jedinečnou chuť. Paní Třeskavková vzala lepkavý pendrek štítivě do ruky a hned jej zase položila zpátky na stůl. Ruku si ještě dlouho poté utírala do zástěry a nechápavě kroutila hlavou. O tvé knize se už mluví, jako by to měla být druhá příručka starosty. Přitom si ještě nenapsala ani stránku, jen tu na stole hromadíš harampádí. Pana Třeskavky se slova paní Třeskavkové hluboce dotkla, ale neřekl nic.

Následující ráno nevytáhl z botníku své kouzelné boty, ale místo toho snesl z půdy zaprášený diktastroj. Takový diktastroj byl sice velkým hitem už v době dědečka pana Třeskavky, ale protože stále skvěle fungoval, pan Třeskavka se rozhodl, že svou knihu nadiktuje právě tomuto přístroji. Diktastroje nejen zachytí vše, co jim řeknete, a napíšou vaše slova na papír, dokážou také psát v žánru, jaký si sami předem zvolíte. Pan Třeskavka položil diktastroj opatrně na stůl a utěrkou paní Třeskavkové z něj utřel stoletý prach. Přisunul si ke stolu svou oblíbenou židli, pohodlně se na ní usadil a odkašlal si. Rád bych napsal cestopis. Diktastroj chvíli mlčel, potom to v něm hlasitě zahučelo a ozvalo se. Dobře, napíšeme cestopis. A pan Třeskavka se potom rozpovídal a mluvil celý den a mluvil, i když před domem přistála bublina paní Třeskavkové, která se vracela z práce. Mluvit nepřestal ani v noci a když už mu náhodou docházely vzpomínky, tak se vždy zadíval na dlouhý stůl, na kterém leželo nespočet věcí, které mu vždy ještě nějakou další vzpomínku navodily. Pan Třeskavka mluvil i následující ráno, kdy bublina paní Třeskavkové přistála opět před domem, aby ji odnesla do práce, a také když se odpoledne z práce vracela. Vzpomínky mu došly až pozdě večer, kdy se paní Třeskavková převlékala do miniaturního pyžama. Pan Třeskavka si až tehdy uvědomil, že bez přestání mluvil 2 dny a padla na něj zasloužená únava. Když pan Třeskavka příštího dne ráno vstal z postele, v kuchyni na stole jej čekal rukopis jeho cestopisu. Pan Třeskavka vzal rukopis opatrně do rukou a začal v něm listovat. Každá kapitola byla doplněna malým kouskem drobného předmětu z jeho cest, který čtenářům dokázal přiblížit jeho zážitky. Ještě to odpoledne se pan Třeskavka slavnostně oblékl a vyrazil do knihkupectví za paní Albínkou. Paní Albínka byla drobná žena s vysoko vyčesaným drdůlkem, která vlastnila to nejkrásnější knihkupectví, jaké jste kdy viděli. Někteří obyvatelé tomu místu říkali oáza a i ti, kdo příliš nečetli, o knihkupectví mluvili jen s nadšením. Ono totiž knihkupectví paní Albínky bylo opravdu jedinečné. Jakmile se ke knihkupectví přiblížíte, police s knihami se přemístí podle toho, jaké knihy máte nejraději. Vaše nejoblíbenější knihy se objeví ve výloze a vy prostě musíte vstoupit dovnitř. V ten okamžik se police s knihami rozestoupí a vytvoří pro vás speciální útulnou místnost, ve které si můžete číst, jak jen dlouho chcete. A paní Albínka vás neustále zásobuje dalšími a dalšími knihami a vy zjistíte, kolik krásných knih na světě existuje a že máte ještě hodně co číst, abyste všechnu tu krásu poznali.

Když se pan Třeskavka ke knihkupectví přibližoval, knihy ve výloze se rychle změnily z obrázkových encyklopedií činek a posilovacích strojů na knihy o cestování. Posledním, kdo kolem knihkupectví prošel, byl totiž pan Posilov starší. Paní Albínka přivítala pana Třeskavku nepatrným úsměvem, zatímco už pro něj chystala ty nejlepší knihy o cestování. Pan Třeskavka obešel vysoký pult plný malých zásuvek a paní Albínce vtiskl do dlaně svůj rukopis. Třásly se mu přitom ruce a tak je rychle schoval za záda, aby si paní Albínka jeho nervozity nevšimla. Paní Albínka se dívala na ten tlustý spis, na který všichni tak netrpělivě čekali. Pan Třeskavka se na ni usmál a ona mu úsměv oplatila. A on věděl, že paní Albínka jeho rukopisu jistě věnuje všechen potřebný čas a že mu snad kniha doopravdy vyjde. Potom rychle odešel a každý další den chodil kolem knihkupectví paní Albínky a sledoval knihy ve výloze.

Jednoho dne, když to pan Třeskavka nejméně čekal a zrovna s plnými igelitovými taškami spěchal s nákupem domů za paní Třeskavkovou, se ve výloze objevila jeho kniha s názvem Třeskuté boty pana Třeskavky. Pan Třeskavka samým nadšením upustil všechny tašky na zem a rychle vběhl do knihkupectví, kde jej s úsměvem přivítala paní Albínka a podala mu první vydání jeho knihy. Jejíž hřbet pálil jako rozžhavené uhlíky. To proto, že zrovna dorazila z tiskárny. Pan Třeskavka knihu nadšeně objal a už se hrnul z knihkupectví pryč, když v tom se ve dveřích otočil a běžel zpátky k paní Albínce. Do ruky jí vtiskl setřený výherní los zlaté velryby a aniž by čekal na její odpověď, vyběhl se svou knihou ven a i na tašky s nákupem zapomněl, jak byl v tu chvíli šťastný. Paní Albínka se nevěřícně dívala na výherní los a v očích se jí objevilo štěstí. Ještě toho dne večer, když dala na dveře knihkupectví cedulku Knihy spí, přijďte zase zítra, se vydala za zlatou velrybou, které sotva slyšitelně vyslovila své tajné přání. A ani ke splnění tohoto přání nepotřebovala velryba katalog bazénů, aut a domů, protože toto přání bylo velice speciální a týkalo se jen paní Albínky a pana Chmíří z hračkářství. Paní Albínka totiž celá léta sbírala odvahu pana Chmíří pozvat na veletrh knih a hraček. A tak jí zlatá velryba dodala trochu odvahy. Paní Albínka na chvíli ztratila stud a pana Chmíří opravdu pozvala. A protože souhlasil, na příští veletrh knih a hraček vyrazili společně. Kniha pana Třeskavky se stala nejprodávanější knihou v Lážoplážu. A víte, co čtenářům nejvíce chutnalo? Černý a lepkavý pendrek od čaroděje Kouzelné hůlčičky. A tak pan Třeskavka z příští návštěvy Země čarodějů přivezl obrovský pytel těch černých a lepkavých pendreků a rozdával je obyvatelům Lážopláža.

0: V předešlých dnech patřila kolonáda a blízká galerie a kulturní centrum v Mariánských Lázních nejenom lázeňským hostům, ale především čtenářům a lidem, kteří mají rádi knížky. Od čtvrtka do neděle tam byl 7. ročník literárního festivalu Knižní lázně. Letos byl program zaměřený i na školáky. Rozhlasová kolegyně Michaela Vetešková za nimi přijela se svou dílnou malého novináře a natáčela tam s nimi mimo jiné i reportáže. Teď si můžeme poslechnout, jak jedna z nich zněla.
1: V galerii Marienbad bylo 12 dětí na dílně malého novináře. Učili se správně dýchat, anebo také artikulovaně mluvit.
2: Vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu.
1: A když se tato dílna opakovala v pátek na kolonádě, tak se k jiným dětem přidali i náhodné kolem jdoucí a spolu s nimi zjistili, jak vypadá práce reportéra.
3: No mě zaujal tenhle ten program a že jsou ty děti strašně šikovné. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí, protože mi to opravdu zlepšilo den.
4: Já jsem tu jako doprovod tady kamarádce, ale jsem taky ráda, že jsem se připojila, protože jsem se dozvěděla taky něco nového.
1: Na festivalu v Knižních lázních je nejen tato dílna, ale i workshopy o čtení, mediální gramotnosti a třeba vydávání knih. A na jednu takovou jsem se zašel během čtvrtka podívat.
5: Ahoj Veroniko a Věro, já jsem si všiml, že tady byly nějaké rozložené knížky. Mohu se zeptat, proč jste přijeli do Mariánských lázních?
6: No přijeli jsme na Knižní lázně, jednak tu budeme mít na kolonádě náš stánek s výběrem dětské literatury a teď jsme tu měli prezentaci knížek, které se věnují složitým tématům, jako je třeba rozvod, šikana nebo třeba smrti.
5: Věrko, jezdíš do Mariánek ráda?
7: Do Mariánek jezdím moc ráda, je tady vždycky bezvadná atmosféra, hezké prostředí a prima nálada, jo.
5: A vy jste tady prezentovali všechny vaše knížky, které vydáváte?
6: My tu prezentujeme hlavně knížky, které prodáváme v našem knihkupectví a mimo to i knížky, teda, které vychází u nás v nakladatelství Verzone.
5: A myslíte si, že jste nějakou knížku popsali nejlépe a prodali nejlépe?
6: Těžká otázka.
7: Kterou.
6: My je máme rádi všechny, které nabízíme, tak vždycky je to pro nás radost je prezentovat.
5: A Věrko, jaký je smysl tvé práce?
7: No, to je teda rozdávat jako tu dobrou náladu nebo to štěstí z toho čtení, aby mělo to zásah jako a ovlivnilo to ty děti a tu radost ze čtení, jako oni si odnesli do svého života a po naučení z těch knih.
1: No a během pátečního odpoledne a celého víkendu se budu procházet po kolonádě, budu popíjet minerální vodu, křoupat lázeňské oplatky a prohlížet pestrobarevné knížky na stáncích. Pro Rádio Junior Fabián Michael Mareš.

18 hodin, 1:50 minuta, nějaká vteřina k tomu, tak za chviličku se těším na kluky ze snowboardelu Pavla Krause, Marka Počtinskýho a Lukáše Kasíka. Budeme si povídat o tom, na čem si zablbnout o prázdninách, kam vyrazit k vodě, prostě budeme plánovat, budeme trénovat, budeme se připravovat a já se moc těším.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Holky, kluci, je to tak, máme tady poslední minutky ve studiu Rádia Junior a já už balím a vyrážím do snowboardelu za Pavlem Krausem, Markem Počtinským a Lukášem Kasíkem. Budeme připravovat nějaké zajímavosti a hlavně sportovní aktivity na léto. Tak ze studia se loučí Jirka Kohout, čau.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla, jde se sportovat. Dnes nebudeme jenom sportovat, ale o sportu si budeme hodně povídat. Blíží se letní prázdniny, no a to je ten nejvyšší čas vybrat nějaké sporty na léto. Mými dnešními hosty jsou Lukáš Kasík, Marek Počtinský a Pavel Kraus. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný nejen sportovní poslech přeje Jirka Kohout. Není

0: Léto je před námi a jdeme sportovat. Už máte naplánováno, co budete dělat a kde budete sportovat, tak možná po poslechu dnešního klubu Rádia Junior zjistíte, že možností je mnohem víc. Mými dnešními hosty jsou Pavel Kraus, Marek Poštinský a Lukáš Kasík. Ahoj kluci.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Dnes nejsme ve studiu Rádia Junior, protože tam by se asi všechny věci, které na sport potřebujeme, nevešly. Jsem na místě, kde se dají odčíhnout nejrůznější sportovní aktivity, hlavně ty letní, tedy v tuhle tu dobu, ve Snowboardelu v Praze. A jejím majitelem je Lukáš Kasík. Lukáši, jak ty ses vůbec dostal ke sportu? Já teda prozradím, že už jako malý dítě, když mý rodiče začínali na surfu, tak jméno Kasík bylo velmi známé.
2: Já už jsem se do windsurfingu vlastně narodil. Můj otec začal někdy na přelomu 70. 80. let s tím, že co si pamatuju, tak už si tu výbavu doma vyráběl na dvorku, laminoval prkno, brousil polystyrén, z kterého je to jádro, šel si plachty a vlastně postupně se to stalo z toho koníčku i jeho způsobem obživy, kdy založil firmu, už vlastně za minulého režimu měl povolení vyrábět plachty a založil vlastně firmu Kasík Sales, která v 90. letech následně prodala tisíce windsurfingových plachet a v té době to byla jedna z nejúspěšnějších značek na českém trhu, takže já jsem vlastně odmala si prošel tímhle s tím vývojem a bylo pro mě naprosto přirozený, že prázdniny jsme trávili u vody a zkoušeli jsme právě ty různý nový produkty, který otec vyvinul a který vyráběl. Takže pro mě to byl takový přirozený vývoj, že jsme s bráchou, když se jelo na Lipno, tak ještě než jsme uměli plavat, tak táta vykopal díru, dal do ní flašku, do který strčil ten stěžeň oplachtění a my jsme si hráli na břehu tím, že jsme tahali ty plachty a chytali jsme vítr, aby až dojde na tu samotnou akci na vodě, jsme věděli, jak vlastně to správně držet a pak ten náš jezdecký rozvoj byl díky tomu výrazně rychlejší.
0: Jak se vlastně správně surfování říká? Myslím tím teďka jako prkno s plachtou.
2: Tak tomu se říká windsurfing, je to prostě daná věc, protože surfing, tím se rozumí ježdění na vlnách bez oplachtění, čili především na oceánu, na příbojových vlnách, když to windsurfing se dá dělat kdekoliv, je nějaká vodní plocha, na kterou dokáže foukat vítr, to znamená, nejsou vhodné vodní plochy, které jsou utopené v údolích, ale ty, které jsou někde na nějaké rovině, plošině v Čechách, to jsou především Nechranice, Lipno, Rozkoš, Nový Mlýny, ale na některé směry větru se jezdí i na menší plochy, jako je Dářko, Štěpánský rybník, Labuť a podobné poměrně malé vodní plochy.
0: Já jsem teď někde zjistil, že se dá i foilovat na surfu.
2: Foiling jako takovej vlastně má mnoho pododnoží. Spojuje je to, že už není potřeba, aby prkno se dotýkalo vodní hladiny, ale jakoby se vznese nad vodní hladinu a jede se na dvou křídlech, který mají výrazně menší odpor než ten samotný plovák. To znamená, že k tomu foilingu je potřeba výrazně méně energie. V Čechách je nejrozšířenější varianta wing foiling, která je poměrně snadná na naučení a zároveň stačí slabší vítr na to, aby jsme se rozjeli do té levitace nebo ve srovnání s tím klasickým windsurfingem do skluzu. A tím pádem je to méně náročný na ty větrné podmínky, které v Čechách nejsou úplně optimální, ale existují i další varianty. Je kite foiling, který je taky poměrně rozšířený, windsurf foiling, který je i dneska vlastně windsurfing na olympiádě je na foilu. Existují ale i varianty, kde se do té levitace zde dostává pomocí pádla, nebo teďko úplně žavou novinkou je paravink, což je takový malej kite s krátkýma šňůrama, kdy hlavní předností tohoto sportu je to, že jezdec si nejede na vlny, kde si vlnu chytí a už jede pouze sílou vlny bez toho, aby musel být poháněn větrem. Takže on ten paravink si zbalí do kapsičky a vlastně jede pouze s vlnami. A samotný foiling jde dělat i formou takzvaného pump foilu, kdy se naskakuje z mola a jezdec s pohybem prkna nahoru dolu se vlastně pohybuje po vodní hladině. To je jedna z těch nejtěžších disciplín foilingu. A úplně ta asi nejjednodušší forma foilingu je e-foiling, to znamená foil s vrtulkou, kde vlastně jste poháněni motůrkem na baterii a můžete jezdit v podstatě kdekoliv.
0: No, tak toho je opravdu hodně, ale o wing foilingu si popovídám víc s Markem, to je jeho hobby. Pojďme zpátky do tvého dětství. Zkusil jsi někdy nějaké jiné sporty než jenom windsurfing?
2: No tak určitě v zimě jsme jezdili na hory, hodně jsme lyžovali, jakmile se objevil snowboarding, tak jsme začali snowboardovat, protože když už táta vyráběl windsurfový plovák, no tak si vyrobil i ten snowboard, takže jsme to zkoušeli velmi brzy, ale pak jsme samozřejmě přešli na ty sériové produkty hned na začátku 90. let, protože v těch garážových podmínkách nešli vyrobit tak kvalitní a dobrý věci s vhodnýma jízdníma vlastnostma, především pro juniory a děti. Takže to bylo tak, že jsme v létě jsme windsurfovali, v zimě jsme snowboardovali, dělal jsem i další sporty, hodně jsem trénoval tenis, ale pak vlastně s přibývajícím věkem a toho, jak jsme trávili víc a víc času na úvody, tak na ten trénink už nezbyl tolik času a ten tenis je poměrně náročný sport a konkurence veliká, takže tam jsem toho nechal taky brzy. A samozřejmě na vesnici kluci, tak jsme lítali po lesích, hráli fotbal, volejbal, který zase se věnovala moje maminka, takže jsme dělali všechno možný, takový jako všeobecný sport.
0: Který sport u tebe zvítězil? Je to ten surf?
2: Tak jako v srdci je vždycky windsurfing na prvním místě a snažím se ho dělat, kdykoliv je příležitost, jak podmínkama, tak nějakého volného času. Doplňuji to právě wing foilingem, který je vhodný na ty podmínky, kdy třeba ten windsurfing pro mě není tak atraktivní. To znamená slabší vítr, freeride, tak ten už mě tolik nebaví, takže se spíš soustředím na vlny, na nějaké ježdění v silném větru a dělání nějakých triků. Ale když tyhle podmínky nejsou, tak wing foiluju, což mě velmi baví a ještě se v něm dokážu zlepšovat, což už u toho windsurfingu se úplně říct nedá. Ježdění na vlnách, na paddleboardu, nebo když nefouká, tak paddleboarding obecně je určitě jako super zábava.

0: Hosty dnešního klubu Rádia Junior jsou Pavel, Marek a Lukáš a bavíme se o vodních sportech. S čím třeba začít nebo co si vybrat nebo vyzkoušet pro začátek, co je tak jako nejmíň náročné, jestli se to tak jako dá říct?
1: Obecně pro seznámení se stabilitou a pohybem po vodní hladině je nejvhodnější paddleboarding, kde se dá začít opravdu už od 4-5 let s nějakou samozřejmě záchranou vestičkou pod dohledem rodičů, kdy si jezdec získá stabilitu, zjistí, jak se vlastně to prkno chová na vodě. Následně v momentě, kdy dítě je dostatečně silný a je schopno vytáhnout plachtu, tak začít s windsurfingem, protože je to za slabého větru velmi návodný a jasný, jak držet plachtu a zjistit, odkud fouká vítr, a dá se jezdit i výtlačnou plavbou, to znamená pomalu na malý vodní ploše, na hladině, která ještě není tolik rozvlněná. Pokud už to dítě, junior, má přehled o tom, odkud fouká vítr, co to znamená stoupat proti větru, tak může přestoupit na nějaký další sport, ať je to wingfoiling nebo kiteboarding. To už jsou sporty, které jsou náročnější na přípravu, na větrné podmínky i na vyspělost jezdce.
0: Kiting, wingfoiling, windsurfing. Co všechno se dá zažít na vodě? Tak kdo začne? Pavel?
2: Tak ahoj ještě jednou, stanou se historky i na břehu. Třeba když jsme byli s kamarádem na týdenním pobytu ve Španělsku na Tarifě, kdy kamarád mě natáčel ze břehu, já jsem jezdil na vodě, samozřejmě když jezdec vidí foťák nebo kameru, tak okamžitě začne dělat ty nejlepší kousky, který umí. No tak to se stalo přesně mně, jenomže kamarád jak mě fotil, tak omylem ztratil klíče do moře, vytratil je do vlny. No tak co teď, že jo, vlastně my jsme tam byli první den, obytný auto zaparkované na pláži, nezajištěný moc, protože jsme se těšili strašně na vodu. Byli jsme v neoprenech, pozdější odpoledne se to stalo, takže se začalo smrákat. Zjistili jsme, že teda zavřený auto, máme pouze neopreny, vybavení, kajty, windsurfing tenkrát ještě taky. No ale ty klíče nám chyběly. A nakonec už jako věcně pozdě toho kamaráda napadlo obejít celý to auto a brát za kliky a jedna klika, respektive boční dveře, nebyly docvaknutý, tak jsme měli teda kde bydlet na pár dní. No a jak to teda vyřešit? Zjistili jsme, že teda druhý klíče jsou v Praze, ale byli jsme plní naděje, že klíče se dají objednat přes zásilkovou společnost k nám. No jenomže my jsme byli na té pláži, že jo, tam travnatá pláž, široko daleko nic. No a akce vypukla. To byl pátek, ještě jednou říkám pátek. Tak jsme jako říkali, no dobrý, tak pondělí to dají do expedice, tak v úterý by to tady mohlo být. Samozřejmě jsme se stali už známými na pláži, kdy všichni za náma chodili, tak co už máte ty klíče a my ne, ale jako vlastně my jsme byli šťastní, protože jsme byli na spotu, kde foukalo víceméně zleva, zprava, levante, poniente. Každopádně klíče v pátek s velkou slávou dorazily. My jsme hned v sobotu kopli do vrtule a vodili jsme 400 km do Portugalska. No a když už jsme byli těch 450 km od té Tarify, tak mi volá kamarád z té Tarify, že teda jde takhle se ženou po pláži a našel ty naše klíče. Takže vlastně jako všechno dobře dopadlo, výlet se povedl, moc jsme si to užili, tak to jenom tak jako, že to cestování patří k tomu sportu, těm vodním sportům, jak je kiting, foiling, že jsou to krásné místa, na kterých se jezdí, ale že prostě k cestování patří tady tyto situace, které prostě člověka spíš posílí, než jako v tom to, co vyprávíš, je potom zábavný. No.
0: Tak to byla hezká dobrodružná dovolená, hlavně jste měli kde spát. Marku, co ty, voda a sporty?
3: Ahoj. Díky tomu, že ty vodní sporty jsou spojený hodně s přírodou, tak největší zážitky pro mě jsou vždycky, dejme tomu, když člověk potká na vodě delfíny nebo velryby, což v zahraničí je poměrně častý, kdy na Kanárských ostrovech je možné potkat velryby. Nebo loni, když jsme právě s Pavlem Dakle, tak jsme potkali velký hejno delfínů, který nás sledovalo při jízdě. My jsme jeli downwind, kdy ten downwind byl dlouhý 35 km a posledních 5 km nás sledovalo velký hejno delfínů, který plul v podstatě s náma, a to je obrovský zážitek, který člověk má na paměti hodně dlouho.
0: Kde byste jeli 35 km dlouhý trip takhle jako po vodě?
3: Ano, přesně tak. My jsme jeli vlastně dolů po větru z jednoho místa na druhý místo, kde jsme měli připravený odvoz, kde nás zpátky odvezli na místo startu a jeli jsme 35 km obrovskou zátokou, čistě jenom po vlnách, po větru dolů.
0: Na čem jste jeli?
3: Já osobně jsem jel na wingfoilu a jeden kolega jel na paravingu.
0: Tak to se takhle dá normálně jako pořádat takováhle turistika na vodě?
3: Dá se to nazvat turistikou. Je to spíš hodně velký zážitek, protože samozřejmě jsme na širém moři a je to i nějakým způsobem trošku nebezpečný, ale vždycky, když tohle co člověk dělá, tak se jde velká skupina, je tam záchranná loď. Není to nebezpečný v podstatě.
0: Delfíni, to je paráda, to jako srdce zaplesá, ale co třeba nějaký žraloci nebo nějaký další mořský potvory?
3: Já si myslím, že na to člověk nesmí myslet, protože občas jsou chvíle na té vodě, kdy se může stát, že přestane foukat a člověk sedí ve vodě a říká si, no co kdyby náhodou, ale na to si člověk nesmí vůbec připouštět. Samozřejmě ty ryby jsou všude v moři a ta náhoda, aby se něco stalo, je hodně minimální.
0: Co ty, Lukáši, nějaký tvůj vodní zážitek, ztracené klíče nebo delfíni?
1: Já jsem si shodou okolností taky vzpomněl jako Mára v Holandsku. Jsme surfovali s kamarádem a koukali na nás tuleni. Najednou koukáme, co to tam je za hlavu uprostřed moře a najednou tam na nás. Ono to teda nebylo úplně uprostřed moře, protože to bylo v úžině mezi ostrovem Texel a samotným Holandském a najednou tam na nás takhle kouká hlava z moře. No a co ještě nezmínil Mára, tak jako určitě velký zážitek je, když poprvé vzlítne lítající ryba, což se právě děje na Kanárech a někdy i jako tak cvrnkne o špičku plováku a najednou letí 20-30 metrů kolem vás, věc, kterou jste nikdy předtím neviděli, maximálně nakreslenou někde v pohádce, tak to jsou jako určitě silný zážitky, který člověk jako z hlavy nevymaže.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Hosty dnešního klubu Rádia Junior.
1: Lukáš Kasík, Marek Počtinský a Pavel Kraus. Jak vznikl název Snowboardel?
2: No tak ten vzniknul z toho, že vlastně prvotní myšlenka zakladatelů firmy byla, že se budou prodávat právě ty snowboardy. V tom roce 91 nějaký soupis názvů a řekli, hele, tak to bude dobrý, tak to bude bordel, to je vlastně vtipný, tak budeme bordel. Dneska jsme díky tomu občas i terčem posměchu, že když se nám něco nepovede, tak zákazníci říkají, tak to tam teda máte pěkný bordel. Naštěstí se nám to neděje často.
1: Kluci, který sport z těch, co tady nabízíte vlastně, je nejnovější, nejmodernější?
3: Nejmodernější je pravděpodobně paraving a samozřejmě wingfoiling. Paraving vzniknul před 2 lety teprve a wingfoiling vzniknul v roce 2019, což znamená, že se jedná taky o hodně moderní a nový sport, který je vlastně na trhu 7 let. Myslím si, že ten boom toho wingfoilingu je opravdu obrovský.
4: Já bych doplnil ještě, že k tomu wingfoilingu patří airfoiling, to je vlastně za pomocí elektrovrtule, kdy se člověk pohání dopředu, to je teď poslední vlastně hit. Má to co dočinění s tím, že to člověk může použít jako asistenta pro to, aby se dostal někam za vlnu, takže si to potom vypne, že po té vlně jede a je to takový pomocník. No.
1: Paraving, co to je?
3: Paraving je vlastně trošku přechod mezi kitingem a wingfoilingem, kdy vlastně ten paraving má víc trošku společného s kitem než s wingfoilingem, ale to, co má člověk pod nohama, tedy ten plovák a ten foil, je v podstatě to samé, co člověk používá na wingfoiling.
1: No a v čem je to lepší nebo jiný?
3: Rozdíl je oproti wingfoilingu, že ten paraving člověk může kdykoliv za jízdy spalit, schovat si ho pod vestu a může v podstatě čistě za pomocí vlny. To znamená, že vlastně není tam to spojení s tím větrem. Ten paraving se používá pouze na rozjezd a pak se využívá ty vlny k tomu, aby člověk jel vlastně dolů po větru.
1: No tak to je docela dobrý, takže když budu chtít surfovat na vlnách, tak nejenom, že si tu vlnu sjedu, ale dostanu se i nahoru?
3: Přesně tak, člověk se dostane díky tomu paravingu zpátky na to místo, kde vyrazil, anebo že se dokáže rozjet, protože ten rozjezd je samozřejmě nejsložitější.
1: Je, tak tohle bych chtěl umět. Naučíš mě to?
3: Rád tě to naučím, ale počítej s tím, že to je poměrně dost složitý.
1: Je to hodně složitý?
3: Je to složitější určitě než wingfoiling nebo kiting.
1: Jak je to vlastně veliký, nebo ty jsi říkal, že se to rozbalí, když to potřebuju a pak to klidně zbalím?
3: Ano, ten paraving je docela velký. Velikostně je jako wing, to znamená okolo 5 metrů, když je to rozbalený, ale když je to zbalený, tak vlastně se jedná o klubičko, který může mít cca 30 cm na dílku a 20 cm v průměru a vlastně funguje to tak, že člověk si to za jízdy rozbalí, tím větrem se to roztáhne a vlastně když to chci zbalit, tak si to chytnu za ty šňůry a zbalím si to do toho malého klubička a strčím si to pod neopren nebo pod vestu.
1: A jak se to ovládá potom?
3: Ovládá se to velice podobně jako wing, to znamená, že člověk má madlo, který se na to využívá a tím madlem určuje ten let toho paravingu.
1: Takže vlastně docela jednoduchý.
3: Zní to jednoduše, ale je to opravdu složitější.
1: Já si to dělám trošku legraci, ale Marku, pojďme třeba k něčemu jednoduššímu. Ty jsi říkal, že ten wingfoiling je jednodušší, tak co k tomu všechno potřebuju?
3: Vlastně k wingfoilingu je potřeba wing, plovák a foil. To je celý. Většina začátečníků vlastně používá jenom jeden wing, jeden plovák a jeden foil a to je plně dostačující.
1: Tak pojďme si představit, že jsem začátečník a potřeboval bych teda nějakého winga. Tak podle čeho vybrat wing?
3: Ten výběr je hodně závisí na váze jezdce, na výšce jezdce.
1: Dobře, tak jsem vysoký 165 cm a vážím 65 kg. Tak co bych si mohl vybrat?
3: Pokud jsi úplný začátečník, tak většinou se vybírá plovák, který je cca o 20 až 30 litrů větší, než ty vážíš. A co se týče wingu, tak se vybírá v Čechách nejpoužívanější velikost je 5,5, ale tím, že nejsi tak vysoký, tak hodnější by byla třeba 5. Protože ten wing má velký rozpětí a to je potom může být limitující v jízdě.
1: No dobře, ale zase, když mám menšího winga, tak potřebuji větší vítr.
3: Samozřejmě těch faktorů, který to ovlivňují tu jízdu, je víc, není to pouze jenom wing, je to i plovák, je to i ten foil pod plovákem, který ovlivňují to, jak brzo se člověk rozjede.
1: No a teďka ten foil, to je pro mě asi nejsložitější věc. Já tady vidím, že tady jsou taková různá křídla. Tak z čeho se ten foil vlastně skládá?
3: Foil se skládá vlastně z mástu, což je noha, která je spojuje plovák se spodníma křídlama, pak je trup, fuseláž a přední a zadní křídlo toho foilu. Co se týče těch jízdních vlastností, všechny tyhle komponenty ovlivňují to, jak se to chová na vodě a jak je složitý pro toho začátečníka vlastně na tom jezdit.
1: Já mám pocit, že vybrat vlastně prkno a winga je to nejjednodušší, že nejsložitější je asi vybrat to, co je pod tím prknem, a to je ten foil. Tak podle čeho bych já jako začátečník mohl vybrat nějaký adekvátní foil k tomu, abych začal foilovat, protože vlastně dostat se do toho foilu je asi to nejzásadnější tady na tom sportu.
3: Přesně tak. Určitě ty faktory, které ovlivňují to, jak je to stabilní pro toho začátečníka, je dílka té nohy a zároveň dílka fuseláž. Čím delší fuseláž neboli trup, tím je to samozřejmě stabilnější a čím je kratší noha, tím ty páky jsou menší. To znamená, že vždycky začátečník by si měl vybrat kratší nohu a delší fuseláž. A přední křídlo, velikost předního křídla, vždycky se vybírá začátečnický model a velikost se vybírá podle váhy jezdce.
1: Tak a začátečnický model, to je co? Podle čeho se to vlastně rozděluje, když se budeme bavit o tom předním křídle?
3: Začátečnický modely jsou většinou hodně velký, jsou zároveň i poměrně tlustý, ty přední křídla, a díky tomu generují vztlak hodně malý rychlosti.

0: Marek Počtinský, hostem klubu Rádia Junior. Tady koukám, že je i nafukovací prkno. To se taky dá jezdit na nafukovacím?
1: Ano, dá se jezdit na nafukovacím prkně. Ty nafukovací plováky jsou skvělý na cestování. Samozřejmě nefungují tak skvěle jako pevné plováky, co se týče rozjezdu, kdy ten nafukovací plovák víc lepí k hladině. Každopádně na cestování, pokud člověk potřebuje cestovat nebo má menší auto, tak ten nafukovací plovák je perfektní alternativa.
0: Marku, jak ty jsi se vůbec dostal k wingfoilingu?
1: Já jsem začal jako windsurfař, kdy vlastně můj tatínek windsurfoval na Lipně každý rok a já jsem ho každý rok viděl a říkal jsem si, já bych se chtěl tohle ten sport někdy naučit. Samozřejmě, když já jsem byl malej, tak v té době nebylo dětské vybavení, to znamená, že já jsem musel počkat až cca do 15 let. V té době jsem se začal učit windsurfing a windsurfingu jsem se věnoval fakt poměrně hodně a intenzivně, kdy si myslím, že jsem tomu dal hodně velkou část svého života. Pak když přišel wingfoiling, tak jsem měl vlastně možnost vyzkoušet právě od Lukáše Kasíka jeho set. Stoupnul jsem si na plovák, hnedka první jízdu jsem vzlítnul a řekl jsem si, že to je skvělý na české podmínky, to musím se naučit. A v té chvíli jsem věděl, čím víc jsem se ten sport učil a učil, tak jsem věděl, že to je správná cesta na ježdění v České republice, protože umožňuje wingfoiling jezdit v poměrně slabém větru a v podstatě na jakýkoliv louži, která je v České republice.
0: Počkej, ty mi chceš říct, Marku, že jsi se postavil na wingfoiling a hned jsi se dostal do levitace?
1: Je to opravdu tak. Je to opravdu tak, spousta lidí si myslí, nebo každému to trvá jinak dlouho, ale tím, že jsem měl velké zkušenosti z windsurfingu a zároveň tím, že jsem, když jsem byl malej, závodně lyžoval, tak moje balanční schopnosti byly poměrně vysoký a díky tomu ten wingfoiling pro mě nebyl složitý. Samozřejmě každý tohle to má trošku jinak, pro každého je to trošku jinak složitý a myslím si, že nejdůležitější je zvolit správné vybavení a zároveň i správný postup, jak se začít učit.
0: Co ještě k tomu potřebuji? Já jsem si tady všiml, že třeba na tom wingu jsou taková držátka a buď je takový jedno dlouhý, anebo jsou dvě krátký. Jaký je v tom rozdíl?
1: Jasně, ten wing se ovládá vlastně díky madel nebo ráhnu. Ráhno je jedna tyčka, madla jsou rozděleny na dvě části. Co se týče ovládání, tak vlastně ráhno je trošku intuitivnější na ovládání, protože se člověk nemusí koukat, kam šahá. Protože hodně začátečníků sleduje, kam si dává ruce.
0: Má tady ještě taková šňůra na tom madle.
1: A ta šňůra, tomu se říká úvazek. Člověk se může připojit k tomu wingu přes trapéz a díky tomu vlastně si může ulevit té námaze těch rukou, která je s tím spojená.
0: No, to je dobrý, aby tě nebolely ruce, tak se takhle připneš. Máme tedy to, na čem se jezdí, co třeba na sebe, co potřebujeme, nějaké ochranné pomůcky.
1: Samozřejmě určitě bych doporučil helmu, to je základ. Je to adrenalinový sport a někteří lidi by ho nazvali i jako extrémní sport. To znamená, že helma a vesta určitě jsou důležitý. Zároveň doporučuji mít neopren adekvátní určitý teplotě, ve který jde člověk jezdit, protože samozřejmě není nic horšího, než když je vám zima na vodě.
0: No a třeba boty, rukavice?
1: To je další doplněk, který když člověk chce ten sport provozovat celý rok, tak se vyplatí si koupit i botičky, i rukavice, anebo třeba i kuklu pod helmu.
0: Mm-hmm. A co ještě potřebuji? Tady koukám, že jsou nějaký takový úvazky. Co to je?
1: Tyhle si úvazky, tomu se říká líš a vlastně tím si člověk spojuje winga nebo plovák ke svému tělu. To znamená, že když spadnete, tak vám to neuletí a nebo neuplave, protože samozřejmě, když by vám to uletělo, uplavalo, tak byste se hodně těžko dostávali zpátky na břeh.
0: Jak s wingfoilingem začít? Co bys nám poradil? Když už máme třeba vybrané věci, tak kde a jak začít?
1: Určitě bych zvolil nějakou školu, to hodně usnadní ten začátek, protože ten začátek je opravdu náročný. Doporučil bych jako první věc se naučit foilovat, to znamená skvělý je nechat někde táhnout za lodí, vyzkoušet vlastně ten balanc toho foilu, to je to nejsložitější na wingfoilingu, ten vítr, odkud jde a jak je silný, to se člověk naučí poměrně snadno, ale ten balanc na tom foilu je opravdu složitý.
0: Je kolem wingfoilingu i nějaká komunita?
1: Jo, ta komunita, České republice je poměrně rozsáhlá. Určitě se dá najít spoustu lidí, kteří vám u vody poradí, jak začít. Nejlepší bych řekl, že je ale opravdu ta škola, kde mají zkušenosti se začátečníkama, protože každý jezdec v té komunitě má nějaký svůj styl, nějaký svůj názor a někdy se nemusí shodovat s tím, co ten začátečník potřebuje.
0: Kde se dá u nás jezdit?
1: V Čechách se dá v podstatě jezdit na jakýkoliv louži, ať to jsou přehrady nebo rybníky. Upozorňuji, nejezděte moc na chovný rybníky, protože to by se majitelům nemuselo úplně líbit. Třeba i řeky Praze na Vltavě se dá třeba jezdit, není to problém.
0: Zažil jsi nějakou prekérní situaci na Vingu?
1: Těch situací bylo hodně, kdy Ving vám může rupnout ze jízdy nebo nedopatřením, že se střednete s foilem. To znamená, že člověk musí plavat zpátky na břeh, nebo když přestane foukat a je třeba velký proud u moře, tak dostat se zpátky na břeh může být někdy docela složitý.
0: A nějaký vtipný zážitky?
1: Jo, vtipný zážitků. Jelikož je to adrenalinový sport a vždycky se jezdí v nějaký komunitě, že nás je na vodě hodně, tak těch je poměrně dost. Jsou to samozřejmě nějaký pády, protože člověk padá do vody, většinou to moc nebolí a ty pády jsou někdy velice vtipný. A co se týče zážitků, tak už jsme se předtím zmínili o tom, jak je to spojený vlastně s přírodou, ten sport. To spojení s přírodou je obrovský zážitek.
0: Marku, kdyby jsi někomu chtěl doporučit wing foiling, tak v čem je jiný než ostatní sporty? V čem je jako takový jako výjimečný? Čím si tě získal?
1: Oproti třeba windsurfingu a kajtu, zásadní rozdíl je opravdu, že nepotřebuje tolik větru oproti windsurfingu a oproti kajtu nepotřebujete tolik velkého prostoru. To znamená, že se dá opravdu provozovat na většině vodních ploch v České republice. Dřív, když jsem windsurfoval, tak jsem jezdíval za větrem strašné vzdálenosti. Byl jsem schopný jet klidně na víkend do Německa, na sever Německa nebo i do Dánska, jenom na to, abych si dobře zajezdil. V dnešní době, když mám děti, pro mě je podstatný strávit co nejvíc času s dětma a díky tomu wing foiling mě stačí i malá předpověď a můžu jet na Štěpánský rybník, který máme půl hodiny od Prahy a skvěle si zajezdím a skvěle si zahrádím a opravdu ten sport, člověk zapomene na všechny starosti při tomhle sportu.
0: Kluci, já vám moc děkuju za povídání, je toho opravdu hodně, co si můžeme na letní sporty vybrat, tak se budu muset ještě vrátit a zkusíme příští týden ten kiting a windsurfing trošičku víc probrat. Díky moc a hezký večer, ahoj.
2: Určitě se vrát, těšíme se.
3: A jak říkáme my, od vody větru zdar.
4: Mými dnešními hosty byl Lukáš Kasík, Pavel Kraus a Marek Počtinský. Příští pátek ve sportovním klubu Rádia Junior se ještě do snowboardu vrátím, abychom si probrali další zajímavé letní vodní sporty. Od mikrofonu se loučí a krásný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj! Je noc.

Dobrý večer, děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás další sportovní pohádku na dobrou noc z knížky Nedáš, dostaneš. A představte si, bude vám ji vyprávět koupací čepice, kterou nosí na hlavě brankář vodního póla. To je něco jako házená, ale ve vodě. Vodní pólo se hraje v bazénu se sladkou vodou, tak jak se mohlo stát, že je koupací čepice najednou v moři? Že by i podmořská havěť pořádala sportovní utkání? Pohádka s názvem O koupací čepici, která byla na pólo, začíná. Tak honem pod peřinu a poslouchejte.

Dobrý večer, děti. Jsem koupací čepice. Říkají, že na polo. Raději bych teda nebyla jen na polo, ale celočepice. Nikdo se mě ovšem neptal, tak jsem tu. Vodní polo je docela zábava. Je to vlastně taková házená ve vodě. Na hlavu si mě narazil jeden borec v plavkách a šup se mnou do bazénu. Hned se hrne na naši polovinu hřiště. Z pozice, kterou tam zaujal, jsem pochopila, že budeme v bráně. A řeknu vám, je to polodička, chci říct. Pohodička. V klidu si hovím na brankářově škebly, teda myslím jako na jeho hlavě. Voda nás pěkně nadnáší a pohupuje s námi, až vám z toho upadám do takového příjemného polospánku. Každopádně už se těším na poločasové občerstvení. Jsem zvědavá, co se bude podávat. Určitě polotovary. Víte, co to je? Něco, co je hotové jen na půl a musí se to dodělat. Třeba rybí prsty. A jako zákusek by mohly být rozmražené koláče z polohrubé mouky. I když polo se vlastně nehraje na poloviny, ale na čtvrtiny, tak to se asi budou k jídlu podávat jenom čtvrt tovary. Pro boha, co to plácám? Asi jsem se moc nadýchala chloru. To jediné mi na polu trochu vadí. Chlor, látka, co se přidává do bazénu, aby byla voda čistá. Tam mi teda nevoní. Kdyby do ní raději přidávali mořskou sůl a vůbec moře. Kdybych nebyla čepice na polu, chtěla bych být potápěčskými brýlemi. No, už asi vážně mluvím z hladu. Jsem celá zesláblá, sotva držím brankářovi na kokosu, no, teda na hlavě. A už se asi neudržím. Sjela jsem mu z makovice a jdu rovnou ke dnu. Najednou se kolem mě setmělo a v tom pološeru dno vůbec nevidím. To je divné. Kam zmizeli všichni hráči? Taky je najednou úplné ticho. Já vím, pod vodou bývá ticho, ale tohle je jiné ticho než takové to normální ticho. Navíc se náhle pěkně ochladilo. Je tu zima jako na severním polu, to jsem blázen. Klesám čím dál níž, když v tom se náhle kolem rozjasní. Zaplať pán Bůh, rozsvítila tu svítilka mořská. Počkat. Mořská? To se sem musela dostat voda z moře? Asi potrubím. Panečku, podívejte, tamhle je spousta roztomilých plžíků. Ušeň červená, zavinutec tygrovaný a plážovka vejcorodá nádhera. A o kus dál jsou hvězdice, ježovky a hadice. No a tady už slavnostně přichází kreveta dlouhonohá v nových polobotkách a se svými příbuznými paní Langustou a panem Humrem. A těch ryb, co najednou připlavalo. Celá hejna sardinek, makrel a tresek, ale i spousta těch méně známých. Pluje sem dlouhá, úzká, mihule mořská. Támhle je králíčkovec liščí, za ním se svým holým pupkem plave na hobřich severní, vedle něhož se zubí věčně usměvavý zubatec obecný. Nesmí chybět ani známá dvojka, piskoun skvrnitý se slizounem pruhovaným. A úplně vzadu si to šine, věřte nebo ne, chrochtal prasečí. To je vrchol. Tak se vážně jmenuje jedna ryba. A aby se velectěné publikum nenudilo, svými kousky ho pobaví klaun očkatý. Nedělám si srandu, to není žádný šašek, ale rybka a dost slavná. Jestli jste viděli film Hledá se Nemo, tak víte, o kom mluvím. Kam to všichni plavou? Rychle tedy pluju za nimi. Po chvíli je to jasné. Míří na nějaký podvodní stadion. Proklouzla jsem s nimi na tribuny, kde už to pořádně vře. Všichni diváci něco skandují, ale nevím co. Víte přece, jak křičí plži, korýši a ryby.
mlčky. V zápětí jsem všechno pochopila. Na hřiště naklusali mořští koníci. No to mě podržte, tady se bude hrát koňské polo. Na souši hrají tenhle sport hráči na koních, kteří se snaží dostrkat míček pálkami do branky soupeře. Tohle bude zřejmě nějaká podmořská varianta. Stadion je nabitý k prasknutí. Není tu k hnutí, to je děs. Ne, to je děs. Děs mořský, tak to honem pryč. Víte, jak má ostré zuby? O kus dál jsou hlavonožci. A to taky nevěstí nic dobrého. Chobotnice, sépie a olihně. A tamhle žahavci. Hlavně jedovaté medúzy, korunovky a talířovky. Kolem stadionu navíc krouží mečoun. Z toho jeho dlouhého meče, co má místo nosu, jde taky pořádný strach. Za mečounem se blíží i piloun, taková ohromně dlouhá pariba, co má nos pro změnu podobný pile. A za nimi kladivoun. Ten, aby tady chyběl. Je to žralok, co má zas místo palice takové kladivo. Jak do vás bouchne, je s vámi konec. Jsem polomrtvá strachy, zachraň se, kdo můžeš. Já teda můžu. Pro mě si určitě co nevidět připlave můj brankář. Musí. Čepici má povinnost nosit každý hráč na hlavě po celou dobu utkání. Jinak nesmí hrát, je to v pravidlech. Tak kde se courá? Už tady měl dávno být. Ten kladivoun jde po mě, pomoc. Zjevil se přímo přede mnou. Už se napřahuje, to bude perda. Dostala jsem pořádnou ránu a vzbudila se, jak mě brankář z výšky radostně mrsknul do tašky. Z toho, jak si vesele povídal se spoluhráči, jsem pochopila, že jsme vyhráli. A já to zaspala. No jo, vždyť vám říkám, jak to tak ve vodě příjemně houpe. Někdy se prostě neudržím a malinko si schrupnu. Ale co, když už ležím v té tašce, tak si ještě trošku pospím. Zajímalo by mě totiž, jak to se mnou v tom snu dopadne. Jestli mě ten kladivoun nakonec trefí. A vy už taky spěte. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Po smrti maminky Viktorka utíká do světa fantazie, kde žijí skřídci i zlí skřetové, trpaslíci a bludičky. Jaká dobrodružství tam zažije? To se dozvíme v pohádce Král trpaslíků, kterou napsala Tereza Dobijášová. Režie Lubomír Koníř. Účinkují Ondřej Volejník, Lenka Krčková, Roman Nevěčný a další. Natočeno v roce 2012.
3: Český rozhlas uvádí původní rozhlasovou pohádku Král trpaslíků. Účinkují Daniela Bambasová, Táňa Kupcová, Jan Hušek, Ondřej Volejník, Lenka Krčková, Roman Nevěčný, Martin Hruška, Jaroslava Červenková, Jan Konrád, Věra Holá, Pavel Oubram, Dana Verzichová a Teresa Brana. Napsala Tereza Dobijášová, dramaturgie Václava Ledvinková, režie Luboš

0: přes řeku, kde pak ty se touláš, můj milý kvítečku. Běžela ovečka, běžela do kopce, kde pak ty se touláš, můj malý hladovče. Běžela daleko přes široký stráně, kde pak ty se vrátíš, kdy se vrátíš ke mně, kdy se vrátíš ke mně.
1: Maminko, zaspívej mi ji ještě jednou, prosím.
0: Ještě jednou, ty blázinku. Vždyť jsem sotva skončila.
1: To nevadí, zpívej pořád dokola.
0: Dobrá. Zaspívám ti, moje milovaná Viktorko.
1: A já se k tobě přitulím, ano?
0: Zahřej mě, ovečko moje. Už je mi chladno od nohou, holčičko moje nejdražší.
2: Bylo nebylo, jednou za starých časů, i když ne zas tak dávno, žili byli dvě děti. Jmenovali se Viktor a Viktorka, bratr a sestra. Viktorka byla starší a proto se často o Viktora starala, ale taky mu poroučela, zlobila ho, pošťuchovala. Stejně tak, jako on zlobil ji.
3: Viktore, nech toho!
4: Co je, nic nedělám.
3: Ty jsi fakt drsnej.
4: Au, co dělám, já ho nech mě být, nech mě být.
3: Chovej se normálně, Viktore, ale já tě mám úplně pokrk.
4: Co, a já tě mám, a víš, kam tě mám,
3: No, tak řekni schválně, no. No, sám nevíš.
2: Žili s tatínkem, který ale hodně pracoval. A se mnou, svojí babičkou. Maminka jim nedlouho předtím, než začíná tohle vyprávění, umřela. A tak spoustu jejich dní utíkalo ve smutku a samotě. Ale ne vždycky.
5: A letadlo F-16 vzlétá a roboti útočí. Puch, tuch, střílí, ale F-16 se nevzdává. Odlétá, střely za ní už nedoletí. Zvítězili jsme.
6: Už je pět, za chvilku by tu měl být táta.
5: Říkal, že se dneska zdrží. Přijde až v noci.
6: Ach jo.
5: Co je?
6: Nic. Schovává se před námi. Už mě to nebaví.
5: Já za to nemůžu.
6: Ty tvoje blbý dětský hry pořád. Letadílka, roboti. Taky bys si mohl jednou vymyslet něco zajímavějšího.
5: Mně se nechce.
6: Ach jo. Víš co? Budeme si číst. Přečtu ti něco o králi trpaslíku.
5: Co máš pořád s tím králem trpaslíků?
6: Prostě ho mám ráda, no. A máma nám tuhle pohádku hodně četla, pamatuješ?
5: Jo, jenže to bylo kdysi.
6: Ale já mám chuť si číst o králi trpaslíků. Podej mi tu knížku. Budu si číst a hotovo. Je. Podívej. Vidíš ty světlušky, jak krouží mezi stromy? Kam asi letí? Je, a tady. Tady v rohu na té mítině, podívej se.
5: Já tam nic zvláštního nevidím.
6: Ten trpaslíček, co se schovává za pařezem. Teď vykoukl. Teď zase.
5: Viktorko, co blbne?
6: Vážně, podívej. Teď se zase objevil a mrká na mě. Zve mě k sobě.
5: Nepřeháníš to?
6: Tak, a tady. Tady to je. Zaříkávadlo pro ty, co chtějí vstoupit. Půjdu za králem trpaslíků, Viktore. Vedou cesty po poušti, vedou cesty k moři.
5: Viktorko!
6: Kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
5: Zavři tu knížku.

0: ať se do našeho vnoří.
1: Viktorko, kde jsi? Co to má znamenat? Viktorko, kam se schovala? Viktorko!
2: Viktorka už ale bratra nevnímá. Opakuje zaříkávadlo a najednou jí jakási neznámá síla sama zvedá ruku a vede její prst do středu temného a strašidelného lesa.
1: Viktorko, vrať se. Viktorko, prosím, kam jsi utekla?
2: A tak se Viktorka vydává na svoji velikou cestu za králem trpaslíků. Viktor listuje stránkami a tiše volá sestřino jméno. Pak ji uvidí. Viktorka prochází hlubokým tmavým lesem a ze tmy okolo ní vykukují malé střepaté hlavičky.
3: Kam pak?
4: Já...
3: Není tohle štěně ještě moc malé, aby se vydalo samo do světa?
5: Jak to? Co to říkáš, táto? Co pak je to štěně?
3: Pro mě to je štěně. Až jí bude o 300 let víc, můžeme si promluvit z očí do očí.
2: Ti dva malinkatí podivní mužíčci mají veliké hlavy jako melouny. Jsou celý chlupatí, ale mají hezky učesané hlavičky. Kravaty pěkně uvázané, maličká bříška schovaná v krásně ušitých vestách a celý nesahají Viktorce ani do pasu.
4: Nezlobte se, já...
3: Ve slušných stromových rodinách nejdřív pozdravíme.
4: Dobrý den. Tak?
3: Přesně tak. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Je táto.
3: Co je?
5: Ještě jsme se zapomněli představit. Já jsem Sir Platan mladší a tohle je můj otec, Sir Platan starší.
4: Platan. To je ten strom s kůrou jako dalmatin a s krásnými velkými listy?
3: Přesně tak.
5: Tam bydlíme.
3: Ve velkém ptačím paláci ve větvích číslo popisné 18. My jsme totiž, mladá dámo, stromoví lordi a hájíme příhraniční oblast země trpaslíků, duší i tělem.
4: To je nádhera.
5: A vy?
4: Já jsem Viktorka.
5: Jenom Viktorka?
4: No, ano. Prostě Viktorka.
5: Aha.
3: A kolik je vám, slečno, let?
4: 10.
3: To je zlé. To je velmi zlé. Takové mládě a už musí k nám dolů do země trpaslíků. Jdete za králem trpaslíků, že?
4: Ano.
3: Jak jinak? Sem se jen tak na výlet nechodí. A v takovýchhle případech, ano, to je třeba. To se nedá nic dělat. Ale ne, aby vás napadlo scházet z cesty, slyšíte? To už byste se nikdy nemohla vrátit zpátky. Máme tu bažiny, ledové pláně. Jsou tu háje motýlích skřítků. Ani se mi nechce na to pomyslet. Zkrátka, dávejte pozor. Nescházejte za své cesty, ano? Rozumíte?
4: Moc ne, ale nechám si poradit.
5: A až vám bude úzko...
3: Až na vás budou útočit ze všech stran, jen si třikrát zopakujte. Svou cestu mám a dojdu tam.
4: Svou cestu mám a dojdu tam.
3: Přesně tak. A třikrát nezapomeňte.
4: Děkuji vám, pánové. Budu si to pamatovat.
2: Jenže v tu chvíli, kdo si z hlouby lesa zavolal oběd, oběd. Oba mužičci se rychle rozloučili a rozeběhli se do dály, jako by měli strach, že jim někdo všechno sní. Viktorka by se ještě ráda na mnoho věcí zeptala, ale stromoví lordi už jsou pryč. A tak se opatrně rozhlédne po tom tajemném lese, kde sovy sedí skoro na každé větvi a vykročí. A co zatím dělá Viktor?
1: Nemůžu si přece vzít na zodpovědnost, aby se jí něco stalo. Co mi na to řekne tatínek? Nedá se nic dělat. Prostě musím za ní. Jak to jenom bylo? Vedou cesty po poušti? Vedou cesty k moři? kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
4: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Lucerničky, lopaty a krumpáče? To přece musí být... Hej, trpasličci!
6: Stát?
7: Je, koukejte!
6: Kdo to je?
4: Já jsem Viktorka. Dobrý den, pánové.
8: Ne. Ta nebude jako Sněhurka.
4: Vy jste ještě roztomilejší, než jsem si kdy myslela. Bydlí tady s vámi taky Sněhurka?
6: Ta už dávno ne.
7: Ale ty jsi taky hezká.
4: Co se s ní stalo?
8: Jeden dlouhán na koni si ji odvezl sebou do zámku.
7: Na Vánoce psala, že se jim narodili děti.
4: Je.
6: Jenže nám teď chybí v domečku ženská ruka.
7: A přitom nabízíme spoustu jídla. Pravidelně pořádáme večírky se zpěvem a tancem. Hrajeme ping-pong, chodíme do sauny a plava.
4: Zní báječně.
7: Bude se ti o nás líbit.
4: Víte, ale já vlastně...
9: Ochráníme tě.
7: A máme v domečku i trampolínu.
4: Ne, trpaslíci. Jste moc milí, jenže já musím za králem.
10: Prosím.
4: Ale já do vaší pohádky přece nepatřím.
6: Ach jo. Je to tak, přátelé. To děvče má pravdu. Nečeká na prince, nepronásleduje ji žádná zlá královna, nemáme ji co nabídnout.
8: Kromě trampolínu.
7: Ping-pongu.
9: A sauny. Pčik.
6: Jde za králem trpaslíku a to musí jinudy. Jsi moudrá dívka. Svého cíle se drž.
7: Budeme ti držet palce.
6: Ano.
7: Nebo radši celé pěsti.
6: Pěsti. Viktorko, až ti bude nejhůř, až se ti bude zdát, že už neuděláš ani krok, že si u konce, stiskni v dlani tenhle kamínek. A i kdybys už mrtvá byla, i kdybys už ve skleněné rakvi ležela, dá ti sílu jít dál.
4: Děkuju, trpaslíčci. Jste moc hodní. Naschledanou.

0: Cítíš to, skřete?
1: Cítím, skřeťáku.
0: A víš, co to je?
1: Masíčko.
0: Jo. Křehké maso holčičí, za chviličku zakničí, sejde z cesty do močálu, za životem tlustou čáru si tím krokem udělá.
1: Sama nám svým maso dá.
0: Pěkně si ji usmažíme.
1: Na ohinku upražíme.
0: Okoušeme kostičky.
1: A ten kousek maličký.
0: Co jí zbude z hlavičky?
1: Schováme do kůlničky. Pěkně vítáme, panenko.
2: To jsem se lekla.
0: Cože tak sama?
1: Nemáš strach?
0: Není ti úzko?
2: Je.
1: A že ses vydala tak daleko?
2: Jdu za králem trpaslíku.
1: Zůstaň tu s námi.
0: Cesta je dlouhá.
1: Plná nástrah.
0: A král?
1: Ten za cestu nestojí.
0: Už jsme u něj byli a nic moc.
1: To teda ne. Spíš nic než moc.
0: Líp je zůstat doma v teplíčku.
1: Teplíčku bažiny.
0: Kruš. Koupele s vůní opojnou máme. Pobavíme tě, zaspíváme. Bříško ti tu naplníme.
1: Pěkně si tě vykrmíme.
2: Nezlobte se, skřítci, ale já už vážně musím jít. Opravdu, je nejvyšší čas.
0: Ale.
2: Au! Proč do mě strkáte?
1: Tohle jsme si nedomluvili.
0: Žádný takový.
1: Tady zůstaneš.
0: My máme hlad.
2: Nechte mě.
0: Drží pevně, skřete. Vytáhnu pro vás.
1: Držím, skřeťáku.
0: Nepouštěj.
1: Nepouštím.
2: Nechte mě, slyšíte? Nesahejte na mě. Zmizte vy, potvory. Ne.
1: Mami, pořád jí mám.
2: Jak to bylo? Jak to říkal sir Platan? Chvilečku. Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Co to je?
1: Co je to za říkačku?
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
1: Má nějakou divnou moc.
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Vyklouzla.
1: Potvora jedna.
0: Klouzavá.
1: Utekla nám.
0: Však voný ledový pláně dál nepustí.
1: Možná si ještě ráda vrátí zpátky k nám. Do bažiny.
2: Děkuju vám, stromoví lordi. Zachránili jste mi život. Nebýt vašeho zaříkání, asi bych to nedokázala. Ale je mi smutno. Stýská se mi po Viktorovi, po tatínkovi, po mámě. Kdybych tak mohla být zase s nimi, se všemi. Ach jo.
3: Tak už to bývá. Na každé velké cestě potkáte různá dobrodružství a nebezpečí. Ale nejhorší bývají ta, která přicházejí z vašeho srdce. A vyhnout se jim nemůžete.
4: Běžela ovečka, běžela přes řeku.

0: Maminko. Maminko, jako bych tě slyšela. A nebo to bylo jen šumění větru ve větvích. Jaká je mi najednou zima. Les se rozestoupil. To je chlad. A je tady sníh. Ještě před chvilkou bylo teplo a teď ten vítr. A vločky jako by šeptali, jako by mluvili.
1: Zastav se, dítě. Nespěchej.
0: Ale já musím jít dál.
1: Nespěchej. Už není kam jít.
2: Všechno, co bolelo tady na ledové pláni, přebolí.
1: Oblečeme tě do bílých šatů.
2: Do šatů.
1: Ozdobíme tě špatně.

0: se bude klanět tvé kráse. Poklekne před tebou, aby tě obdivoval.
1: Zastav se, dítě.
0: Nechoď tam.
1: Nechoď tam.
0: Zastav se.
1: Nechoď tam.
0: Dítě, nechoď tam.
1: Za malou chvíli všechno už přebolí.
0: Přebolí.
2: Už nemůže. Nohy jí těžknou. Každý krok je pomalejší než ten předchozí. Všechno se v ní chce zastavit. Až na maličký kousek kamínku v její kapse na prsou, který ji pořád hřeje. Zapomněla už na krále, na Viktora i na všechno, co kdy měla ráda. Už zapomněla, kdo je, kam jde a proč. Vzpomene si jenom na ten kamínek od trpaslíků. Sevře ho v dlani. A najednou, i když už nemá ani špetičku síly, zvedne hlavu, upře oči do dálky a světe, div se. Daleko, předaleko na horizontu spatří zelený pruh krajiny. Vločky mizí, jako by nikdy neexistovaly. Dýchá se jí volněji, vysvětlo slunce. Viktorka je tak unavená, že padne na mechový polštář na kraji cesty a zatímco ji slunce zalévá svým teplem, usne. Viktorko!
3: Babičko!
2: Viktorko, slyšíš mě?
3: Babičko! Babi!
2: Přemohla si skřety i volání ledových plání. Ale nejtěžší zkouška tě ještě čeká. Mysli na cíl své cesty. Ani na okamžik ho neopouštěj, protože nikdy se nemůžeš vrátit k tomu, co už si jednou ztratila, ať ta ztráta bolí sebe víc. Mysli na to, Viktorko. A když ti bude nejhůř, bude při tobě vždycky stát někdo, kdo ti pomůže, kdo tě zachrání. Věř mi.
4: Viktorko, probuď se, vstávej.
3: Co? Co to bylo?
4: Vstávej, teď nemůžeš spát.
3: Kdo mě to budí? Viktore, jsi to ty? Kde ses tu vzal?
5: Kde bych se tu vzal? Přišel jsem po cestě, jako ty?
3: Já myslím tady, v říši trpaslíků.
4: Nemůžu tě přece nechat samotnou, ne?
3: Ty jsi šel za mnou.
4: Jo, a teď pojď, půjdeme zpátky domů.
3: To nemůžu.
4: Proč nemůžeš?
3: Musím dojít ke králi.
4: Hloupost.
3: Ne.

0: Běhá mi mráz po zádech z toho soumraku. A větve tak šumí, jako by mluvili. Viktore, nemáš strach?
1: Musíme jít dál.
0: Já se bojím. Něco se stane, Viktore. Vím to.
1: Nestráš.
0: Ale ty větve opravdu mluví, slyšíš? Něco mi říkají. Zpívají. Šeptem, ale zpívají.

0: Slyšel jsi to?
1: Ne.
0: Jako kdyby ty větve zpívaly písničku o ovečce. Víš, tu, co nám zpívala máma.
1: Prosím tě, nezastavuj se a pojď. Nemáš horečku?
2: Viktorka jde dál, Viktorovi po boku, vstříc poslední a nejtěžší zkoušce.

0: zučení a mihotání.
1: Mihotání?
0: Tamhle, u těch stromů, už to vidíš?
1: Jo.
0: Není to nádhera. Tolik pestrých motýlů pohromadě. A jak jsou velicí a bzučí. To motýly u nás nedělají.
1: Nevšímej si jich.
0: Ne, Bráško. Podívej, to nejsou motýly. Jsou to létající trpaslíci. Koukni, jaké mají uši. A ty prsty. Mají takhle dlouhé prsty. A smějí se. Určitě se jim líbíme, když se na nás smějí. Pojď, Viktore, půjdeme za nimi.
1: Viktorko, pozor, tohle bude určitě ta poslední zkouška.
0: Když nechceš, půjdu za nimi sama.
1: To nesmíš, to ty jsi mi pořád opakovala, že nesmíme sejít z cesty.
0: Pusť mě! Už jdu.
1: Viktorko, neposlouchej je.
0: Počkejte na mě, motýly. Červení, oranžový, modří.
1: Viktorko, kam to běžíš? Vrať se! Okamžitě se vrať! Viktorino, trampolino, to mi to všechno musíš dělat tak těžký. To ani kvůli mně nemůžeš zůstat na cestě, kterou jsi sakra vybrala ty a ne já. Blahočím se za tebou až sem, protože mám o tebe starost a ty si prostě utečeš. Kde jsi? Kam jsi zmizela? Viktorko.
2: Proč pláčeš, Viktore?
3: Jak víte, jak se jmenuju? Kdo jste? Vypadáte trochu jako moje babička.
2: Může být a nemusí. Co se stalo, chlapče?
3: Ztratila se mi sestra. Zmizela mezi těmi stromy. Běžela za motýly.
2: To je zlé. Ztratit se tady je velmi zlé.
3: Co mám dělat? Poraďte mi.
2: Jít za ní nemůžeš.
3: To jí tu mám nechat? To přece nejde, musím za ní.
2: Počkej. Tohle je háj nejtajnějších vzpomínek. V poslední době je jeho síla mocnější než kdykoliv předtím. A všichni, kdo ho znají, se mu zdaleka vyhnou. Motýlí skřítečci, jejich šepot a zpěv jsou nebezpečnější než všechny bažiny, než všechny ledové pláně. Nalákají člověka hluboko do lesa a ten se už nikdy nevrátí. Jediné, co můžeš udělat, je jít za králem a poprosit ho o pomoc. Snad ti vyhoví.
3: Babičko, co to je ten háj vzpomínek?
2: Inu, místo, kam bychom se moc rádi vrátili, když je nám těžko a smutno. Ale nejde to, chlapče. Čas se nedá vrátit zpátky. Jenže od té doby, co se král zavírá ve svých komnatách, jsou skřeky a elfové nejtajnějších vzpomínek stále silnější. Mohli by Viktorku přemoci.
3: Ale to zní děsivě.
2: Běž, Viktore. Už není čas na dlouhé řeči.
3: Musím za králem. Musím ho najít. Dokud je ještě čas, dokud není pozdě.
0: Jak je tu všechno krásné, jako bych se vracela domů. Jako když byla ještě maminka na světě. Viktorko, ta vůně, když se v kuchyni peče bábovka. To světlo, ten vánek, jako když máma věšela na zahradě prádlo.
4: Viktorko, Viktorko.
0: Mami?
5: Viktorko.
0: Mami, kde jsi? Nevidím tě. Nemůžu se tě dotknout. Ukaž se mi, prosím. Co to je za hru?
5: Viktorko. Viktorko.
6: Napálila se. Doběhli jsme jí.
7: Už nám neuteče.
0: Běžte pryč. Slyšíte? Běžte pryč, vy ohavní ušači skřítci.
6: Nepustíme tě.
7: Nepustíme.
6: Odtud už neodejdeš.
7: Neodejdeš.
0: Nesahejte na mě těmi svými dlouhými prsty. Mami, mami, kde jsi? Co to má znamenat? To všechno musí být nějaké kouzlo. Bože můj, proč jsem neposlechla Sira Platana? Proč jsem neposlechla Viktora?
6: Teď patříš nám.
0: Puste mě. Já chci odtud, slyšíte? Mami, mami, mami, řekni něco, prosím.
7: rozápeme tě.
6: Roztrháme tě na kusy a uvaříme tě v tvých spolu.

0: Zatímco Viktorka sváděla boj s motýlými skřítky z háje nejtajnějších vzpomínek, ocitl se Viktor ve velikém zámku. Dřív tu všechno zářilo barvami, hrála hudba a scházeli se tu trpaslíci ze všech částí světa. Jenže teď zámek šedne a pustne. Král s nikým nemluví, nesměje se, nejí ani nepije. Drží smutek po královně a o svoji zemi se nestará. Když před ním Viktor konečně stanul, zdál se mu nějak povědomý, jenom o trochu bledší a utrápenější, než jak ho znal. Ten muž se díval do nějakých knih, ani nezvedl hlavu. Viktor si odkašlal, jak to často dělal, když si ho otec nevšímal.
1: Promiňte.
2: Okamžik, prosím.
1: Promiňte, nezlobte se, pane, ale...
2: Aha, to jsi ty. Co chceš?
1: Moje sestra, pane králi, je o hodně větší než já a mám ji moc rád.
2: Ano, to já vím. A co má být?
1: Vydala se za vámi. Chtěla s vámi promluvit a kvůli tomu podstoupila řadu zkoušek.
2: Život nás zkouší všechny.
1: Už byla skoro na dohled královského zámku, ale pak jako by se zbláznila. Utekla. Všude létali motýlí trpaslíci a já ji nedokázal zadržet.
2: Nezlob se, ale nepřišel si ve správný čas. Odpočiň si, hraj si. Počkej pár dní, třeba se tvá sestra objeví.
1: Ale ona je v nebezpečí. A vy jste prý jediný, kdo jí může pomoci. Musíte se zase ujmout vlády. Jenom vás motýlí skřeti poslechnou.
2: Aha. Možná... Snad máš pravdu. Ještě se rozmyslím. Ale teď, nezlob se, chlapče, musím jít.
1: To vám teda pěkně děkuju.
0: Viktora odvedli do hezkého pokoje se spoustou jídla a hraček, ale zůstal sám. I král byl sám. Přecházel od okna k oknu. Viktorova slova ho znepokojila. Jediná věc, která ho v takové chvíli mohla uklidnit, byl obrázek jeho ženy. Rozmlouval s ním, jako by rozmlouval s královnou. Ani si nevšiml, že za ním někdo už hodnou chvíli stojí.
3: Jestli nepůjdete slečně Viktorii na pomoc, můj milý pane, jestli neskrotíte ty skřety, elfy a trpaslíky, tak se to děvče nevrátí. Víte to moc dobře.
2: Kde ses tu vzal, sire Platane?
3: Použil jsem nepovolené kouzlo vaše výsosti, ale mám, myslím, výbornou omluvu. I můj syn se kvůli Viktorce trápí. Musíte mi odpustit.
2: Odpuštěno.
3: Jenže takhle už to nejde dál, králi. Musíte jí pomoci, mějte s ní soucit.
2: Není mi dobře. Teď ne. Možná později.
3: Veličenstvo, je to vaše dcera. A není tady nikdo, kdo to může udělat za vás. Když to neuděláte, ztratíte ji navždy. Vraťte se k vládnutí. Začněte se chovat jako král.
2: Asi máš pravdu.
3: No to bych řekl, králi.
2: Dobrá, půjdu za ní. Děkuji ti, sire Platane. Děkuji.
0: Sir Platan, ten uhlazený a neochvějný strážce země trpaslíků, zmizel stejně rychle, jako se objevil. A král vzal znovu do rukou obrázek své ženy.
2: Chybíš mi. Chybíš mi každou minutu. Všechno kolem mi tě připomíná. Ale musím se s tebou rozloučit. Ty zůstaneš tady a já půjdu svojí cestou. Viktorka i Viktor mě potřebují.
0: Pověsil obrázek na zeď, zavolal všechny své pomocníky, oblékl se do nádherné lesklé zbroje a začal se chystat na cestu.
4: Viktorko...
5: Proč jsem byla tak hloupá?
4: Nepustíme tě.
5: Nechte mě odejít, prosím. Slyšíte?
4: Neuteče.
5: Běžte pryč. Do čeho jsem se to zamotala? cíli jsem nedošla. Viktora jsem opustila.
4: Nepustíme tě.
5: Už se nemůžu vrátit zpátky.
2: A dost. Už ani krok. Nechte ji na pokoji. Slyšíte?
5: Tati, tedy králi, pane králi.
2: Už jsem u tebe, Viktorko. Žádný strach.
4: Vás už jsme příšerně dlouho neviděli, jasnosti. To ani nemůžete být vy, taková návštěva. To jsou novinky.
6: Vás bychom tu opravdu nečekali.
4: Mysleli jsme, že se nám vyhnete obloukem, když vaše paní...
6: A vaše děti...
2: Mlčte. Co je to?
7: Viktorko, Viktorko.
8: Tati, to je přelud. Neposlouchej ho.
2: To je její hlas?
4: Na vás jsme na mou duši dlouho čekali.
6: Na vás jsme se dlouho těšili.
4: Jen už jsme skoro nedoufali a teď najednou.
6: Odložte si ten meč, vaše veličenstvo. Tady vám není k ničemu, tady se bojuje jinými zbraněmi.
4: Tady si odpočinete oba dva.
6: Na pořád.
8: Tati, tati, prober se. Jsme tady spolu, slyšíš?
2: Co? Máš pravdu, Viktorko. Jsme tady. A spolu. Přestaňte. Skřetové, trpaslíci, elfové i všichni ostatní přízrakové háje nejtajnějších vzpomínek. Nechte nás jít a vraťte se do nejtemnějšího kouta lesa. Já, král země trpaslíků, vám přikazuji. Stáhněte se do hlouby lesů, jak vám náleží. Je to moje vůle a jsem váš král.
8: Tati! Kde jsou?
2: Pryč.
7: Zmizeli? Prostě jen tak?
2: Prostě jen tak. Jsem přece král, ne? Moje princezno.
7: Děkuju, králi.
2: Já děkurko, že jsi srdcem poznala, co mi chybí a že jsi měla odvahu vypravit se na tak dalekou a nebezpečnou cestu. To ty jsi mě zachránila. Odpusť, že jsem na vás zapomněl.
7: To nic. Hlavně, že jsme zase spolu. Chyběl jsi mi. A Viktorovi taky, i když se tkne tvářil.
2: Já vím. Je ještě malý.
7: Zvládli jsme to, vidíš, tati? A pak, že ne. Kde je vlastně bráška?
2: Kde by byl? Na našem zámku.
7: Žádný přece nemáme.
2: Ale máme, holčičko.
0: Král odvedl svou dceru Viktorku na zámek. Tam se sešli se všemi svými drahými i se mnou. A až do druhého dne jsme se radovali, že jsme se zase všichni našli a díky Viktorčině odvaze překonali svá trápení. Mladý sir Platan dokonce přestal koktat a hvězdy zazářily jako už několik let ne. A když se noc rozplynula, hvězdy zbledly, Viktorka se probudila vedle svého bratříčka, prudce ho objala a políbila a pak si oba vlezli do postele ke svému tátovi. Nebyli všichni, ale měli jeden druhého.

Poslouchali jste původní rozhlasovou pohádku Král trpaslíků. Napsala Tereza Dobijášová, dramaturgie Václava Ledvinková, technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Pro Český rozhlas v roce 2012 natočil režisér Luboš Koníř.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Tereza Pařízková, Městečko Lážo Plážo. Závěrečný 13. díl knihkupectví paní Albínky. V období vánočních svátků do městečka Lážo Plážo přijelo několik novinářů, aby si pohovořili s panem starostou, seznámili se s několika vědmochodkami, otestovali si detektor pravdy pravdoucí, vyrobili si vězevčí komatu, co je napadlo, zašli se podívat do školky obrazů a také se zeptali na pár otázek trpaslíka Třeskavky, o jehož nevydané knize se už hovořilo všude. Několik novinářů zatoužilo vyzkoušet si jeho boty, ale jak už víte, boty trpaslíka Třeskavky, které dokážou za 5 hodin dojít na konec světa a zase zpátky, obuje jen a pouze jejich majitel. Trpaslíkovi Třeskavkovi občas stoupla sláva do hlavy, ale naštěstí jej jeho manželka paní Třeskavková dokázala rychle vrátit nohama na zem. Vždy, když se vrátil ze svého 5-hodinového putování po světě domů a už ve dveřích se naparoval tím, co všechno zažil, poznal a viděl, aniž by nejdřív pozdravil, hodila po něm paní Třeskavková malý mokrý hadřík se slovy: umyj si nejprve boty, Třeskavko. Tváříš se, jako bys snědl všechnu moudrost světa a přitom ti z bot padá hlína, jakou jsem ještě neviděla. Kouzelné boty pana Třeskavky byly opravdu špinavé až hrůza. Když si je pan Třeskavka pečlivě vyčistil a hezky uložil do botníku, šel za paní Třeskavkovou do kuchyně. Uprostřed kuchyně stál dlouhý stůl, který byl obsypán všemožnými suvenýry z cest. Pan Třeskavka sáhl do kapsy a vytáhl cosi malého, černého a lepkavého a položil to na stůl hned vedle něčeho zeleného, z čeho se intenzivně kouřilo. Paní Třeskavková nad tím malým, černým a lepkavým předmětem hlasitě spráskla ruce. Co je zase tohle? Pan Třeskavka byl ale na tuto otázku dávno připraven a hrdě prohlásil. To je pendrek ze země čarodějů. Sám nejstarší čaroděj, pan kouzelná Hůlčička, mi ho věnoval. Po cestě jsem neodolal a malý kousek ochutnal. Stále je tam však dost, abych mohl alespoň malý kousíček přiložit do mé nevydané knihy. Každý čtenář tak bude mít šanci poznat jeho tajemnou a jedinečnou chuť. Paní Třeskavková vzala lepkavý pendrek štítivě do ruky a hned jej zase položila zpátky na stůl. Ruku si ještě dlouho poté utírala do zástěry a nechápavě kroutila hlavou. O tvé knize se už mluví, jako by to měla být druhá příručka starosty. Přitom si ještě nenapsala ani stránku, jen tu na stole hromadíš harampádí. Pana Třeskavky se slova paní Třeskavkové hluboce dotkla, ale neřekl nic.

Následující ráno nevytáhl z botníku své kouzelné boty, ale místo toho snesl z půdy zaprášený diktastroj. Takový diktastroj byl sice velkým hitem už v době dědečka pana Třeskavky, ale protože stále skvěle fungoval, pan Třeskavka se rozhodl, že svou knihu nadiktuje právě tomuto přístroji. Diktastroje nejen zachytí vše, co jim řeknete, a napíšou vaše slova na papír, dokážou také psát v žánru, jaký si sami předem zvolíte. Pan Třeskavka položil diktastroj opatrně na stůl a utěrkou paní Třeskavkové z něj utřel stoletý prach. Přisunul si ke stolu svou oblíbenou židli, pohodlně se na ní usadil a odkašlal si. Rád bych napsal cestopis. Diktastroj chvíli mlčel, potom to v něm hlasitě zahučelo a ozvalo se. Dobře, napíšeme cestopis. A pan Třeskavka se potom rozpovídal a mluvil celý den a mluvil, i když před domem přistála bublina paní Třeskavkové, která se vracela z práce. Mluvit nepřestal ani v noci a když už mu náhodou docházely vzpomínky, tak se vždy zadíval na dlouhý stůl, na kterém leželo nespočet věcí, které mu vždy ještě nějakou další vzpomínku navodily. Pan Třeskavka mluvil i následující ráno, kdy bublina paní Třeskavkové přistála opět před domem, aby ji odnesla do práce, a také když se odpoledne z práce vracela. Vzpomínky mu došly až pozdě večer, kdy se paní Třeskavková převlékala do miniaturního pyžama. Pan Třeskavka si až tehdy uvědomil, že bez přestání mluvil 2 dny a padla na něj zasloužená únava. Když pan Třeskavka příštího dne ráno vstal z postele, v kuchyni na stole jej čekal rukopis jeho cestopisu. Pan Třeskavka vzal rukopis opatrně do rukou a začal v něm listovat. Každá kapitola byla doplněna malým kouskem drobného předmětu z jeho cest, který čtenářům dokázal přiblížit jeho zážitky. Ještě to odpoledne se pan Třeskavka slavnostně oblékl a vyrazil do knihkupectví za paní Albínkou. Paní Albínka byla drobná žena s vysoko vyčesaným drdůlkem, která vlastnila to nejkrásnější knihkupectví, jaké jste kdy viděli. Někteří obyvatelé tomu místu říkali oáza a i ti, kdo příliš nečetli, o knihkupectví mluvili jen s nadšením. Ono totiž knihkupectví paní Albínky bylo opravdu jedinečné. Jakmile se ke knihkupectví přiblížíte, police s knihami se přemístí podle toho, jaké knihy máte nejraději. Vaše nejoblíbenější knihy se objeví ve výloze a vy prostě musíte vstoupit dovnitř. V ten okamžik se police s knihami rozestoupí a vytvoří pro vás speciální útulnou místnost, ve které si můžete číst, jak jen dlouho chcete. A paní Albínka vás neustále zásobuje dalšími a dalšími knihami a vy zjistíte, kolik krásných knih na světě existuje a že máte ještě hodně co číst, abyste všechnu tu krásu poznali.

Když se pan Přeskavka ke knihkupectví přibližoval, knihy ve výloze se rychle změnily z obrázkových encyklopedií činek a posilovacích strojů na knihy o cestování. Posledním, kdo kolem knihkupectví prošel, byl totiž pan Posilov starší. Paní Albínka přivítala pana Třeskavku nepatrným úsměvem, zatímco už pro něj chystala ty nejlepší knihy o cestování. Pan Třeskavka obešel vysoký pult plný malých zásuvek a paní Albínce vtiskl do dlaně svůj rukopis. Třásly se mu přitom ruce a tak je rychle schoval za záda, aby si paní Albínka jeho nervozity nevšimla. Paní Albínka se dívala na ten tlustý spis, na který všichni tak netrpělivě čekali. Pan Třeskavka se na ni usmál a ona mu úsměv oplatila. A on věděl, že paní Albínka jeho rukopisu jistě věnuje všechen potřebný čas a že mu snad kniha doopravdy vyjde. Potom rychle odešel a každý další den chodil kolem knihkupectví paní Albínky a sledoval knihy ve výloze.

Jednoho dne, když to pana Třeskavka nejméně čekal a zrovna s plnými igelitovými taškami spěchal s nákupem domů za paní Třeskavkovou, se ve výloze objevila jeho kniha s názvem Třeskuté boty pana Třeskavky. Pan Třeskavka samým nadšením upustil všechny tašky na zem a rychle vběhl do knihkupectví, kde jej s úsměvem přivítala paní Albínka a podala mu první vydání jeho knihy. Jejíž hřbet pálil jako rozžhavené uhlíky. To proto, že zrovna dorazila z tiskárny. Pan Třeskavka knihu nadšeně objal a už se hrnul z knihkupectví pryč, když v tom se ve dveřích otočil a běžel zpátky k paní Albínce. Do ruky jí vtiskl setřený výherní los zlaté velryby a aniž by čekal na její odpověď, vyběhl se svou knihou ven a i na tašky s nákupem zapomněl, jak byl v tu chvíli šťastný. Paní Albínka se nevěřícně dívala na výherní los a v očích se jí objevilo štěstí. Ještě toho dne večer, když dala na dveře knihkupectví cedulku Knihy spí, přijďte zase zítra, se vydala za zlatou velrybou, které sotva slyšitelně vyslovila své tajné přání. A ani ke splnění tohoto přání nepotřebovala velryba katalog bazénů, aut a domů, protože toto přání bylo velice speciální a týkalo se jen paní Albínky a pana Chmíří z hračkářství. Paní Albínka totiž celá léta sbírala odvahu pana Chmíří pozvat na veletrh knih a hraček. A taky zlatá velryba dodala trochu odvahy. Paní Albínka na chvíli ztratila stud a pana Chmíří opravdu pozvala. A protože souhlasil, na příští veletrh knih a hraček vyrazili společně. Kniha pana Třeskavky se stala nejprodávanější knihou v Lážoplážu. A víte, co čtenářům nejvíce chutnalo? Černý a lepkavý pendrek od čaroděje Kouzelné hůlčičky. A tak pan Třeskavka z příští návštěvy země čarodějů přivezl obrovský pytel těch černých a lepkavých pendreků a rozdával je obyvatelům Lážopláža.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nádherná.

naši moci páni, vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

sám v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já.

zásadně mi vykají a holky přede mnou se výhradně oblíkají, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

kdybych mohl žít život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžu.

0: Rádio Junior.
1: Jako Tony Stark chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly v jeden chumáč splítat.

kur jeho život, tělo jako chrám, salta a triky.

0: spatříš jen rozvířený smetí, přes střechy a zdi, jako ninja letí.
1: Hezký večer
2: s Rádiem Junior. Shine bright like a diamond.

Všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
2: Ťap, ťap.
3: Jak si tady tiše šlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
2: Ťap, ťap.
3: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
2: tap, tap.
3: Snad ti na ní roste peří,
2: tap, tap.
3: Tomu se však tap, těžko tap, věří,
2: tap, tap.
3: Snad máš na ní vátičku,
2: tap, tap.
3: Bys nevzbudil mátičku,
2: tap, tap.
3: A nebo květy pampeliší,
2: tap, tap.
3: Ty jsou možná ještě tiší,
2: tap, tap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka,
2: tap.
3: Posloucháme ticho šlápka.

dupidup, razvací hejrup, nebo řízkem vrtá. Ať mistr šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.